0: Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Potkal jsem tě zase po letech, byla jsi krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let.

všechen vztek a chtíč. Doufám, že nás přijdeš oba zvednout a odvedeš nás pryč. Jestli ještě máš můj klíč.

0: Sofia.
1: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu. Hit Radio Faktor. Tohle vám hrajeme nově. Rehab. Hit Radio.

0: Hausbrand Café per favore?
1: Si, signora. Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
2: Znervozňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
3: Randíte?
4: A tohle znáte?
3: Bylo to fajn, ozvu se.
4: Sestěhujem se hned?
3: Zapomněl jsem peněženku.
4: Uděláme si selfiečko?
3: Promiň, volá manželka.
4: Mrkneme do pařížský.
3: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
5: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
4: Elite Date, seznamka pro vztah.
6: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
4: Elitedate.cz.
7: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
8: Tak dobře poslouchejte.
7: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
9: House Running.
8: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
7: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
8: Budete viset 101 metrů nad zemí.
7: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
10: Maminko!
8: Prostě pořádnej adrenalin.
7: Tenhle zážitek najdete pouze na
11: firmanazážitky.cz.
12: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
13: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.stárnet.cz.

0: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
1: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
2: Kasalova pila, dřevěné konstrukce. Váš spolehlivý dodavatel.
3: To máte klasický krovy, krovy pohledový, příhradový vazníky, dřevostavební panely, pergoly, garážový stání, roubenky, dřevěný okna a dveře interiérový i vchodový.
2: Přesné opracování a tradiční tesařské spoje z CNC stroje. Přijedeme, zaměříme, vyrobíme a postavíme. To je Kasalova pila Jindřichův Hradec. Dřevo jako vášeň, kvalita jako standard.
4: Co takhle něco ugrilovat? Nyní v Unihobby praktický grill Fieldman na dřevěné uhlí jen za 1790 korun.
5: Unihobby.
4: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
6: Hey, this is Ava Max.
7: All the hits.
8: Mami, proč máme všechno od konceptu?
9: To jen se zeptej, tatínka.
10: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
11: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
12: On air.
13: Online.
12: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
14: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Válka na Blízkém východě dopadla na české firmy. Podle posledních průzkumů válečný konflikt mezi Spojenými státy a Íránem pociťuje 5 ze 6 tuzemských společností. Trápí je především zdražování pohonných hmot, které od doby před válkou připsaly v průměru zhruba třetinu. Taky Česko se setká s ebolou. Fakultní nemocnice Bulovka se chystá na přijetí nakaženého občana Spojených států. Podle ministerstva zdravotnictví nepředstavuje pro českou veřejnost riziko, postupy pro podobné situace jsou totiž jasně nastavené. Muž je bez příznaků a do Česka by měl dorazit dneska večer. A na závěr smutná zpráva z tenisu. Španělský mladík Alcaraz letos nenastoupí v Old England Clubu. Jeho účast na letošním ročníku Wimbledonu zhatí zranění zápěstí. Vítěz legendárního Grand Slamu z let 2023 a 2024 to včera oznámil na sociálních sítích. A teď už pojďme k nám do regionu.
15: U příležitosti dnešního Dne mrtvice si ve vstupním terminálu Českobudějovické nemocnice můžeme nechat zdarma zkontrolovat riziko cévní mozkové příhody. Program tu běží od 9 do pravého poledne a nabídne krátké přednášky, měření cholesterolu, ultrazvuk krčních tepen i rady, čemu a proč se raději vyhýbat. Taky dneska na jihu budou řádit mraky, čeká nás oblačno až zataženo, místy dorazí i přehánky a naměříme do 20. Ubývání oblačnosti se dočkáme k večeru.
12: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Je to neuvěřitelné, ale jsme tu kompletní. 6 hodin, 3 minuty, je tu Jasmin.
2: Ahoj.
1: Je tady David.
3: Dobré ráno.
2: A Michal.
1: Dobré ránko. Jak se máte lidi, co?
3: Tak já vždycky už teďka jdu do toho studia nervózní, kdo přijde a kdo nepřijde, no.
1: Já to viděl. Tak jsme hlavně rádi, že jste přišli. Vy, kdo nás sladíte, Blink-182. Tím začínáme, hezké ráno.
0: Hit Radio Factor.

0: I Miss You, Blink 182, 6 hodin, 6 minut, tohle je Hit Radio. Michal, Jasmin a David s vámi přejeme krásné středeční ránko. Já jsem úplně zapomněl, co je za den taky. Normálně. Já jsem taky skoro zapomněl ráno vstát, se vám musím přiznat.
1: Jak to?
0: No, víme, že mám asi 6 budíků. Dobře, 4 budíky. A tak jsem odklik jeden, odklik jsem druhý a teďka přišla absolutně nebezpečná věc. Já jsem zavřel oči ještě.
2: Riskuješ.
0: Riskuju a za 3 vteřiny jsem je odevřel a říkám si, ježiš, ještě že, protože už teď by tady byla Jasmin a David sami, byste tady byli.
2: Nic novýho.
0: A já teda musím prozradit, já když přijdu třeba v 5.55, tak Jasmin mi takhle vždycky do výtahu sem pošle SMSku. Sejď zhůru, že jo, ty...
1: Tak to není, ale dneska jsem chtěla psát taky a ty si v tu chvíli přišel, takže naštěstí jsem psát nemusela, máme, ale stresík byl.
0: Máme napojeno, no, takže já jsem tím chtěl jenom říct teda, že jsem strašně rád, že jsem se vykopal z postele, že to bylo náročnější, co vy dva?
1: Za Davida v pohodě, vy.
2: Úplně v pohodě.
0: No. V pohodě, no.
1: Za mě taky dneska v pohodě, ale zajímá mě, jak za vás. Čeká nás klasicky minuta šampionů, máme 60 sekund na to přečíst všechny vaše zprávy a chceme po vás 3 věci. Jak se jmenujete, odkud jste a co to vaše ráno?
0: To číslo znáte, 777-937-777, budeme rádi za SMSku nebo zprávu přes WhatsApp. No a samozřejmě, za co byste mohli být rádi vy, takhle chvíli po 6. je další parádní muzika, ale Farben, Baby Goodbye. Tak pojďme na to, šampioni, hezké ráno. Baby,

0: Tohle je Sia. Give me love. 6 hodin, 13 minut ladíte Hit Radio. Startuje minuta šampionů, ptali jsme se, jaké máte ráno, jak se vám vstávalo, tak pojďme na to teď.
1: Kača Olomouc vstala taky na čtvrtý budík, spala by a spala.
0: Chápu, Zuzka Jihlava zívá po cestě do práce a těší se na večerní grilovačku.
1: Anička z Havlíčkova Brodu, její dnešní ráno velký důvod vrátit se zase do postele.
0: Maruška Novíčín je KO, sedí a čumí.
1: Renča z Kalice u České Lípy, vstávalo se super, syn zvládl maturitu, gratulujeme.
0: Praha Vendy jede do Krumlova se svojí Baruškou.
1: Petr Meziměstí už v práci čte e-maily a dává si parádní snídaně, co připravila jeho láska.
0: Dobrou chuť, David Jacler, náročné, to je každý den, dcerám se taky přes týden nechce z postele, pozdravuji vás.
1: Karolína Batelov konečně stíhá napsat, jde do práce a čeká v koloně.
0: Jana Beroun šťastně v práci rozdýchává blba z dálnice. Pěkný sluníčkový den.
1: Marcela Český Těšín zrovna vstává, je nachlazená a má home office.
0: Milis Budějc, já dnes taky zmáčkla budík o 15 minut a zaspala, ale doženu to jinde. S vámi to půjde snadno, díky za vás.
1: Yeah.
0: Ne, to my díky za vás. My díky za vás. A já děkuju taky za vás dva, Jasmin, Davide, že vás mám.
1: No taky děkujem, Míšo.
0: Co bych bez vás dělal? No nebyl bych tady. JC Stewart, Scars, to jsou další hity pro vás v 6 hodin 14 minut. Tak jdeme na to, hezké ráno.

0: Čtvrt na sedm, dvě minuty k tomu, tohle je středeční Hit Radio, krásné ránko, Michal, Jasmin a David s vámi a dobro existuje.
1: Já se přiznám, že mám občas takový špatný pocit z internetu, furt nějaký jako hádky a tak, ale pak přijde moment, který vám to úplně zvrátí a řeknete si, že opravdu, jak říkal Michal, dobro existuje. Brněnský centrum Pomáháme zvířátkům nedávno zasáhlo obrovský požár, možná jste to viděli, fakt obrovský škody, strašně zvířátek utrpělo. Kolovalo internetem takový video staršího pána, který se tam o ně stará a prosil, ať přispějete, protože on 30 let zachraňuje zraněný a opuštěný zvířátka a vlastně přišel o všechno, úplně to tam bylo spálený na popel a všichni jsme dokázali pomoct a vybrala se neuvěřitelná částka za dost krátkou dobu.
0: 16 milionů korun. A my vám všem, kdo jste přispěl, na dálku tleskáme. Mimochodem je tady ve studiu, proběhlo nějaké přispíváníčko.
1: Ano.
0: Že, Jasmin?
1: Tak já miluji zvířátka, takže já jsem posílala několikrát, tohle mě jako hodně bolelo, takže mám taky velkou radost.
0: Tak moc děkujeme, zdravíme do útulku u Brna a to, že miluji zvířátka, není vlastně žádný tajemství. S dvěma zvířatama tady každý ráno seš. A jedno z těch zvířat vám všem za malou chvíli pošle další parádní muziku LP Lost on You. No a samozřejmě zvládneme i aktuální dopravu, ať víte, kde to ve středu ráno stojí. Tak zůstaňte s námi, hezké ráno.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.
3: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
4: Fakt? A kam pojedeme?
3: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
4: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavma. Právě teď suchý beton ST-Line třídy C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
6: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz již za 959 900 korun.
7: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
8: Aha.
7: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
8: A co SSB?
7: SSB? Co je SSB?
8: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
7: A to je nějaká nová investice?
8: To je stavební spoření od Buřinky.
7: Aha, a kde se to dá stáhnout?
8: No normálně v Georgii.
9: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
10: Stále hledáš tu správnou školu? Střední odborná škola v Kaplici nabízí posledních 8 míst na obchodní akademii a volná místa jsou i v učebních oborech. Neváhej a podej přihlášku do 25. května. Více na www.geukaplice.cz.
11: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
12: Řešení je úvěr od Acema.
11: Ale já potřebuju půjčit hodně.
12: Řešení je Acema.
11: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
12: Řešení je Acema.
11: A co když potřebuju 20 milionů?
12: Řešení je Acema.
11: A 30?
12: Acema.
11: A 40?
12: Acema.
11: A 50?
12: Acema. Jde to i bez banky.
13: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše pro spánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
14: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Stock půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13. 5.
15: Trénírkárna.cz.
16: Hej ty,
15: Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz, napiš kód RADIO a jede to. 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš. Trenirkarna.cz.
16: Mine chlepek.
17: Otužuj se.
18: Ber hořčík.
19: Zkus pust.
17: Víc bílkovin.
18: Méně cukru.
20: A adaptogeny.
21: Stop. Zapomeň na trendy. Ty jsi totiž genetický originál. Genetické testy GenLabs ti ukážou, jak upravit životosprávu pro lepší trávení, imunitu a energii. Sportovcům pomůžou i s regenerací a výkonem. Geny prostě nejsou tvým osudem. Ty rozhoduješ, jestli je zapneš nebo vypneš. GenLabs. Návod na život najdeš ve své DNA. Tak na co ještě čekáš?
22: Končím s tebou a stěhuju se k mamince.
23: A teď ona se vrátí. Bydlení v inteligentním domě od firmy Delnet se těžko opouští. Když elektrikáři, tak Delnet.
24: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Omezení provozu dál trvá na dálnici D3. Dávejte si tam pozor mezi kilometry 135 a 136 v obou směrech. Vozovka je tam dočasně zúžená pouze na jeden pruh.
25: Vohnoutí a potrubí slaví 30 let. Už tento pátek před centrem Arpida. Přijďte na pořádnou dávku české muziky. Vstupenky na xticket.cz. Vohnoutí a potrubí slaví 30 let.
26: Hit Radio Faktor.

0: Je přesně 6:30, posloucháte Hit Radio, krásné ránko. Michal Jasmin David s vámi a David má...
1: Ranní update.
2: Fanoušci Arsenálu se dočkali, jejich londýnský klub se raduje z vítězství v anglické Premier League. Na titul přitom čekali dlouhých 22 let. Poslední krok za ně udělal druhý Manchester City, který včera jen remízoval. Když do Thajska na díl, tak jedině s vízem. Oblíbená dovolenková destinace zkracuje dobu bezvízového pobytu na polovinu. 93 zemí, včetně Česka, tak bude moct v Thajsku zůstat bez oficiálního povolení státu jen 30 dnů. Za pohonné hmoty budeme platit ještě trochu víc, vládou stanovené maximální ceny totiž v půlce týdne opět porostou. Litr benzínu se může prodávat maximálně za 44 korun a 71 haléřů, nafta potom za 42,17.
0: Ajajaj.
2: Já vám teďka něco prozradím.
0: Ano.
2: Když se zprávář chce bavit o cenách pohonných hmot nebo o počasí, tak mu začínají docházet témata.
0: Já jsem myslel, že jsi říkal, že nám chceš něco říct, že vám pod barákem teče ropa, že jste to napíchli. A že nás teďka bude zásobovat, všechny posluchače Hit Rádia a nás tady ve studiu. To byla paráda, to byla bomba. No tak snad už, hele, už by se tam mohli domydlit, už by to mohli odevřít, jako už je to taky úplně nebaví tankovat za tyhle peníze, to se to asi shodneme, že jo. Ale co by vás mohlo bavit, kdo nás ladíte? Pozor.
2: Proto jsi to tady od rána pouštěl.
0: Já mám úplně husí kůži, já jsem se těšil, ono, já takhle, nevybral jsem to já, bylo to v playlistu, to se přiznávám, a když jsem to viděl, tak se říkám, těším se na 6:30, protože Abraxas miluju. Tohle je z roku 2000 a vlastně zároveň vzpomínka na Míru Imricha, zpěváka skupiny Abraxas, protože teďka v květnu, to jsou 2 roky zpátky, co nás opustil, tak pojďme si dát společně ten obyčejný svět. A připomínáme, že srdcovky, což vlastně je taková srdcovka, si můžete dát i s Jirkou Plnářem každý den mezi 12. a 13. Tak 6:32, Hit Radio a obyčejný svět. Hezké ráno. Nebo tě

0: Chvíli o půl sedmé jste s Hitrádiem, krásné ránko, tohle byla Katy Perry.
1: Jestli mě nějaká země udivuje, tak je to Anglie, kde vás za špatný parkování hnedka vezmou, ale týpka, který jezdil 70 let bez řidičáku, toho si jako nevšiml, jo. On začal řídit už někdy ve 12, normálně celý život jezdil po silnicích a policie na něj přišla až po 80 díky kamerám, který zjistili, že to auto není pojištěný.
0: Dojezdil,
1: ale 70 let bez řidičáku.
0: Mně to přijde naprosto geniální vlastně, že tenhle borec začal řídit v době, kdy se vlastně ještě místo blinkru ukazovalo rukou z okna, kam jedeš. A benzín stál tak 2-3 kačky podle mě, jo. To je neskutečný. Ale zase ho možná policajti mohli zaměstnat jako instruktora, protože když jako přežiješ 70 let na silnici bez papíru, tak to máš asi docela dost v ruce, ne?
1: To je fakt, tak někdo možná zase zvládá zkoušky, ale nezvládá pak řídit, on to měl opačně.
0: A co si mi teďka udělali? Takže jako neřídí, nebo?
1: No neřídí, ale teď vlastně jako už je celkem starý, to už ho mohli nechat, ne?
0: Už to mohli, přesně, tak já nevím, co řešej. No. Tak vy, kdo máte teďka právě teď v 6 hodin 40 minut v ruce volant, zvládněte cestu, ať jedete kamkoliv a za malou chvíli předáme dopravu, ať víte, kde to ve středu ráno stojí. Pěkné ránko.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Tady se vám blíží zpátečka a další. A další.
3: Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
4: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
5: Carglass opraví, Carglass vymění.
6: V Ternu nyní v akci. M-ko mysli 750 gramů s aplikací Terno a Trefa za 69,90 a Captain Morgan 0,7 litru za 299,90. Ryze české Terno.
7: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
8: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
7: Kaufland.
9: Osvěžte se na zahradě. V Unihobby široký výběr výřivek a bazénů různých druhů a velikostí od 2490 korun.
10: Unihobby.
9: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
11: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty sluší všude přitom, Tyton.
12: Moderní deskový plot Style od Dytonu. Nyní se slevou více než 16%. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
13: Toto je.
14: Dopravárt, vezeme vám pračku.
13: A co teď?
14: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
13: No tak to si rozumíme.
15: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
16: Slevová akce Týden s Tescomou běží od 18. května do 1. června. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
17: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
18: S cestovní kanceláří Fisher léto z Českých Budějovic právě startuje. Objevte Krétu s odletem přímo z Českých Budějovic. Exkluzivně na českém trhu pouze u nás. A k tomu dalších 5 oblíbených destinací. Last minute dovolená s All Inclusive už od 9 990 korun. Více na fisher.cz.
19: Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Jsou místa, kam nejdeš jen tak, ale kam se vracíš. Kde zní hudba všech žánrů
10: a každý si v ní najde ten svůj. Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou vás zve 31. května na dětský den s Michalem Nesvadbou, Pískomil se vrací a Michal Horák. Pohoda, klid a dobré postřižinské pivo. Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Program na postřižinskazahrada.cz.
2: Hit Radio. 3 dny. 1 trať. A tvoje závodnický já v extázi. Vyhraj v soutěži Rychlá pětka 2 třídenní gold vstupenky na MotoGP v Brně. Nastartuj svoje motory každé všední ráno se snídaní šampionů na Hit Radio.
20: MotoGP je zpět. Nenech si ujít Grand Prix České republiky 2026 už 19. až 21. června na Masarykově okruhu v Brně. Více informací najdeš na autodrombrno.cz.
21: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Silničáře ode dneška nově potkáte na Strakonicku, opatrně na trase Strakonice Nebřehovice, kde opravují vozovku. Silnice je tam průjezdná pouze v Kyvadlově a můžete se zdržet.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin na Hit Radio.

0: Nickelback, 6 hodin 52 minut. Plánujete dítě? Davide.
1: Trošku osobní, ne?
0: Tak se známe, ne? Dobře, co ty, Jasmin? Tak to já osobně, dobře, no. A vy, jestli plánujete dítě, tak pokud už máte, pokud dobře počítám, pokud máte zase to, tak dost možná po novém roce se vás týká příspěvek rodičovské místo 350 tisíc, 400 tisíc korun. Mm-hmm. Vláda chce přidat 50 tisíc. Říkám si, že to je docela dost peněz.
2: Je to dost peněz, ale je tam hlavně jedna brutální podmínka, že to musíte stihnout ten porod až po novém roce. Takže pokud se to dítě rozhodne přijít na svět 31.23.55, tak to nemáte.
0: Jo, teďka si představ. Představte si, že jste těhotná žena. Jo? A už teďka víte, že máte termín porodu 31. prosince. Takové budou určitě mezi našimi posluchačkami. 31. prosince 2026, jo? Je 23.55. Zbývá 5 minut do půlnoci. Chlap drží svoji dívku za ruku a místo pozbuzování, že už to bude, že to zvládneš a tak známe to, vydrž! Vydržaj, pionier!
1: A sestřička křičí, netlačte.
0: 23.59. Ještě minutu! Půlnoc. Hele, máte 4 kila.
2: Je to dobrý.
0: No tak vy, kdo máte termín 31. prosince, tak samozřejmě vám přejeme, ať máte ten bonus v podobě 50 tisíc korun navíc. Od nás bonus v podobě muziky. Tohle je Lukas Estrada. Hezké ráno.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
1: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.

0: kamarádi. EU Autoservis České Budějovice, Nemanická 444/4. Jsme smluvní partneři všech pojišťoven. www.euautoservis.cz.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Megle bezlaktozové mléko 1 litr za 34,90 a Dr. Edgar Pudding Premium za 14,90. Byla. To dobré začíná u nás.
2: Hi, it's me, Rita Ora. I'm Macklemore. I'm Dua Lipa.
3: Teď je čas na měření zraku zdarma. Odborně a bez podmínek. A brýle za ceny, co vás potěší. Oční optika Gemini. www.geminioptika.cz.
4: On air.
1: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
5: 7 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Za byty a domy platíme ještě víc, zdražovalo se ale tentokrát pomaleji. Ceny bytů meziročně vzrostly v prvních 3 měsících tohoto roku o 6%, loni ve stejném období to přitom bylo 3x tolik. Rodinné domy potom připsaly jen 3 místo 5%, největší zdražování registrují oproti loňskému roku chalupy. Spojené státy možná budou muset znovu zaútočit na Írán. To jsou včerejší slova amerického prezidenta Donalda Trumpa. USA společně s Izraelem na konci února zaútočili na Írán s deklarovaným cílem zabránit Islámské republice získat jaderné zbraně. Boje před více než měsícem ustaly díky příměří, které má zemím poskytnout možnost uzavřít mírovou dohodu. To se ale zatím nestalo. Fotbalový MOL Cup jde do cílové rovinky. Ve finále ligového poháru se utká Jablonec proti Karviné. Zatímco Severočeši budou usilovat o 3. triumf v této soutěži, Slezané se do souboje o vítěznou trofej dostali poprvé. Utkání startuje v 18 hodin v Hradci Králové. A teď už pojďme k nám do regionu.
6: Na Hradišti v Písku dopoledne nepoteče voda. Odstávka kvůli servisním pracím potrvá od 8 do 12 hodin a týká se ulic k Háječku, ke Střelnici, Cihlářské, Karla Boromejského a Zahradní. Cisterna s pitnou vodou bude stát v ulici k Háječku. Po obnovení dodávek pozor, v oblasti může chvíli kolísat tlak vody. A kolísat bude taky počasí. Dneska počítejme s občasnými přehánkami. Naměříme 17 až 20. A čeká nás oblačno či zataženo, k večeru někde i polojasno.
4: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ. Stal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
5: Dobré ráno.
7: Krásnou středu vám přejem.
8: Snídaně šampionů.
5: 7 hodin, 3 minuty, dost možná právě teď vstáváte, nebo se dáte do auta, nebo jste přijeli do práce. To jsou takový ty rituály, který máme vlastně každý den stejný. Jakože my tady vše začínáme, tak třeba vy jste nás teď zapli, tak za to moc děkujeme.
7: Děkujeme a začněte přemýšlet, jestli tajíte cenu nějakého svého koníčku před svým partnerem. Bude se vám to hodit
5: to
7: za chviličku?
5: To nebudeme rozebírat takhle veřejně, já nemůžu. No tak za chvilku, wanted, hezké ráno.
4: Hit Radio Faktor.

0: Tohle jsou Wanted. A tohle je středeční Hit Radio 7 minut po 7. Dobré ránko.
1: Na TikToku teďka jede hodně populární trend o manželském rozpočtu, jo? Hlavně o tom, jak si vlastně partneři navzájem lžou. Kolik stojí jejich koníčky? Takový to, že chlapi doma tvrdí, že ty nový díly na auto stály 2, přitom to bylo tak 10. Ženský, že si nechávají v kufru v autě oblečení, tašky s oblečením a pak to nenápadně pašujou domů.
0: Počkej, takhle se teda dostávají ty nový hadry jako domů do skříně, jo? A to je vždycky. A já nemám co na sebe a teďka vidíš tu skříně, říkáš si, ty tam to třeba 4x tolik než minulý měsíc a nechápu, no. Aha.
1: Takže ty s tím zkušenost máš, co se týká partnerky, ale ty necháváš něco takového? Neprozrazuješ cenu svých koníčků?
0: Kolik je hodin, jestli nejde do školky už.
2: No. Je takhle málo, jo.
0: Cože? No.
1: Strašný.
2: Hele, já jsem si vzpomněl na příběh mýho strejdy.
0: To nezajímám. No povědej.
2: Já jsem si vzpomněl na příběh mýho strejdy, jehož jméno teda radši nebudu jmenovat. Mm. Ten si před svojí manželkou, můj tetou, vymyslel, že ten drahej stan, který měli na dovolenou, si půjčil od svého bratra, jo, aby nemusel říkat, kolik stál. No, střih za 2 měsíce, rodinná oslava, teta se přibližuje k bratrovi a říká, Milane, moc díky za ten stan, co jsi nám půjčil. A on říká, proboha, jaký stan, já žádný stan nemám.
1: Přesně takhle to je, no. Jako musím říct, že u nás doma my si to všechno říkáme, ale když se přítel koupí, on natáčí, tak koupí třeba novou kameru, říkám, kolik to stálo, a on, to mi dali, jo, že automaticky jo. Říká, to mi dali, co jsem
0: to mi
1: dostal.
0: Dali, to mi dali. Já teda si můžu taky přispět, nebude to tak vtipný jako ty vaše příběhy, ale já takhle si pořídil tak novej noťas a on vypadá vlastně téměř totožně jako ta předchozí generace, vlastně úplně stejná barva, úplně stejný vzhled, úplně stejný rozměry, jo, tak a stál jako docela dost peněz, říkám, co ho koupím, ne, si nikdo nevšimne. No a pak najednou, jako on, když jako na stole máš pak dva vedle sebe, tak to se jako blbě vysvětluje, že jo, říká, ty máš novej a já. Sakra, no tak to nevyšlo, no.
1: Jak se to tu vzalo? Tak nás zajímá, co před partnerem tajíte vy? Cenu nějakého svého koníčku nebo něčeho, co jste si koupili a hlavně, pokud to domů pašujete, tak jak?
0: No a nebo co naopak, váš partner před váma chtěl tak to skrýt a vy jste na to přišli, protože jste lišky mazaný. Tak pojďte nám dát vědět 777 937 777, když nám to nahrajete jako hlasovku, budeme moc rádi, ale nepohrdneme ani klasickou SMS-kou. Tak pojďme na to, těšíme se a my k vám teď posíláme další hity. Tohle je Shakira na Hit Rádiu. Hezké ráno!

0: Čtvrt na 8, minuta na vrch. Tohle je středeční Hit Radio snídaně šampionů. Díky, že posloucháte a krásné ráno přejeme. Ptali jsme se vás, jestli je něco, co tajíte před vaším partnerem, případně jestli jste někdy přišli na to, že váš partner před vámi něco tajil, třeba co se týká nového oblečení nebo čehokoliv.
1: Jedna z vašich zpráv zní, já musím před manželkou mlžit, kolik už jsem dal do veterána. Kdyby věděla, tak mě zabije.
0: To je ono, no. Kdyby věděla,
1: kdybyste
0: věděli, tak nás zabijete. Taky píše Karel, dobré ráno, děsí mě představa, že kdyby se mi něco stalo, žena prodá moje věci za tolik, kolik jsem jí řekl, že stály.
1: To je fakt. Verča, ahoj. Ráda tvořím a potřeby jsou drahé a mám toho opravdu hodně. Manžel nesmí vědět, kolik to stojí, je to škrťák. Schovám i na půl roku a pak jen řeknu, to je tady dlouho. PS, jste boží. My děkujeme a jinak jako chápu. No.
0: Geniální. Taky píše Zdenka z Velešína, strašně ráda bych pašovala nové věci, ale utajím nechtěně i nový účes. Takže kdybych šla domů se zlatou cihlou hrdě před sebou a řekla, že jsem jí měla už před měsícem, tak mi řekne, aha, to jsem asi zapomněla. Jste úžasný, děkujeme.
2: Ještě k tomu oblečení moje partnerka vždycky říká, to už mám dlouho, to jsi mi chválil. Mm-hmm. Jo, že už jsem tak jednou chválil. A v tu chvíli já vlastně nemám co říct.
0: A ty si řekneš, no jo, asi opravdu chválil.
1: Léňa píše, dobré ráno, můj manžel poměrně často vytáh i novou mikinu, bundičku, kalhoty a na otázku, to máš nové? Řekl, ne, to mám z vesťáku. Když se to opakovalo asi 3 roky, tak jsem začala jezdit na ten horolezecký festival i já.
0: To je skvělý. No a samozřejmě máme od vás taky několik hlasovek, opravdu pikantních. Pojďme na to.
3: Ahojky, tady Jarka z Ústí. Tak já mám tu výhodu, že mám manžela kamionáka a jezdí mi domů jednou za 14 dní, takže ty věci nemusím domů až zas tak pašovat. Ale ve chvíli, kdy si to vezmu na sebe, tak mu samozřejmě tvrdím, že to v té skříni už mám roky.
0: To je ono, takhle na nás. Taky se přidal Tomáš.
4: Ahoj, tady Tomáš. Tak moje partnerka, když něco má novýho, tak tvrdí, že jí to koupila a donesla kamarádka z práce a že to má z AliExpressu a z těch Čín šílených. A my máme společný účet a já, když si něco koupím, tak je to hned výslech. Na co? Jak? Kde? Proč? Ale když si něco jako koupí, ona, tak já to prostě nějak jako neřeším. Ale jakmile já, tak to je vždycky výslech jak na bengárně. Ale zatím čau.
1: Tak je vlastně hezký vědět, že to všude funguje tak nějak podobně.
0: No. Pojďme dál, taky Karolína.
5: Ráno, tak já jsem vždycky před partnerem schovávala svou novou kosmetiku, ať už dekorativku, jo, nebo nějaký ty krémy, séra, a naštěstí už toho mám tolik, že už si nikdo ani nevšimne, že mám něco novýho. Teda naštěstí, nebo spíš na neštěstí dcera, ta vždycky pozná, že mám něco novýho. A využívá toho, tak někdy řekne, že abych to jako, aby to jako nepraskla na mě, tak i to musím potom dát, no.
0: Tohle je normálně kooperace mezi ženou a její dcerou.
1: Mně tohle připomnělo jednu věc, kdy já jsem teďka byla v koupelně a máme tam, přítel mi tam pořídil jako novou skříň na tyhle ty jako šminky a tyhle ty věci, jo. A teďka on byl ve vaně a vidí mě u té skřínky, já jsem si tam dělala kosmetiku a tak, tak mě pozoruje a říká, hele, kde jsi měla všechny tyhle věci, než tady byla ta skříň? A já říkám, no jako tak, když jsem ti říkala, že nemám místo, že jsem to měla tak různě někde poházený, prostě zašantročený a možná jich je tady o trochu víc, no a on, no to si právě říkám, víš, jestli jich není nějak jako o hodně víc najednou. No tak je tam nová skříň, tak jsem musela zaplnit, ne? Jako.
0: Já si o tom myslím jednu věc. Vy nám chlapům říkáte, že vám prostě kecáme, že si dáme ještě jedno a že jdeme domů. Jo. A podívej se prostě, kolik lži tady vzniká jako od vás, aby jsme neodhalili, že máte nový šminky, že máte nový oblečení, tak já nevím. Ale takhle, stejně vás milujem.

0: 7.23, takhle vám hraje středeční Hit Radio. Posloucháte Snídaní šampionu. Za malou chvíli další skvělá muzika. Jako když tohle jsou my ráji, ty pošleme ke všemu, co děláte, no a samozřejmě myslíme i na vás, kdo nás sladíte za volantem. Přidáme aktuální dopravu, počkejte na to, hezké ráno.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
2: Trenírkarna.cz.
3: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenírkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio.
4: Dnes objednáš a zítra máš.
2: Trenírkarna.cz.
5: Housebrand Café per favore?
6: Si, signora.
7: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
8: Když potřebujete brýle, tak
9: Bob Optik.
8: Když kontaktní čočky, tak
9: Bob Optik.
8: Když chcete precizní měření zraku a bez čekání, tak
9: Bob Optik.
8: Právě teď nejvýhodnější akce roku. 40% sleva na všechna dioptrická skla bez nutnosti nákupu nových obrub. Ano, slevu 40% na skla můžete získat i na výměnu do vašich brýlí.
9: Bob Optik.
8: České Budějovice doktora Stejskala 2 nebo Příbram Čechovská 55. Více na popoptik.cz.
10: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
11: Hele, vyšla nová kaplinka.
12: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
11: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
12: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
11: Jasně, romantický útěk v praxi.
13: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
14: Jedna jízdenka pro celý kraj, to je IDSka, integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje. Od 1. července cestujte jednodušeji. Jak na to? Vaše cesta teď povede na www.ideska.info. Na webu si vyberete, co vám vyhovuje. Aplikace IDSka, karta IDSka nebo inkarta a pokud jezdíte jen občas, jízdenku si koupíte stejně jako dnes. Vše najdete na www.ideska.info. IDSka. Jedna jízdenka pro celý kraj.
15: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
16: Řešení je úvěr od Acema.
15: Ale já potřebuju půjčit hodně.
16: Řešení je Acema.
15: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
16: Řešení je Acema.
15: A co když potřebuju 20 milionů?
16: Řešení je Acema.
15: A 30?
16: Acema.
15: A 40?
16: Acema.
15: A 50?
16: Acema. Jde to i bez banky.
17: Letní pohoda začíná v obchodním centru Čtyři dvory. Nakupte, zatočte kolem štěstí a vyhrajte jednu z desítek skvělých cen. U nás vyhrává každý. Už tuto sobotu vás čeká zábava pro celou rodinu i zážitkový dětský den. OC Čtyři dvory, váš dobrý soused.
18: Co takhle něco ugrilovat? Nyní v Unihobby praktický grill Fieldman na dřevěné uhlí jen za 1790 korun.
19: Unihobby.
18: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.

0: kamarádi.
1: EU Autoservis České Budějovice, Nemanická 444/4. Jsme smluvní partneři všech pojišťoven. www.euautoservis.cz.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.

0: Tohle jsou Miraj. Tenkrát na Hit Rádiu v 7.32.
1: Ranní update.
0: A ten pro nás má David. Najít brigádu je pro mladé stále složitější. Společnosti totiž přestávají nabírat juniorní brigádníky. Celou řadu úkolů totiž zastane umělá inteligence. Díky AI navíc některé vysokoškolské tituly ztrácí hodnotu. Další tragická zpráva přichází ze zahraničních hor. Český lyžař zemřel na svahu v Kanadě. Propadnout se měl do ledovcové trhliny. O neštěstí informovala místní policie. A teď jedno velké technologické výročí. Společnost Sony slaví 80 let. Při té příležitosti obletěla svět výstava, na které představitelé firmy ukázali první televizory. Dnešní generace by možná ani nevěděla, k čemu takové krabice sloužily.
2: Dneska už ty televize jsou trošku jinačí než dřív, když zapomínáte, když jsme měli ještě doma takový ty obří krabice.
0: Já pamatuju, že my jsme ještě neměli ovladač tehdy a chodilo se normálně přepínat pořady k té krabici, tam vždycky zmáčknul knoflík a...
2: My jsme měli starou krabici a měli jsme i ovladač. Ten ovladač jsem byl já.
3: Tak to bylo u nás vždycky, že nejmladší z rodiny je ovladač. No.
2: Prosím tě, Myško, skoč to přepnout. A já vždycky rád, že jdu a teďka vidím zpětně, že to byla teda prostě hrozná otročina, no. Tak zdravím rodiče, no teda. Pojďme soutěžit. Je tady rychlá pětka. Celý tento týden hrajete o gold vstupenky na celý víkend MotoGP v Brně.
3: Pátek, sobota i neděle, ta gold vstupenka zahrnuje přístup na všechny přírodní tribuny, možnost přecházet mezi sektory a tak dál, včetně tréninku.
2: Tak pokud to chcete vyhrát, pište chci soutěžit na 777 937 777.
0: A teď už to přepni.
2: Jsme Hit Rádio, hezké ráno. Přepínám.

0: 7.36, tohle je Hit Radio a tohle je čas na soutěž.
1: Rychlá pětka.
0: V rychlé pětce celý tento týden máte možnost vyhrát gold vstupenky na celý víkend MotoGP, který se vrací zpátky do Brna.
2: To už 19. až 21. června, v tuhle chvíli se to všechno odehraje a Grand Prix přiveze světovou motocyklovou špičku. Mark Marquez, Jorge Martin, taky Filip Salač, na tyhle všechny se můžete těšit.
0: No a tohle si možná užije Zdeněk, který je s náma na telefonu. Hezké ráno.
3: Dobrý den.
0: Dobrý den, dobré ráno. Tak Zdendo, co ty a motorky? Máš k ním nějak blízko?
3: Mám, sám jezdím na motorce a každý rok tam jezdíme do Brna, takže...
2: Hezky.
0: Jasně, ale prostě takhle, já ač motorkář nejsem, zeptám se, sezona už asi začala, venku je hezky, tak už si vytáh tvoji mašinu.
3: Jasně, vyták, no.
0: Jasně, a co řidiči ostatní? Jak se k vám chovají ty v těch velkých plechových vozech na čtyřech kolech?
3: Jo, někteří jsou ohleduplní, právě že třeba se i uhnou ke kraji, když člověk jede nebo tohle, jasně. Ale někteří zase naopak. Schválně najedu na prostředek, tě nepouští. No,
0: je to takže takový yin-yang.
3: 50 na 50.
0: Dobře, tak Zdendo, pojďme na to.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
0: Budeš vědět, která planeta je nejblíže Slunci?
3: Merkur.
0: Jo.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
2: Jaký pták podle lidových pověr nosí lidem miminka?
3: Čáp.
0: Mhm.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
0: Zdendo, kolik stěn má klasická hrací kostka?
3: 6.
0: Jo, přesně tak.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
2: Jaký je druhý největší město České republiky?
3: Brno.
0: Mm-hmm. A poslední pátá otázka. Kolik stupňů má pravý úhel?
3: 90.
0: A Zdendo, jedeš do Brna?
3: Díky.
0: Yes.
3: Radost.
0: Není zač, že z Budějic do Brna uděláš si výlet, ale pojedete tam na motorce, nebo jak se tam dopravíte?
3: Pojedeme ve třech, takže autem.
0: Ve třech, tak pojedeme ve třech, takže na motorce. jako v Indii.
2: Moc ti gratulujeme, užij si to 19. až 21. června.
0: Tak Zendo, přejeme krásný den a zase někdy se ozve, rádi tě uslyšíme, ahoj.
3: Děkuji, ozvu.
2: Ahoj.
1: Rychlá pětka. Ve snídani šampionů na Hit Rádiu. MotoGP je zpět. Nenech si ujít Grand Prix České republiky 2026 už 19. až 21. června na Masarykově okruhu v Brně. Více informací najdeš na autodrombrno.cz. Hit Rádio Faktor.

0: Kembra Belong Together 7.45, posloucháte Hit Radio snídaní šampionů. Tady u nás, odkud vysíláme, je krásné počasí. Já jsem se díval na mapu oblačnosti a vypadá to, že republika je tak jako rozdělená na půl, že někde je zataženo a někde je krásně. Ale víte, co mě nejvíc baví, lidi? Víte, co mě nejvíc baví?
1: No.
0: To počásko, který máme slíbený. Ale já vím, že bavit se o počasí takhle v rádiu, že je takový obyčejný, jo? Ale to počasí je prémiový, 30, 31, 32 stupňů, viděli jste to?
2: Já to tady dokonce fakt vidím, úterý 32 stupňů v noci 17.
1: Ty blávo.
0: To je neskutečné. Já už ale dokážu se vžít jako do nás všech, kteří jsme si stěžovali, když byly ty mrazíky teďka, říkali, to už bylo teplo. A počkej, co přijde,
1: totálně.
0: Až bude to teplo.
1: Oh, už by mohlo spěchnout.
2: Se nebylo líp.
0: Přesně. Coldplay, to je další skvělá muzika za malou chvíli pro vás a hlavně, co pro vás chystáme, proč byste měli zůstat u rádia, je kurz přežití. Kurz přežití s Jasmin. Počkejte na to, hezké ráno.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio, kdekoliv a kdykoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz.
4: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme skla a to se pozná. Je to snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
5: Carglass opraví, Carglass vymění.
6: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavma. Právě teď suchý beton ST-Line 3DC25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
7: Osvěžte se na zahradě. V Unihobby široký výběr vířivek a bazénů různých druhů a velikostí od 2490 korun.
8: Unihobby.
7: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
9: Klimatizace si všimnete, až když nefunguje. Problém není vidět, ale poznáte ho hned. U Transport Klima klimatizace nejen plníme a opravujeme, ale vyrábíme i hadice na míru. Řešíme tedy příčinu, nejen následek. Transport Klima.cz. Servis, který vás nechá v klidu.
10: Start, plyn, výkon. Motor chce tvé činné kompromisy. Oleje Pakelo od firmy VZ Service, kvalita, síla, ochrana. A teď poslouchej. Soutěž o kompletní sadu olejů pro vaše auta právě běží. Sleduj na Facebooku profil VZ Service, psáno po anglicku VZ Service, nebo Vladimír Zelenka a odpověz na jednoduchou otázku. Tak zkus štěstí a vyhraj. VZ Service, vaše stroje v kondici.
11: Jižní Čechy, to je opravdová láska. Objevte kraj příběhů, historie a kultury. Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích nabízí vše v jednom. Interaktivní výstavy a akce pro děti i dospělé. Hravé expozice přírody, archeologie a národopisu nebo vzdělávací programy. Jihočeské muzeum, to je srdce regionu pohody. www.muzeum.cb.cz.
12: Na Krétu přímo z Českých Budějovic, exkluzivně na českém trhu pouze u Exim Tours. Užijte si dovolenou s All Inclusive už od 9 990 korun. A navíc z Českých Budějovic můžete letět do dalších 5 oblíbených destinací. Vyberte si svůj last minute zájezd ještě dnes. Více na eximtours.cz.
13: Do Penny dorazila Polštářová zoo. Navíc v akci borůvky 125 gramů za 24,90 a výběrové špekáčky řezníku v talíř 600 gramů za 69,90. Penny.
14: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Senkor tyčový vysavač 4 v jednom jen za 5599 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6999 korun. Když něco, tak Allegro.
15: Na pohádkovém koberci?
16: Přímo do pohádky koberců.
15: Rodinná firma koberce Strnad Lišov?
16: To jsou kusové koberce z celého světa.
15: Metrážové koberce a běhouny?
16: Kvalitní PVC v rolích?
15: Či vinylové a plovoucí podlahy?
16: Odborné poradenství?
15: Profesionální podlahářství?
16: A víc jak čtvrtstoletí zkušeností.
15: Více na koberce@strnad.cz.
16: Pro každého dobrá rada?
15: Podlahu vždy od Strnada.
17: Leze po železe, nedá pokoj, až tam vleze. Co je to?
18: Sunex.
8: Sunex.
17: Výkup železa a barevných kovů za fantastické ceny. Ekologická likvidace autovraků a technologických celků. Sunex Temelín, Kladno a Plzeň. Více na sunex.cz. www.sunex.cz.
18: Jaké boty a kabelky na léto? Na eobuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože eobuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na eobuv.cz v aplikaci i v kamenných prodejnách. Eobuv ví.
19: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Pracuje se na výjezdu z Českých Budějovic směrem na Český Krumlov. Omezení tam proto teď čeká před Planou, kde se projíždí jen kyvadlově. Nákladní auta pak musí objížďkou.
20: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop.
21: Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
22: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: Sapphire Ed Sheeran v 7.57. Tohle je Hit Radio, krásné ráno.
1: Každý, kdo už jste rodičem, tak asi znáte takový ten strach o dítě, kdekoliv, kdykoliv, pořád od té doby, co se narodí. Ale abyste věděli, tak dítě si občas poradí vlastně mnohem líp než dospělák. A potvrzuje to jeden 5letý klučina z Rumunska, který se ztratil v lese plným medvědů. 3 dny tam byl sám v lese, spal tam, každý si myslel, nebo přemýšlel nad tím nejhorším scénářem, který se mohl stát, samozřejmě. 5letý kluk sám v přírodě, v divočině, 3 dny s medvědama. Ale on přežil, což je jako už takhle wow, ale proč přežil? Co byste tak jako typovali?
0: Já když to tak poslouchám, mě to připomíná, že jsem na to koukal v televizi, Mowgli se jmenoval, jo, protože víme, že příčinou jeho skvělých schopností bylo to, že byl vychován smečkou vlků v džungli, ale tohle teda je z Rumunska příběh. No jak se mu to podařilo? Za mě měl štěstí.
1: Štěstí měl.
2: Možná se nějakým způsobem maskoval.
1: Tak já vám to povím.
0: No.
1: On se prostě nechoval jako dospělej, jo. Takhle jednoduchý to bylo, protože...
0: Takže bych přežil.
1: Přesně. Prostě dospělý člověk začne logicky panikařit, ale to malý dítě si neuvědomuje, jaký mu hrozí nebezpečí, kolik nebezpečí mu hrozí, takže on si tam tak jako v pohodě šel, teďka automaticky má to nějaký, že jo, instinkt, tak on se prostě někam schoulil, někam schoval, byl v klidu, nevytvářel nic, aby ho mohlo nějaký zvíře napadnout, no a prostě ho našli.
2: Kdyby pro ně nepřišli, tak si tam možná hraje dovnitř.
0: No, ono hlavně tím, že třeba u sebe neměl žádnou chytrou elektroniku, která nevydává žádný zvuky a světlo, tak tím možná přežil. Představ si, kdyby tam prostě ležel s Instagramem, že jo? Tak ten medvěd přijde a hnedka... A! Mám tě!
3: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
4: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
5: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května.
4: Kaufland.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
8: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
7: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte i hned 602 489 489.
8: No to bych to pěkně zvoral. Jarní slevy uhlí z Uhloterii platí do konce května i pro Táborsko, Strakonicko a celé jižní Čechy.

0: Teď je čas na měření zraku zdarma, odborně a bez podmínek. A brýle za ceny, co vás potěší. Oční optika Gemini. www.geminioptika.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: Osmá hodina, krátké zprávy a David Jošt. Získat hypotéku je stále složitější, průměrná mzda na ní stačí už jen v Ústí nad Labem. Kvůli rostoucím cenám nemovitostí se hypotéka na pořízení třípokojového bytu stala obtížně dostupnou i pro žadatele s průměrnou výplatou. Ve většině krajských měst pomůže, pokud o úvěr žádá dvojice, například v Praze a Brně by už ale nestačily ani dva průměrné příjmy. Spokojenost s vládou Andreje Babiše klesá, a to především u voličů SPD. Ještě v březnu bylo podle průzkumů spokojeno se současným kabinetem 78% voličů této strany. Teď v květnu je to už jen 62% dotazovaných. Nejvíc příznivcům koaliční strany SPD vadí, jak se vláda staví k životním nákladům občanů. Jižní Korea bojuje proti daňovým únikům, tamní vláda proto jednorázově najala na 9,5 tisíce úředníků. Ze státního rozpočtu si proto vyhradila 3 miliardy korun. Počítá totiž s tím, že od dlužníků vybere ještě víc. A teď už pojďme k nám do regionu.
4: U příležitosti dnešního Dne mrtvice si ve vstupním terminálu Českobudějovické nemocnice můžeme nechat zdarma zkontrolovat riziko cévní mozkové příhody. Program tu běží od 9 do pravého poledne a nabídne krátké přednášky, měření cholesterolu, ultrazvuk krčních tepen i rady, čemu a proč se raději vyhýbat. Taky dneska na jihu budou řádit mraky, čeká nás oblačno až zataženo, místy dorazí i přehánky a naměříme do 20. Ubývání oblačnosti se dočkáme k večeru.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
5: Dobré ráno, šampione.
6: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak.
7: Jsme tady pro tebe.
6: Jsme tvoje snídaně šampionů. S Michalem a Jasmin.
8: Hezkou středu přejeme.
9: Ahoj, krásný dobrý ráno.
10: Snídaně šampionů.
8: Postili jsme se do třetí třetiny středeční snídaně. Děkujeme, že tady jste s námi.
9: Snad jste probraný. Buďte s náma i tuhle tu hodinku, protože budeme mít zajímavé hudební hosty.
8: Dorazí k nám opravdu výjimečná návštěva. Prozradíme to už teď. Takhle, bude se tady zpívat a bude nás tady fakt hodně. Tak nechoďte daleko od rádia. Teď Michal Schulte a Rehab. Hezké ránko.
1: Hit Radio Faktor.

0: Michal Šulte a Rehab na Hit Rádiu v 8 hodin 5 minut. Pojďte si něco představit. Představte si, že máte doma romantický večer. Všechno jede tak, jak má jet. A ve chvíli, kdy se blížíte do finále, tak se ze zdi ozve řvoucí kojenec anebo zvuk cirkulárky. Nejsmím, ty se tomu směješ, bavím se o tom, protože to je opravdový příběh. Tohle zažívá jeden pár, kterému se soused mstí za moc hlučné milování.
1: Tak jako vlastně na jednu stranu to chápu, já jsem taky mývala takovýhle sousedy a ono to někdy jako příjemný není, když je to too much.
0: No jenomže on to prostě vytunil tak, že si dal právě na svoji seť nějaký zařízení, který má v sobě čidlo hluku a jakmile ten hluk je nad nějakou úroveň, tak to právě spustí buď řev dítěte, anebo zvuk cirkulárky, nebo zvuk stavby, jo, aby vlastně to těm sousedům vrátil. Jo. A to mi, říkám si, je to příběh ze zahraničí a říkám si vlastně, že mi to dost sedí jako i tady na nás, na Českou republiku, jo, že...
1: Já jsem se takhle mstila jako ťukancema maximálně, jako, ale to i když v koupelně někdo dělá bordel, jako, tak skrz ten panel...
0: Ťukat taky, jo?
1: Ne.
0: Rozumím. Rozumím, no. Ne, jako normálně násadou prostě.
1: Ne, že ťuknu do té stěny, zaklepu, prostě trošku sklidněte se tam, děcka. No, ne, Michal.
0: No ne, no takže, když to představíte, nebo představíte spíš, jestli třeba něco takového zažíváte, jo, ať jde o jakýkoliv hluk, ať se dostaneme tady od toho konkrétního, tak jestli to třeba vašim sousedům nějako vracíte.
1: Jak se mstíte teda?
0: Jak se mstíte, no, bude to taková pozitivní desetiminutovka tady na Hit Rádiu, tak dejte nám vědět, budeme moc rádi, když nám to nahrajete jako hlasovku, myslíme teda to, jak se mstíte, na 777-937-777 přes WhatsApp, a nebo když nám to pošlete normálně jako zprávu. Vrátíme se k tomu, teďka k vám posíláme další parádní hity, které vás budou bavit, Pink Fucking Perfect a taky tohle, to je Verona, Endless Day na Hit Rádiu, 8 hodin 7 minut, hezké ráno.

0: Bude 8:45, za minutu posloucháte Hit Radio, tohle je snídaně šampionů. A Pink, krásné ránko. Máme tady spor o hlučné milování, který vygradoval do technologické pomsty. Naštvaný soused, připomeneme, namontoval na svoji zeď senzor hluku, který při zvýšené hladině hluku spustí různé zvuky jako křik dítěte nebo třeba cirkulárku. Za mě je to teda jako ultimátní antikoncepce, jo, ale vlastně si říkám, že ten soused nejenom teda, že škodí těm vedle, ale vlastně když ten kravál je u něj v bytě, tak bude asi větší než u těch sousedů, no, jako, že to vlastně nedává úplně smysl.
1: Nedává. Koukneme, co vy na to, napsal Luky. Ahoj šampioni, ano, takové sousedy máme taky. Náš soused si pořídil bubny a dal si je do patra, takže samozřejmě se zvuk těch bubnů rozléhal úplně všude. Kdyby alespoň uměl hrát, no strašné. Začal hrát vždy kolem 20. hodiny večer, což mého bratra, který má malé miminko, které v tu dobu chodí spát, začalo štvat. A když to nešlo po slovní domluvě, zahájili jsme odplatu v podobě silného vzduchového klaxonu, co bývá na lokomotivách. Soused hrát přestal, tak to je skvělé.
0: Vidím toho borce, si koupil bicí, je to jeho vysněný životní nástroj. Na který se chce naučit. Jo. Nejde mu to prostě. A tam... Taky píše Renata, přeji vám krásné ráno. Náš soused velmi rád ruší, když máme pod pergolou návštěvu. Často jde sekat i trávu, která je posekaná. Jednou takto večer byl pod mě velký hluk. Syn se jde z patra podívat, jak může ve tmě sekat, a on tam chodil s čelovkou na hlavě. A to není samozřejmě vše, co vyvádí. Tak si ráda teď poslechnu nějaký tip na mstu. Prýma soused, no. Tak myslím si, že největší msta je ta, jestli soused poslouchá Hit Radio, že se možná teďka právě poznal.
1: A snad se stydí.
0: A snad se stydí, přesně. Za co my se nemusíme stydět, je skvělá muzika.
1: No to ne.
0: To vás pobaví. Ray Dalton, Blood Running na Hit Radio minutu po 8:45. Tak pojďme na to, hezké ráno.

0: Takhle vám hraje středeční hit rádio Ray Dalton Blood Runnin' v 8 hodin 19 minut. Na co se můžete těšit za malou chvíli je tohle. Cyril Stamlinin, taky Linkin Park a už za malý moment taky speciální hosté. Kdo to je, na to rozhodně počkejte. No a samozřejmě myslíme i na vás, kdo nás sladíte za volantem. Přidáme aktuální dopravu. Hezké ráno.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
2: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
3: Mine chlepek.
4: Otužuj se.
5: Ber hořčík.
6: Zkus půst.
4: Víc bílkovin.
7: Méně cukru.
8: A adaptogeny.
9: Stop. Zapomeň na trendy. Ty jsi totiž genetický originál. Genetické testy GenLabs ti ukážou, jak upravit životosprávu pro lepší trávení, imunitu a energii. Sportovcům pomůžou i s regenerací a výkonem. Geny prostě nejsou tvým osudem. Ty rozhoduješ, jestli je zapneš nebo vypneš. GenLabs. Návod na život najdeš ve své DNA. Tak na co ještě čekáš?
10: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
11: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
10: Kaufland.
12: Znervozňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
13: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
14: Tak to je teda bomba! Elva Profi se přestěhovala do Pištína a to není všechno! Zveme vás na Demodny 2026 s Elva Profi, které se uskuteční 27. až 28. května 2026 v našem areálu v Pištíně 134 u Českých Budějovic. Elva Profi, prodejce komunální, stavební, zemědělské a zahradní techniky v Pištíně. Dvoudenní výstava techniky s praktickými ukázkami.
15: www.elvaprofi.cz.
14: Cesta k nám se vyplatí.
16: Stavebniny Dek přináší mega akci 2+1. Ke každým dvěma kusům pistolové pěny pro tepelné izolace Dek Foam MX600 nyní navíc dostanete třetí kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro pěnu Dek Foam pro tepelné izolace zdarma. Více na dek.cz.
17: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše Prospánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
18: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
19: Já.
18: Protože jsou spolehlivé?
19: Já, natürlich.
18: A se zárukou na 5 let zdarma?
19: Já, sicher.
18: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
20: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
21: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
22: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
23: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
24: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
3: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Nehodu teď hlásí D3. Pozor na kilometru 108,5 směr Kaplice. A bourá se taky v Českých Budějovicích, opatrně v ulici Generála Píky, kde se srazilo nákladní auto s dodávkou.
5: Vohnoutí a potrubí slaví 30 let. Už tento pátek před centrem Arpida. Přijďte na pořádnou dávku české muziky. Vstupenky na xticket.cz. Vohnoutí a potrubí slaví 30 let.
6: Hit Radio Faktor.

0: 8.31, tohle je středeční Hit Radio snídaně šampionů. Krásné ráno, a co se to tady ve studiu děje? To je neuvěřitelný. To je neuvěřitelný. Ahoj, Leo.
1: Ahoj, dobré ráno.
0: Dobré
1: Ahoj.
0: Ráno. S náma je tady Lea Děndější, naše skvělá kolegyně, která má na starosti hlavně víkendové vysílání. Ahoj. Je tak. A my o tobě víme, že máš početnou rodinu, ale že sem do studia dovalíš 40 lidí, to je naprosto neuvěřitelný. Je tady spousta tvých kamarádů a kdo to je? Pověz nám, kdo to je.
1: Tak s námi ve studiu ještě jednou hezké dobré ráno je gospelový sbor The University Singers z Texasu, protože nás tady čeká pár koncertů v České republice a oni už byli teď v Evropě, v Polsku na koncertech, kam byli pozváni, a já jsem strašně ráda, že přijali i naše pozvání sem k vám do snídaně.
2: Já jsem koukala, že vy za sebou máte University Singers 24 zahraničních turné, tak kde to publikum bylo úplně nejdivočejší?
3: Dobrý ráno. Good morning, Czech.
1: Jonathan.
3: Well, we've been fortunate to travel so much as you've mentioned.
2: My jsme velice rádi, že jsme mohli tolikrát cestovat, jak jste říkala.
3: And one of the things I always tell the singers is the best tour is always the next tour.
2: A vždycky říkám mojim zpěvákům, ta nejlepší túra bude ta příští.
3: But when we traveled to South Korea, we had a wild tour in a sense that we had 15 concerts in 10 days.
2: Ale když jsme byli v Severní Koreji, tak jsme měli 10 koncertů. 15 koncertů za 10 dnů.
1: Hezký, skutečný.
0: Hezký. Já jenom musím říct, teďka vlastně posluchači, oni nevědí, jaká tady je atmosféra, protože ještě se nikdo neprojevil, tak mohli byste pozdravit, so could you say hello? Ty bláho, 40 lidí na 20 metrech čtverečních, řekneme vám, musíme vám říct, je to tady trošku tuleníčko teda dneska. Nicméně, kde bylo to publikum úplně nejdivočejší, teda to, co jste navštívili?
3: Oh, well, actually, in 2022, after the pandemic, we had the opportunity to travel once more.
2: V roce 2022, když zrovna končila ta epidemie,
3: we had a chance to go to England, and we had a chance to sing at Westminster Abbey in London, which was incredible. All of the people, the history, it was just a once in a lifetime opportunity.
0: No a kdybyste měli nám, našim posluchačům vlastně představit, jak vypadá to, ta logistika, to stěhování tolika lidí po těch koncertech, protože vlastně vy jste všichni z Texasu, celá ta banda, jedna Maďarka a všichni z Texasu, tak jak vypadá ta logistika, protože jako 40 lidí, to je jako náročný, ne, to převíst.
1: Je to strašně náročný, když si jezdí na koncerty, tak určitě máme autobus, ale když letí letadlem, Marcelko, je to náročný.
2: So when you travel.
3: Yeah, well, of course, we're in a room with a bunch of musicians that happen to be friends. And so that makes everything a lot easier because we enjoy our time together.

0: together. It is busy, but it's what we love to do, which makes a big difference.
1: My cestujeme hodně, ale nejlepší je, že všichni v tomhle pokoji jsou kamarádi.
2: Já se zeptám, máte teda plány teďka v České republice, kde vás můžou posluchači slyšet tady v Česku?
3: Ano, zrovna dneska nás čeká koncert v kulturním domě na Žebráku. Žebrák je nádherný památeční místo. Ještě pár lupenů je, takže se posluchači můžou podívat a dostat se a budeme tam společně zpívat, dělat radost tou gospelovou hudbou a zítra v Pražském divadle Apollo.
4: No a co kdybychom teďka tu radost tou gospelovou hudbou udělali teda i všem posluchačům Hit Rádia v celé republice? Co
2: a tě na navnadíme i na
4: a
2: tu
4: tě
2: show.
4: Navnadíme. Tak naladit odkašlat, já se třeba přidám. Tak můžeme na to, Leo, odstartuješ nám to?
3: Určitě, tak pojďme si udělat radost gospelovou písní Joshua Fiddlebit Love Jericho.
5: Okay. And this is a brand new composition. Mm-hmm. It was just composed for this choir 2 months ago.
3: Mm-hmm. Super, tak jdeme na to.

0: To jste se zblázili, ne? You are crazy guys, it was awesome, awesome.
1: Naprosto dokonalý. Já mám slzy, fakt mi vyhrkly slzy.
0: Mě vyhrkly slzy přes husí kůži teda. My to máme jinak, chlapi, no. Tak my vám strašně moc děkujeme.
2: My děkujeme.
0: Děkujeme, bylo to úžasný. A kdybychom se o vašem gospelu chtěli dozvědět něco někde víc, je možnost?
2: 100% stačí se podívat na Instagram Lea Giongiosi, na gospel na The University Singers Instagram. Samozřejmě dneska zazní i písničky jako Oh Happy Day, Hallelujah, spousty dalších skvělých songů, Amazing Grace a tak dále. Takže těšíme se dneska na Žebráku, zítra v divadle Apollo. A děkujeme, že jsme tady s váma.
1: My děkujeme!
0: Ahoj! Ahoj! Ahoj! Děkujeme moc, ať se daří, mějte se.
2: Děkujeme!
0: Ahoj!
1: Děkujeme!
0: Ahoj! Ahoj!

s náma pořád jsou, tak pojďme, come on!

0: Luis Capaldi na Hit Radio. 8.45, no a dost možná jste i vy dneska šli do práce dřív, abyste dřív mohli zmizet.
1: No jo,
0: důvodem je hokej, dneska hrajeme v 16.20 s Itálií. To bude pohoda.
1: No tak to říkají všichni, pohoda, slabý soupeř, ale.
0: Včera jsem se o tom s někým bavil a bavíme se o tom, že teda budeme hrát s Itálií a on, no tak Itálii, ty nic neumě. A říkám, hele kamaráde, víš, jak jsme v sobotu dopadli se Slovenskem. Jo, že jako, někdo by měl možná prověřit, jestli v soupisce nemají Italiáni taky nějakýho zapomenutýho Čecha, jako Slovenci v bráně, jo, Horáka.
1: No, oni tam mají v týmu hlavně hromadu Kanaďanů, takže a víme, Kanada.
0: Ale já bych ty Italiány úplně nepodceňoval. Nicméně 16:20.
1: No ne, hraje. To bylo právě jako že dobrý.
0: Jo, takhle. Sí, jo. 16:20 Itálie. A já už vidím, jak vy se vidíte, až vypadnete z práce, budete muset vyrazit na tu předzahrádku a dáte si to doma se sousedem prostě na zahradě. To bude bomba. Tak pojďme se domluvit společně hromadně a chci slyšet od vás, kdo nás posloucháte, odpověď. Budeme fandit Česku. Jo, já to viděl.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
3: V drogérii Teta je nyní akce 2+1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oreal Paris, Purity Vision, Beauty of Jocelyn a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
4: Na zahradu, na terasu, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom. Tyton.
5: Moderní deskový plot Style od Dytonu. Nyní se slevou více než 16%. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
6: Zapomeň na všední mumraj. Bantaj. Naplň své touhy po okraj. Bantaj. Buď silný jako samuraj. Bantaj. Poznej, jak vypadá ráj. Thajské masáže Bantaj. Thajské masérky vám připraví jedinečný zážitek v salonech Bantaj. V Budějovicích, Prachaticích, Krumlově a Táboře. Poznej, jak vypadá ráj. Bantaj.
7: Stavebniny Dek přináší mega akci. Při zapůjčení a kukladi v Hilti Nuron vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin Dek platí do 29. května včetně rezervací. Tak si půjčte aku kladiva Hilti Nuron se dvěma bateriemi zdarma. Více na dek.cz.
8: Neřešte cenu, řešte přílohu. Dlouhodobě snižujeme ceny masa v prodejnách Lidl v Jihočeském kraji. Například krůtí prsní řízky 500 gramů za trvale sníženou cenu 119,90. Nebo vepřová kýta řízky za trvale sníženou cenu 159,90 za 1 kg. Lidl, to se vyplatí.
9: Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Jsou místa, kam nejdeš jen tak, ale kam se vracíš. Kde zní hudba všech žánrů a každý si v ní najde ten svůj. Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou vás zve 31. května na dětský den s Michalem Nesvadbou, Pískomil se vrací a Michal Horák. Pohoda, klid a dobré postřižinské pivo. Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Program na postřižinskazahrada.cz.
10: Stále hledáš tu správnou školu? Střední odborná škola v Kaplici nabízí posledních 8 míst na obchodní akademii a volná místa jsou i v učebních oborech. Neváhej a podej přihlášku do 25. května. Více na www.geukaplice.cz.
11: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
12: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
11: A tak to bude drahé.
12: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
13: Čerstvé exotické ovoce z Ugandy a Asie. Africké trhy v Budějcích. Bohaté chutě a neuvěřitelné vůně, které musíte cítit i přes rádio. Africké trhy se konají tuto neděli v Metropolu v Budějcích. Hadí a dračí ovoce, speciality, káva, čaje, vstup i ochutnávka zdarma. www.sipy-farmers.cz.
14: Končím s tebou a stěhuju se k mamince.
15: A teď ona se vrátí. Bydlení v inteligentním domě od firmy Delnet se těžko opouští. Když elektrikáři, tak Delnet.
16: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
2: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: Tommy Cash, Espresso Macchiato na Hit Rádiu. 8.57. Espresso Macchiato. A to znamená, že středeční snídaně je ve finále, my se s vámi jdeme rozloučit.
1: Jdeme se rozloučit, ale slyšíme se zase zítra v tomhle čase od 6 do 9 a děkujem, že jste byli s náma u toho dneska.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Rádio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
0: Zvládněte středu, odpoledne fandíme 16.20, Česko-Itálie a těšíme se zítra.
1: Ahoj.
0: Čau. Hit Rádio.
3: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Já se teď nadechnu, je toho opravdu hodně. Začneme v Českých Budějovicích, Jírovcova ulice, střed dvou osobních vozidel, Kaplice Omlenická, i tam se střetli dva osobáci. Pozor, u Netolic, silnice 145, dvě osobní auta a nehodu hlásí taky silnice 39 u Horní Plané. Tam narazil osobák s nákladňákem a projíždí se to se zvýšenou opatrností. Je to kompletní, dávejte na sebe pozor, šťastnou cestu a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
4: Vohnoutí a potrubí slaví 30 let, už tento pátek před centrem Arpida. Přijďte na pořádnou dávku české muziky. Vstupenky na xticket.cz. Vohnoutí a potrubí slaví 30 let.
2: Stavebniny Dek přináší mega akci. Nejprodávanější kadesít KH20 do základové desky nyní za skvělých 436 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro kadesít za super cenu. Více na Dek.cz.
5: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské, tradiční pomazánkové, různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda, různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
6: Čtyřkolky Bavorov. Máme velký výběr čtyřkolek a motorek a proto vybereme nejvhodnější stroj právě pro vás. Čtyřkolky Bavorov. Odvoz k vám domů a následně i kompletní servis. Čtyřkolky Bavorov. Bohaté příslušenství včetně vozíků pro les i zahradu. Čtyřkolky.bavorov.cz.
7: Mami, proč máme všechno od konceptu?
8: To jen se zeptej, tatínka.
9: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
10: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
2: On air.
11: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
12: 9 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Česko se připravuje na přijetí Američana s podezřením na nákazu virem Ebola. Bude převezen do fakultní nemocnice Bulovka v Praze. Podle ministerstva zdravotnictví Američan nepředstavuje pro českou veřejnost riziko. Muž je bez symptomů a do Česka by měl dorazit dnes v podvečer. Přestavba křižovatky u obchodního centra Tesco v Chebu se odkládá na příští rok. Důvodem jsou komplikace při plánování dopravně inženýrských opatření po dobu stavby. Zejména šlo o zajištění plynulé veřejné hromadné dopravy. Křižovatka se měla změnit z kruhové na řízenou semafory. Americký senát postoupil k dalšímu hlasování návrhu rezoluce o válečných pravomocích. Ta by ukončila válku s Iránem, pokud by prezident Trump neměl souhlas kongresu. Čím dál více jeho spolustraníků v kongresu vyjadřuje nespokojenost s vedením konfliktu.
2: Hokejový servis Hit Rádia.
13: Italové budou dnes čtvrtým soupeřem českých hokejistů na mistrovství světa ve Friburgu. Svěřenci kouče Rulíka nechtějí dopustit další šok, který přinesla sobotní porážka v prodloužení se Slovinskem. Češi mají ve skupině B 7 bodů z 9 možných a třetí výhra by znamenala další krok směrem ke čtvrtfinále. Duel začne v 16.20.
14: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
3: Pokud jste si dneska sebou vzali sluneční brýle a pro jistotu i pláštinku nebo deštník, tak jste perfektně vybaveni. Přes den mohou dorazit přeháňky, někde možná i bouřky, teploty kolem 20, což si myslím, že je značka ideál. Tak hezké dopoledne.
2: Hit Radio Faktor.
3: 9 hodin 2 minuty, s vámi Matyáš a dneska jdeme do dalšího zápasu. Už za pár hodin nastoupí český tým proti Itálii, tentokrát se hraje v 16.20. My se tomu za chvilku pověnujeme, ale mezi tím můžete tipovat výsledek. psát můžete na Instagram do komentáře anebo na WhatsApp s číslem 724 883 596. Jak to dneska dopadne?

Skupiny UDG nedávno odletěla bůhví kam, část zůstala, kluci se nám trošku pohádali, ale přineslo to nový hit a to je super. 9 hodin 11 minut, Hit Radio Faktor, dneska se v práci moc nezdržujte, až skončíte, tak rychle do supermarketu pro chipsy a jdeme fandit. Český hokejový národák hraje další zápas, tentokrát proti Itálii a tentokrát od 16 hodin na 20 minut, tak ať stíháte začátek. Asi v každé domácnosti je někdo, kdo sice fandí, ale hokej moc nerozumí. U nás doma třeba zazněl dotaz, proč ten brankář jede z brány pryč. Jo. Nebo otázka, který jsme my, jakože ve kterých dresech hrajeme. Úplně nejlepší je, když se mě na to žena zeptá ve třetí třetině. No a v minulém zápase se Švédy zazněl u nás doma dotaz, který z nich je Jágr. A na to už jsem neodpovídal. Ale já myslím, že jasný důkaz toho, že hokejem tady všichni žijeme. Takže pojďme i dneska fandit, pojďme držet palce. Připomínám, začátek už 16 hodin 20 minut. Tak co myslíte? Vyhrajeme. Tady jsou Imagine Dragons.

0: Tenhle hit nikdy nepřestane bavit. Pitbull, Kesha, Timber, 9 hodin 20 minut. Je středa a to je den, kdy pravidelně hrajeme na vaše přání. A mě napadlo, když se dneska hraje ten hokej od 16.20, že byste si mohli přát hokejové songy, jo? Že bychom z toho mohli udělat takový speciál hokejové písničky na přání. Co takhle song We Will Rock You? To se přece k hokeji hodí, že jo? Z českých mi napadá třeba Kabát, Brousíme nože. A nebo song Sweet Caroline. Když se ozve tenhle song, tak zpívá celý stadion. A pozor, k hokeji patří taky ptačí tanec. Tak co si necháte dneska zahrát k tomu dnešnímu hokeji? Zavolejte po 18. hodině přímo do studia, anebo nám napište přes formulář na web hitradiofaktor.cz.
1: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz
2: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
3: Fakt? A kam pojedeme?
2: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
3: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: V Ternu nyní v akci. M-ko mysli 750 gramů s aplikací Terno a Trefa za 69,90 a Captain Morgan 0,7 litru za 299,90. Ryze české Terno.
5: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
6: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
5: Kaufland.
7: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
8: Znervozňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
9: Pneumatiky v garáži, ve sklepě, u tchána a vy stejně nevíte, kde jsou které. V Transport Klima v tom mají systém. Kompletní pneuservis, včetně profesionálního uskladnění. Přijedete, odjedete a dál už to neřešíte. Transportklima.cz. Servis, který vás nechá v klidu.
10: Když potřebujete brýle, tak
11: Bob Optik.
10: Když kontaktní čočky, tak
11: Bob Optik.
10: Když chcete precizní měření zraku a bez čekání, tak
11: Bob Optik.
10: Právě teď nejvýhodnější akce roku. 1+1 zdarma. Vyberte si jedny kompletní dioptrické brýle a druhé získáte zdarma pro vás nebo vaše blízké. Dvoje brýle a pouze jedna cena.
11: Bob Optik.
10: České Budějovice doktora Stejskala 2 nebo Příbram Čechovská 55. Více na popoptik.cz.
12: Randíte?
13: A tohle znáte?
12: Bylo to fajn, ozvu se.
13: Sestěhujem se hned?
12: Zapomněl jsem peněženku.
13: Uděláme si selfiečko?
12: Promiň, volá manželka.
13: Mrkneme do Pařížský.
12: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
14: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
15: Elite Date, seznamka pro vztah.
16: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
15: Elitedate.cz.
17: Končím s tebou a stěhuju se k mamince.
18: A teď ona se vrátí. Bydlení v inteligentním domě od firmy Delnet se těžko opouští. Když elektrikáři, tak Delnet.
19: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
20: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
21: Řešení je úvěr od Acema.
20: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
21: Acema, jde to i bez banky.
22: Letní pohoda začíná v obchodním centru 4 dvory. Nakupte, zatočte kolem štěstí a vyhrajte jednu z desítek skvělých cen. U nás vyhrává každý. Už tuto sobotu vás čeká zábava pro celou rodinu i zážitkový dětský den. OC4 Dvory, váš dobrý soused.
0: Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Die with a smile, Lady Gaga a Bruno Mars. Trochu jsme teď rozlili hrneček s medem, jak se říká, ale ono se to hodí, protože dneska je Světový den včel. To je skoro státní svátek, že jo? Mája a její kamarádi jsou totiž těmi nejúžitečnějšími bytostmi na světě. A protože se mnozí z vás dneska chystáte do hospody na hokej, hrajeme z Itálie, tak si dáme pár zajímavostí, abyste pak mohli machrovat u stolu. Tak třeba tipněte si, jakou rychlostí včela létá. Je to 29 km za hodinu. Křídly mávne 200x za vteřinu, což vytváří to bzučení, který pak slyšíme. A za jedinou minutu navštíví asi 10 květů. Těch zajímavostí je samozřejmě hodně, to bychom tady byli dlouho. Každopádně na jednom se shodneme. Pojďme dneska pracovat jako včeličky, aby jsme to práci všechno stihli a mohli vyrazit na ten hokej, co říkáte? Dáme si další hity, tohle je Divoký byl znamení a za malou chvíli se dozvíte, proč a kdy bude zavřená Černá věž v Českých Budějovicích. Tak buďte s námi, hezké dopoledne.

0: Posloucháte Hit Radio Faktor, Nice to meet you a my Smith. Dali jste si do svých plánů výstup na Budějovickou Černou věž? Tak to budete muset stihnout do 25. května. Od pondělí až do konce května si naše dominanta vezme volno. Probíhat tam bude oprava vstupní věžičky, tak se musí na těch pár dní zavřít. Tak s tím počítejte, ať o tom víte, ať se zbytečně netrmácíte. Za chvilku si já a v 10 hodin další čerstvé zprávy.
1: Bezpečnost má zelenou od Kooperativy a neb kyberbezpečnost pro každého.
2: Víte, jaké je nejpoužívanější heslo na světě? Ano, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Přitom stačí jeden únik dat nebo slabé heslo a hacker vám ovládne bankovní účet. Co s tím nám poradí bezpečnostní expert David Pec? Dobrý den.
3: Dobrý den, tak základem je mít pro každou službu unikátní a silné heslo. Nemusíte si ho pamatovat, o to totiž existují správci hesel. Asi nejdůležitější je mít u e-mailu a banky takzvané dvoufaktorové ověření. To totiž sníží úspěšnost útoku hackera až o 99%.
2: Děkujeme moc a konkrétní návody na správné zabezpečení najdete na bezpečnostmazelenou.cz.
4: Trénírkárna.cz.
5: Hej ty! Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenírkárna.cz, napiš kód RADIO a jede to! 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš.
4: Trenírkárna.cz.
6: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavma. Právě teď. Suchý beton ST-Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
7: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
8: Aha.
7: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
8: A co SSB?
7: SSB? Co je SSB?
8: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
7: A to je nějaká nová investice?
8: To je stavební spoření od Buřinky.
7: Aha, a kde se to dá stáhnout?
8: No normálně v Georgii.
9: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
10: Toto je?
11: Dopravárt, vezeme vám pračku.
10: A co teď?
11: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
10: No tak to si rozumíme.
12: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datárt, opravdový elektrospecialista.
13: Osvěžte se na zahradě. V Unihobby široký výběr výřivek a bazénů různých druhů a velikostí od 2490 korun.
14: Unihobby.
13: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
15: Hele, vyšla nová kaplinka.
16: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
15: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
16: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
15: Jasně, romantický útěk v praxi. Juli. Je Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
17: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou plec bez kosti kilogram za 54,90 a rajčata sherry 250 gramů za 19,90. Bila. To dobré začíná u nás.
18: Zlato, musím si vyčistit hlavu. Pojedu se projet autem.
19: Tak si nezapomeň přepravku na ty kytky a květináče, co si koupíš.
20: Vždy je důvod navštívit zahradní svět Melo. V Protivíně i ve Strakonicích máme úžasnou nabídku rostlin, ovocných stromků, bonsají a zahradní keramiky. Zahradní svět Melo. Zeleň kolem vás.
18: Jo a mimochodem, nepotřebuji přepravku. Beru si tvoji dodávku. A moje maminka jede taky.
20: Zahradní svět Melo. Protivín a Strakonice.
21: Užijte si den plný pohybu i pohody v Parku Hluboká. Nejlepším místě pro relax a zábavu v jižních Čechách. Minigolf, lanové centrum, plážový volejbal, vodní atrakce i nové hřiště pro děti. K tomu skvělé jídlo a chill zóna. Park Hluboká. Místo, kam se budete chtít vracet.
22: Otevřeno každý den.
21: www.parkhluboká.cz www.parkhluboká.cz.
23: Hit Radio Faktor.
24: Zlepši si náladu.
23: Zlepši si náladu.

0: Clean Bandit, Zara Larsson a za chvilku se přidá David Guetta nebo Adele. Nejlepší dopravní servis na jihu Čech přesně za 2:10. Dobrou zprávou je, že nepřibyla žádná vážnější komplikace, nicméně dávejte stále pozor u Netolic. Je to silnice 145, došetřuje se tam srážka dvou osobních vozidel a silnice 39 u obce Horní Planá, tak tam se došetřuje nehoda, při které se srazili osobák a nákladák. Dávejte na sebe pozor, šťastnou cestu a připomínám, vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Hausbrand Café, per favore?
2: Si, signora. Hausbrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
1: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Co takhle něco ugrilovat? Nyní v Unihobby praktický grill Fieldman na dřevěné uhlí jen za 1790 korun.
5: Unihobby.
4: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
6: V Penny nyní najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plyšákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.
7: Nákupy v online shop.cz.
8: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
7: www.onlineshop.cz.
9: Teď je čas na měření zraku zdarma, odborně a bez podmínek. A brýle za ceny, co vás potěší. Oční optika Gemini. www.geminioptika.cz.
10: On air.
7: Online.
10: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
11: 10 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Ministerstvo dopravy ustoupilo od zrušení zvýhodnění dálničních známek pro nízkoemisní vozidla. Ta měla podle původního návrhu platit stejně jako ostatní auta za roční známku 2570 korun. Novela, kterou rezort předložil vládě, už navrhuje pouze zmrazení cen známek na stávající úrovni. Dynamo České Budějovice podle médií v prvním kole řízení nedostalo licenci nezbytnou proto, aby mohlo i v příští sezóně hrát druhou fotbalovou ligu. Fotbalová asociace ani klub to ale zatím nepotvrdili. Dynamo řeší problémy se stadionem. Aktuálně mu od města běží výpovědní lhůta ze smlouvy na užívání Střeleckého ostrova. Očekává se, že Dynamo se proti neudělení licence odvolá. Evropská unie v noci na dnešek dosáhla předběžné dohody o legislativě, která má zrušit dovozní cla na průmyslové zboží z USA. Jde o klíčovou součást rámcové obchodní dohody s Washingtonem z loňského léta. Ta by měla zabránit zavedení vyšších amerických cel na výrobky z Evropské unie. Fotbalisté Freiburgu a Aston Villa dnes obstarají první velké pohárové finále končící klubové sezóny. Na stadionu Bešiktaše v Istanbulu se utkají o triumf v Evropské lize. Finále začne v 9 hodin večer.
0: Veselý na Dlužnicích hlásí 16 stupňů a polojasno, odpoledne naměříme až 20 a bude to taková ta klasická jihočeská loterie. Někoho trefí přeháňka nebo dokonce bouřka a někdo si zase naopak užije slunce po celý den. Záleží na tom, kde se budete nacházet. Já teda věřím, že ta druhá varianta vás čeká úplně všechny. Hezké dopoledne.
10: Hit Radio Faktor.
0: V této hodině zazní tipy na jihočeské akce, tak si na to počkejte a zazní samozřejmě i další vaše oblíbené hity. Teď Adele.

tohle je Tom Grennan, který se k hudbě dostal úplně náhodou. Kamarádi ho jednou přemluvili, aby si zaspíval na party, natočili ho na mobil a zjistili, že má talent. Ale já teda osobně bych tohleto radši neskoušel. 10 hodin 11 minut, Hit Radio Faktor. Chci se zeptat, máte na svém bankovním účtu 6-0? No tak to máte dneska svátek, gratuluju. Na dnešek připadá Den milionáře, i když teda popravdě řečeno, já vůbec netuším, jak je to myšleno a kdo by měl vlastně slavit, jo. Já jsem přišel na dvě varianty. Ta první, o té jsem teď mluvil, pokud se nemusíte bát zkontrolovat vaše konto, tak jste asi milionář a můžete slavit. A nebo ještě druhá varianta, která mi napadla, že vám třeba kolegyně v práci řekne, že jste milionový, jakože zlatej, že někomu s něčím pomůžete a on nebo ona vám řekne, seš milionový. Tak i vy vlastně dneska můžete slavit tenhle ten poněkud zvláštní svátek. My to oslavíme dalšími hity, za chvilku mám pro vás Čambu Vambu a tohle je Kateřina Marie Tichá. A Plamen. Chci dělat

0: Alvaro Soler, Animal, Hydrádio Faktor. Dneska se snad celé Česko chystá na další hokej, ale kdybyste přeci jenom chtěli dát přednost fotbalu, tak ta možnost tady bude. Od 6 večer se na budějovickém Střeleckém ostrově hraje finále poháru Samson Cupu. O trofej se utkají TJ Jiskra Třeboň a SK Slavia České Budějovice. Tak jestli chcete, přijďte oba týmy podpořit a užít si fotbal. Začíná to v 18.00. Další tipy pro vás máme buď za chvíli přímo v našem éteru a nebo na webu hydradiofaktor.cz.
1: Koberce Tábor Měšice.
2: Nyní Koberce Nábytek Měšice.
1: Pro váš byt či kancelář dodají koberce již od 20 korun za metr čtvereční.
2: Dále kusové koberce i PVC.
1: Bytové doplňky, nábytek
2: a matrace pro váš zdravý spánek.
1: Koberce Tábor Měšice se vyplatí navštívit velice.
3: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
3: Kaufland.
5: Čerstvé exotické ovoce z Ugandy a Asie. Africké trhy v Budějcích. Bohaté chutě a neuvěřitelné vůně, které musíte cítit i přes rádio. Africké trhy se konají tuto neděli v Metropolu v Budějcích. Hadí a dračí ovoce, speciality, káva, čaje, vstup i ochutnávka zdarma. www.sipy-farmers.cz.
6: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
7: Když potřebujete brýle, tak
8: Pop Optik.
7: Když kontaktní čočky, tak
8: Pop Optik.
7: Když chcete precizní měření zraku a bez čekání, tak
8: Pop Optik.
7: Právě teď nejvýhodnější akce roku. 40% sleva na všechna dioptrická skla bez nutnosti nákupu nových obrub. Ano, slevu 40% na skla můžete získat i na výměnu do vašich brýlí.
8: Pop Optik.
7: České Budějovice, doktora Stejskala 2 nebo Příbram, Čechovská 55. Více na popoptik.cz.
9: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
10: Stavebniny Dek přináší mega akci. Smrková palubka Classic tloušťky 15 mm v kvalitě AB, metr čtvereční nyní za skvělých 245 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro smrkové palubky Classic za super cenu. Více na dek.cz.
11: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Více na tetadrogerie.cz.
12: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
13: Carglass opraví, Carglass vymění.
14: Jaké boty a kabelky na léto? Na eobuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože eobuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na eobuv.cz v aplikaci i v kamenných prodejnách. Eobuv ví.
15: Hit Radio. Když led hoří pod bruslemi, rodí se ty největší momenty. Rychlost, tvrdost, euforie. Prožij mistrovství světa s hokejovým servisem Hit Radia. Mega hokej, mega emoce. Hokej je lepší s Hit Radiem.
16: Global Payment. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
15: Hit Radio.
17: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: Taková příjemná, houpavá melodie, Alec Benjamin, Hydrario Faktor. Středa, naplánovat víkend je třeba, zatím to teda vypadá, že bude přát i počasí, takže grilovačka a posezení u hokeje, hele, to zní jako skvělý plán. Pokud byste chtěli ale někam vyrazit, tak pro vás právě teď máme několik zajímavých jihočeských tipů.
1: Kam vyrazit? Kam vyrazit?
0: Jasná zpráva, Slzy tvý mámy anebo Želva. To jsou slavné hity skupiny Olympic a vy je uslyšíte živě v pátek v pivovarské zahradě v Českém Krumlově. Koncert Olympiků v čele s Petrem Jandou začne v 8 večer. V sobotu se můžete vydat do Hoslovic na bylinkový den, který oživí areál historického vodního mlýna. Na místě vás čeká atmosféra starých časů, bylinky a místní tradice i pečení v původní peci. To Hluboká nad Vltavou chystá na sobotu oslavy 150 let sboru dobrovolných hasičů. Událost se bude konat po celý den na centrálním parkovišti hned vedle Penny. A na programu jsou složky IZS, hudební doprovod, atrakce pro děti i hasičské úkoly. No a v neděli dorazí do Českých Budějovic oblíbené africké trhy, které promění Dům kultury Metropol v místo plné exotických chutí a vůní. Od 9 do 15 hodin můžete ochutnat i nakoupit čerstvé tropické ovoce z Ugandy, Indonésie nebo Brazílie.
1: Více tipů najdete na hitradiofaktor.cz.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozdát.

0: Tohle jsou Miraj, no a pokud se vám od rána nedaří, pokud jste zaspali, polili jste se kafem a tak dále, za chvilku hrajeme pro vás Song Bad Day. A co byste řekli na to, být na festivale, neplatit ani korunu za vstup a ještě si naopak vydělat? Co takhle být součástí koncertů, akcí nebo sportovních událostí? Všude tam je Hit Radio Faktor a my teď hledáme nové tváře do svých řad. Tak jestli se chcete stát součástí našeho promo týmu a potkávat se i s námi moderátory, tak nám o sobě něco napište. Veškeré informace najdete na sociálních sítích, to znamená Facebook a Instagram Hit Radio Faktor.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské, tradiční pomazánkové, různé druhy za 24,90. A Oreon nebo Nesquik, čokoláda, různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
2: Plavky.
3: Plavky.
2: Plavky.
4: Plavky.
2: Plavky.
4: Plavky.
5: Moda Nikola. Největší výběr plavek a spodního prádla světových značek v jižních Čechách. Přijďte si je k nám v klidu vyzkoušet. Rádi poradíme a najdeme tu pravou velikost. Moda Nikola. U masných krámů v Hroznové ulici v Budějovicích. www.modanikola.cz.
6: Osvěžte se na zahradě. V Unihobby široký výběr vířivek a bazénů různých druhů a velikostí od 2490 korun.
7: Unihobby.
6: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
8: Jižní Čechy, to je opravdová láska. Objevte kraj příběhů, historie a kultury. Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích nabízí vše v jednom. Interaktivní výstavy a akce pro děti i dospělé. Hravé expozice přírody, archeologie a národopisu nebo vzdělávací programy. Jihočeské muzeum, to je srdce regionu pohody. www.muzeum.cb.cz.
9: Stále hledáš tu správnou školu? Střední odborná škola v Kaplici nabízí posledních 8 míst na obchodní akademii a volná místa jsou i v učebních oborech. Neváhej a podej přihlášku do 25. května. Více na www.geukaplice.cz.
10: Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Jsou místa, kam nejdeš jen tak, ale kam se vracíš. Kde zní hudba všech žánrů a každý si v ní najde ten svůj. Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou vás zve 31. května na dětský den s Michalem Nesvadbou, Pískomil se vrací a Michal Horák. Pohoda, klid a dobré postřižinské pivo. Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Program na postřižinskazahrada.cz.
11: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
12: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty sluší všude přitom, Tyton.
13: Moderní deskový plot Style od Dytonu. Nyní se slevou více než 16%. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
14: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
15: Proplach automatické převodovky CZ. Autošíma ve Vodňanech. Odborník na všechny typy automatických převodovek. Nejen výměna oleje, ale i důkladný proplach pro maximální výkon a delší životnost. Zapamatujte si, každých 60 000 km nebo jednou za 5 let. Navštivte Autošíma ve Vodňanech. Proplach automatické převodovky CZ.
16: Randíte?
17: A tohle znáte?
16: Bylo to fajn, ozvu se.
17: Sestěhujem se hned?
16: Zapomněl jsem peněženku.
17: Uděláme si selfiečko?
16: Promiň, volá manželka.
17: Mrkneme do Pařížský.
16: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
18: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
17: Elite Date, seznamka pro vztah.
19: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
17: Elitedate.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
5: Hit Radio Faktor.
8: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: Dneska spousta z nás vyráží do svého oblíbeného baru koukat na hokej, tak jsme si zahráli Bar Song. Hit Radio Faktor 10.58. Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, to jsou i dobré zprávy. Nehoda ze silnice 39 mezi Pernekem a Horní Planou je odstraněna, místo je právě teď plně průjezdné. Další komplikace se naštěstí neudály, takže klidný provoz aktuálně u nás na jihu Čech. Já doufám, že to vydrží. Vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Stavebniny Dek přináší mega akci 2+1. Ke každým dvěma kusům pistolové pěny pro tepelné izolace Dekfoam MX600 nyní navíc dostanete třetí kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro pěnu Dekfoam pro tepelné izolace zdarma. Více na dek.cz.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
3: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
4: Teď je čas na měření zraku zdarma, odborně a bez podmínek. A brýle za ceny, co vás potěší. Oční optika Gemini. www.geminioptika.cz.
1: On air.
5: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
6: 11 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. U Oseka na Rokycansku dnes ráno havaroval do příkopu autobus s dětmi. Podle prvotních informací hasičů utrpělo několik lidí lehká zranění. Na místě nebyla zjištěna žádná vážná zranění. V autobusu cestovalo 33 dětí, dvě učitelky a řidič. Brdská příroda se stane novým domovem samice rysa ostrovida z Šumavy. Tu se podařilo zachránit jako mládě a připravit ji na samostatný život téměř bez kontaktu s lidmi. Pokud se tam usadí a najde si partnera, mohla by tato samice být klíčová pro budoucnost rysů v Brdech. Zvíře bude do přírody vypuštěno během následujících týdnů. Litevská armáda dnes dopoledne vyhlásila vzdušný poplach a vyzvala obyvatele, aby vyhledali úkryt. Ministerstvo obrany oznámilo, že litevský vzdušný prostor narušil dron. Zasahuje proti němu letecká mise NATO. Italové budou dnes čtvrtým soupeřem českých hokejistů na mistrovství světa ve Friburgu. Češi mají ve skupině B 7 bodů z 9 možných a třetí výhra by znamenala další krok směrem ke čtvrtfinále. Duel začne v 16:20.
0: Dnešní počasí připomíná ženu, co ráno stojí u skříně a neví, co si vzít na sebe. Dneska slunce, ale taky nějaká ta přeháňka, někde možná i bouřka. Co se teplot týče, v maximech to ukáže 20. 11 hodin, pracovní morálka pomalu klesá, ale snad budou produktivní aspoň naši borci na mistrovství světa. Držíme palce, posíláme další hity.

0: Rodačka ze Slovenska a vítězka čtvrté řady pěvecké soutěže Československá Superstar. Tohle je u nás na Hitrádiu Faktor Emma Drobná Awards. Taky jste si mysleli, že ta nejslavnější facka padla v Hošticích u Volyně ve filmu Slunce seno? Tak pozor, dneska je to na den přesně 20 let, co se u nás odehrála opravdu legendární událost. Tenkrát bývalý místopředseda ODS Miroslav Macek fyzicky napadl tehdejšího ministra zdravotnictví Davida Ratha. Tohle si asi všichni vybavujete. Stalo se to na zasedání České stomatologické komory. A my si teď tu slavnou facku připomeneme. Pozor, to je ono.
1: Dovolte, než začnu moderovat, vyřídit si jednu zcela soukromou věc. Děkuji. Pan minister Rath byl předem varován, varoval jsem ho tiskem, je to moje ryzí soukromá záležitost. Zaslouží si to.
0: Panečku, ta sedla, co? 20 let stará událost a člověk si to pořád pamatuje. Hezké dopoledne. Break your-

0: asi ta nejznámější skupina hrající na bonga, Safri Duo. Prosím vás, existuje jen jeden důvod, proč jet do Brna. No přece MotoGP a Masarykův okruh v Brně. Díky nám se na tuhletu sportovní událost nebudete dívat jen z gauče, ale budete přímo u toho. To dunění pocítíte na vlastní kůži. My pro vás máme celý tento týden vstupenky. Jsou to gold vstupenky, se kterými získáte přístup na všechny přírodní tribuny okruhu. A až tohle zjistí váš soused, tak pukne závistí. Soutěžíme tento týden ve snídani šampionů v soutěži Rychlá pětka. Není to nic náročného, chce to jen mít aspoň trochu promazané mozkové závity. Veškeré info o soutěži najdete na webu hydradiofaktor.cz.
1: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
2: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
2: Kaufland.
4: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
5: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
6: Já.
5: Protože jsou spolehlivé?
6: Já, natürlich.
5: A se zárukou na 5 let zdarma?
6: Já, sicher.
5: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
7: Co takhle něco ugrilovat? Nyní v Unihobby praktický grill Fieldman na dřevěné uhlí jen za 1790 korun.
8: Unihobby.
7: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
9: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
10: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý betón ST-Line 3DC25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
11: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
12: Pořádná práce, kde metr nestačí. A k tomu náborový příspěvek 100 000 korun. Jsme GPN a hledáme seřizovače soustružnicko-frézovacího centra, který se nezalekne ani obrobku s průměrem 1,8 metru. www.gpn.cz. Trhové sviny.
13: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše pro spánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
14: Leze po železe, nedá pokoj, až tam vleze. Co je to?
15: Sunex.
14: Sunex.
15: Výkup železa a barevných kovů za fantastické ceny. Ekologická likvidace autovraků a technologických celků. Sunex Temelín, Kladno a Plzeň. Více na sunex.cz. www.sunex.cz.
16: Čtyřkolky Bavorov. Máme velký výběr čtyřkolek a motorek a proto vybereme nejvhodnější stroj právě pro vás. Čtyřkolky Bavorov. Odvoz k vám domů a následně i kompletní servis. Čtyřkolky Bavorov. Bohaté příslušenství včetně vozíků pro les i zahradu. Čtyřkolky-bavorov.cz.
17: Hit Radio.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

0: Catherine Elizabeth Hudson, neboli Katy Perry a song Last Friday Night. Byla doba, a věřím, že jste ji zažili, kdy měl skoro každý svůj hollywoodský idol. Někdo chtěl být drsňák jako Bruce Willis, někdo měl zase doma plakát Julia Roberts a někdo zase zkoušel grimasy Jima Carreyho před zrcadlem tak dlouho, až ho z toho bolela pusa. Devadesátky byly plné filmových hvězd a nový díl podcastu Vypalovačka je věnovaný právě jim. Markéta Rachmanová a její kolegové z Hydrária 90 vás vrátí do času videopůjčoven, VHS kazet a filmů, které jsme viděli tolikrát, že je známe na spaměť. Markéta ale taky zavzpomínala na film s DiCapriem, který není až tak známý, ale stojí za to.
1: Je to film, co žere Gilberta Grape'a.
2: Ten název mi něco říká, ale vůbec nevím, o čem to je.
1: Taky myslím si, že spousta lidí ho jako nevidělo a je to hrozné.

0: A škoda, protože je to vlastně první velký, nebo takhle, on předtím jako Leonardo už hrál v nějakým dětským snímku, ne?
1: No, já si ho právě pamatuju z filmu, na který on by nejradši zapomněl, Critters 3, což nebyl dětský snímek, byl to takový jako pokus o horor.
0: Aha.
1: Hororová komedie, Leonardo, ještě mladší než právě v Grapeovi. Mně se to tenkrát líbilo, ale nikomu jinému ne. No, ani jemu.
0: To je zajímavý. Ale v tom Grapeovi je to úžasný, protože ten Leonardo je naprosto přesvědčivý, jako mentálně postižený kluk. Zahrál to dokonale a je to fakt jako nádherný film.
2: Tak takový je další díl podcastu Vypalovačka a vy si ho poslechněte na všech běžných streamovacích platformách. A teď jedna hudební vypalovačka. Roxette a Slippin' in my car.

0: Hit Radio Faktor.
1: Zlepši si náladu.
2: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: Mám pocit, že tě ztrácím. Tohle byla poetika a přiznám se, že já teda začínám ztrácet chuť pracovat, jo? Ne, to samozřejmě ne. V každém případě Jirka Pelnář už se chystá za mikrofon ve 12 hodin vaše oblíbené srdcovky. No a vy nám taky nezapomeňte dát vědět, jaká je podle vás ta nejotravnější domácí práce. Hlasujte na našem Instagramu ve storíčku a v pátek se dozvíme, která činnost je podle vás ta nejhorší. Jo, a až budete dneska žehlit, tak si nás nalaďte. Od 6 hrajeme na přání.
1: Co takhle něco ugrilovat? Nyní v Unihobby praktický grill Fieldman na dřevěné uhlí jen za 1790 korun.
2: Unihobby.
1: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
3: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
4: Start, plyn, výkon. Motor chce péči, ne kompromisy. Oleje Pakelo od firmy VZ Service, kvalita, síla, ochrana. A teď poslouchej. Soutěž o kompletní sadu olejů pro vaše auta právě běží. Sleduj na Facebooku profil VZ Service, psáno po anglicku VZ Service, nebo Vladimír Zelenka a odpověz na jednoduchou otázku. Tak zkus štěstí a vyhraj. VZ Service, vaše stroje v kondici.
5: Jedna jízdenka pro celý kraj, to je IDSka, integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje. Od 1. července cestujte jednodušeji. Jak na to? Vaše cesta teď povede na www.ideska.info. Na webu si vyberete, co vám vyhovuje. Aplikace IDSka, karta IDSka nebo inkarta a pokud jezdíte jen občas, jízdenku si koupíte stejně jako dnes. Vše najdete na www.ideska.info. IDSka. Jedna jízdenka pro celý kraj.
6: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
7: Neřešte cenu, řešte přílohu. Dlouhodobě snižujeme ceny masa v prodejnách Lidl v Jihočeském kraji. Například krutí nudličky z prsních řízků 400 gramů za trvale sníženou cenu 99,90. Nebo hovězí kýta v celku za trvale sníženou cenu 299,90 za 1 kilogram. Lidl, to se vyplatí.
8: Pneumatiky v garáži, ve sklepě, u tchána a vy stejně nevíte, kde jsou které.
9: Transport Klima v tom mají systém. Kompletní pneuservis, včetně profesionálního uskladnění. Přijedete, odjedete a dál už to neřešíte. Transport Klima.cz. Servis, který vás nechá v klidu.
10: Mine chlepek.
11: Otužuj se.
12: Ber hořčík.
13: Zkus půst.
11: Víc bílkovin.
14: Méně cukru.
15: A adaptogeny.
16: Stop. Zapomeň na trendy. Ty jsi totiž genetický originál. Genetické testy GenLabs ti ukážou, jak upravit životosprávu pro lepší trávení, imunitu a energii. Sportovcům pomůžou i s regenerací a výkonem. Geny prostě nejsou tvým osudem. Ty rozhoduješ, jestli je zapneš nebo vypneš. GenLabs. Návod na život najdeš ve své DNA. Tak na co ještě čekáš?
17: Když potřebujete brýle, tak...
18: Bob Optik.
17: Když kontaktní čočky, tak...
18: Bob Optik.
17: Když chcete precizní měření zraku a bez čekání, tak...
18: Bob Optik.
17: Právě teď nejvýhodnější akce roku. 1+1 zdarma. Vyberte si jedny kompletní dioptrické brýle a druhé získáte zdarma pro vás nebo vaše blízké. Dvoje brýle a pouze jedna cena.
18: Bob Optik.
17: České Budějovice doktora Stejskala 2 nebo Příbram Čechovská 55. Více na popoptik.cz.
19: Hit Radio.
20: 3 dny, 1 trať a tvoje závodnický já v extázi. Vyhraj v soutěži Rychlá pětka 2 třídenní gold vstupenky na MotoGP v Brně. Nastartuj svoje motory každé všední ráno se snídaní šampionů na Hit Radio.
21: MotoGP je zpět. Nenech si ujít Grand Prix České republiky 2026 už 19. až 21. června na Masarykově okruhu v Brně. Více informací najdeš na autodrombrno.cz.
22: Hit Radio Faktor.
23: Zlepši si náladu.
22: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Dopolední provoz v Budějcích na Dobrovodské a v ulici U Lávky komplikoval ťukanec dvou osobáků. Vše už ale bylo došetřeno, odklizeno a místem projedeme bez omezení. Dávejte na sebe pozor, přejeme šťastnou cestu a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
3: Vohnoutí a potrubí slaví 30 let. Už tento pátek před centrem Arpida. Přijďte na pořádnou dávku české muziky. Vstupenky na xticket.cz. Vohnoutí a potrubí slaví 30 let.
4: Hausbrand Café per favore?
5: Sí, signora.
6: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
7: Do Penny dorazila Polštářová zoo. Navíc v akci borůvky 125 gramů za 24,90 a výběrové špekáčky ze zníku v talíř 600 gramů za 69,90. Penny.
8: Stále hledáš tu správnou školu? Střední odborná škola v Kaplici nabízí posledních 8 míst na obchodní akademii a volná místa jsou i v učebních oborech. Neváhej a podej přihlášku do 25. května. Více na www.geukaplice.cz.
9: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
10: Mami, proč máme všechno od konceptu?
11: To jen se zeptej tatínka.
12: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
13: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
14: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Nová aplikace umí předpovídat budoucnost, ví, kolik dětí bude za 5 nebo 10 let potřebovat místo ve školce. A není to žádná magie, ale statistická data. Popisuje mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura.
15: Interaktivní aplikace je dostupná online na webu ministerstva školství a obsahuje také metodické materiály a analytické komentáře. Ministerstvo chce tímto pomoci obcím, krajům i státu lépe plánovat kapacity mateřských škol s ohledem na probíhající demografické změny a rozhodovat se na základě dat.
14: Kvůli nízké porodnosti bude v následujících letech volných míst ve školkách přibývat. Vláda rozhodne o složení delegace, která pojede na červencový summit NATO v Ankaře na jednání 8. června. Po dnešní schůzce s ministrem obrany Jaromírem Zunou to potvrdil premiér Andrej Babiš. Jaké bude složení delegace, nechtěl předjímat. Ministra Zunu zároveň požádal, aby připravil mandát delegace. Teď se podíváme k nám.
2: V Českobudějovické čistírně se po 10 letech čistilo tam, kam se běžně nikdo nepodívá. Z vyhnívacích nádrží odčerpali vodohospodáři přes 500 kubíků kalu a zkontrolovali jejich stav. Pomáhali i hasiči lesci, kteří si v hloubce kolem 20 metrů vyzkoušeli zásah v náročném prostředí.
1: Hokejový servis Hit Radia.
16: Čeští hokejisté jdou dnes na mistrovství světa znovu do akce. Čeká nás papírový outsider Itálie. Naši po úvodní výhře nad Dánskem nečekaně klopítli a padli se Slovinskem v prodloužení. Pak ale dokázali porazit silné Švédsko. Češi tak mají ve skupině B 7 bodů z 9 možných a třetí výhra by znamenala další krok směrem ke čtvrtfinále. Dnešní duel Česko-Itálie začne v 16:20.
17: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
2: Místy se nám zatáhlo a na radaru se začínají objevovat srážkové mraky. Na odpoledne počítejme s přehaňkami, ale naměříme i ke 20 stupňům.
1: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
18: Je 12 hodin, 3 minuty k tomu, krásné poledne, přeju taky dobrou chuť k obědu. Pokud teprve na oběd půjdete, vemte si deštník, protože místama už nám začalo i pršet. Jestli vám tohle počasí zkazilo náladu, tak tada, jsou tady dnešní srdcovky, které vám tu náladu 100% zlepší. Dáme si hned srdcovku číslo 1. Tu první z pěti, který mám připravenou. A je to srdcovka s velkým S. Legendární Backstreet Boys. Je něco lepšího z těch 90. Mimochodem, tohle je rok 1996. Tomuhle hitu je 30 let. Teď si říkám, kolik je nám? Hit Radio.

0: Jsou legendy na Hit Radio, yeah, Backstreet Boys.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: To je úvod srdcovéky, jak se na Hit Radio sluší a patří. Dneska máme středu, doufám, že se máte dobře. Doufám, že máte i něco dobrýho k jídlu, nebo že si zajdete na nějaký dobrý oběd. Takhle v polovině pracovního týdne to potřebujeme úplně všichni, o tom žádná, trochu energie. Já tady budu dál servírovat fantastický hity, takhle k tomu našemu polednímu menu. Mám tady připravenou před sebou teď zpěvačku a její hit z 80. let, který mě přivádí na zásadní myšlenku. Je něco, kdybyste měli stroj času, je něco, co byste si chtěli ve vašem životě z těch 80. nebo 90. let zopakovat? Máte nějaký takový jeden zážitek? Dejte vědět na 777-937-777, co to bylo. Pojďte se pochlubit, jo? Něco, co prostě jste prožili jenom jednou a říkáte si, já bych chtěl nebo chtěla ještě jednou v životě tohle zažít nebo ochutnat nebo vyzkoušet nebo prostě něco, co by to bylo. Pište zprávy, volejte hlasovky a my si dáme Share a píseň, ve který o tom právě zpívá. Kéž bych tak mohla vrátit čas. Rok 1989. Právě teď.

0: Rok 1994, kolik vám bylo? Hit Energizer v podání umělce Hit The Floor je přesně čtvrt na jednu, posloucháte srdcovky.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Ta druhá srdcovka dnešního dne byla píseň od zpěvačky Cher z roku 89, která tam zpívá o tom, co by všechno mohla udělat, kdyby mohla vrátit čas. Co byste udělali vy? Co byste chtěli znovu zažít? Kdybyste mohli vrátit čas a mohli byste se vrátit do jednoho speciálního životního okamžiku, tak to je otázka do dnešních srdcovek. Píšete na 777-937-777 a mám tady několik zpráv, například Jitka píše, ahoj do rádia, já bych chtěla ještě jednou zažít svůj novomanželský tanec. Bylo to v roce 1999, bylo to nádherné, tančili jsme na louce u rybníka, byl západ slunce a já se cítila jako v pohádce. To je krásná představa, to je, věřím, že tohle je nádherný životní okamžik. Ještě prosím, napiš mi, jaká to byla píseň, na co jste tančili, to mě zajímá hodně. Třeba to dneska bude i v srdcovkách na přání, která nás ještě čeká. Uvidíme. Další zpráva. Ahoj Jirko, já bych se chtěl vrátit na základku do 8. třídy. Vyhráli jsme s klukama školní fotbalový turnaj a připadali si jako mistři světa. To je zážitek, co bych si opravdu rád zopakoval. Dobrý. Další, ahoj, já bych si chtěl zopakovat dovolenou ve Španělsku rok 2001. Byl jsem poprvé u moře a pamatuju si ten první pohled na moře a pocit, jak se mi zabořily nohy do písku. Teď už je to normální, ale rád bych znovu zažil to poprvé. Ty jsi romantik, pájo, teda. Díky za tuhle zprávu. Další zpráva, ahoj, super rádio, já bych chtěl políbit spolužačku. To byla chyba, už nemůžu. Ahoj, d. Jo, takhle. Jakože lituješ, že jsi to neudělal. No to víš. Tak to je úplně jiná věc. Kdybychom měli stroj času, to jsou věci, které jsme neudělali v životě, kterých litujeme. A kolikrát jsme měli extrémně zlomený srdce. Tak hele, já jsem teď chtěl hrát něco úplně jiného, ale pokud máte podobný zážitek, že jste tenkrát někoho nepolíbili, že jste se nevyznali z lásky a dodnes toho litujete, tak pro vás tady teď vybírám úplně jinou srdcovku. James Arthur v roce 2013 tak nahrál hit, který se jmenuje Recovery a je to hit, který by vám mohl pomoct. Jo?

James Arthur s hitem Recovery, tedy zotavení pro vás, kdo jste měli zlomené srdce a nebo litujete, že jste někomu kdysi nevyznali lásku. Tak to je srdcovka. Jsem netušil, že ji dneska budu hrát a jsem rád, že nakonec jsme se k ní dostali. No a teď pojďme do roku 94. V tom roce Joe Cocker tak předělal původní verzi, tu originální z roku 66, je to Summer in the City a je to skvělý.

0: Rok 1994, Joe Cocker, Summer in the City, nádherná verze originálu ze 60. let.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Summer in the City, tedy léto ve městě, přijde. Příští týden tady máme třicítky, tak než přijde ještě tady to léto, tak do té doby stihneme i srdcovku na přání. Já jsem se dneska ptal, kdybyste měli stroj času, co byste si chtěli zopáknout z 90. a z 80. let, a myslím si, že úplně nejlíp to na našem WhatsAppu 777-937-777 schrnul tady Koudy, který píše každopádně znovu celé 90. Tam můžu říct jenom amen. A ještě navíc mě baví tvoje přezdívka Koudy, protože samozřejmě my jsme vyrůstali na seriálu Krok za krokem a tam Koudák byl, takže Koudy dokonalý. Krásný. Díky moc za tuhle zprávu. Co byste teda chtěli slyšet dneska? Já nevím, jak je to možný, ale středeční srdcovky na přání utekly strašně rychle. Mám pocit, že zatím asi jako nejrychleji v dějinách srdcovek. Je to pryč? Všech pět už je za námi. Čeká nás pouze ta poslední šestá, ta je na vaše přání. 777-937-777 je číslo, kam mi posílejte vaše přání, co byste chtěli slyšet za srdcovku, to ani neřeknu, mi to líto, že už to končí. Za srdcovku už za chvíli, tady na Hitrádiu.
2: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
3: Fakt, a kam pojedeme?
2: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
3: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
5: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května.
4: Kaufland.
6: Jaké boty a kabelky na léto? Na e-obuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože e-obuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na e-obuv.cz, v aplikaci i v kamenných prodejnách. E-obuv ví.
7: Znervozňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
8: Toto je?
9: Dobravárt, vezeme vám pračku.
8: A co teď?
9: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
8: No tak to si rozumíme.
10: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
12: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.

0: taky na www.levnězčiny.cz.
1: Na pohádkovém koberci?
2: Přímo do pohádky koberců.
1: Rodinná firma koberce Strnad Lišov?
2: To jsou kusové koberce z celého světa.
1: Metrážové koberce a běhouny?
2: Kvalitní PVC v rolích?
1: Či vinylové a plovoucí podlahy?
2: Odborné poradenství?
1: Profesionální podlahářství?
2: A víc jak čtvrtstoletí zkušeností.
1: Více na koberce@strnad.cz.
2: Pro každého dobrá rada?
1: Podlahu vždy od Strnada.
3: V drogérii Teta je nyní akce 2+1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oréal Paris, Purity Vision, Beauty of Joslyn a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
4: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
5: Letní pohoda začíná v obchodním centru 4 dvory. Nakupte, zatočte kolem štěstí a vyhrajte jednu z desítek skvělých cen. U nás vyhrává každý. Už tuto sobotu vás čeká zábava pro celou rodinu i zážitkový dětský den. OC 4 dvory, váš dobrý soused.

0: Imagine Dragons na Hit Radio, je 12 hodin 38 minut.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Před námi je poslední šestá srdcovka, která je na vaše přání, a já tady tak jako projíždím ty zprávy na WhatsAppu Hit Radia na čísle 777-937-777. Jestli jste poslali zprávu, moc za to děkuju, jestli ne, tak můžete zase zítra. A takhle to projíždím, čtu si tady ty přání, které máte, a najednou tady vidím SMSku od Věry, kde je prostě jednou napsáno, co takhle Doors? A to je celý. Já říkám, ježiš, no jasně. Já až se stydím, že se mi do srdcovek ještě sám nezařadil. Doors vždycky. Doors je přesně ta skupina, že buď vám jsou její písničky úplně jedno, anebo je milujete. Tam není nic mezi. Takže jestli máte rádi Doors, ruku nahoru, levou, prosím. V dnešní době nikdy nevíte, kdo vás vyfotí. No je nás hodně. No tak jo, tak Doors pro vás. Vybírám hit z roku 1967. Příští rok tomuhle hitu bude 60 let. Dáme si hity z důchodu. Doors, Light My Fire na Hit Radio. Don't

0: Hit Rádia.
1: Máte rádi Doors? Tak nemáte zač. Light My Fire, rok 1967. Páni, to byla doba, kdy opravdu tu hudbu uměli udělat, co? Skvělý. A teď si vemte, že to všechno natáčeli v době, kdy nebyli jako počítač, jako mají dneska, že jo, nic digitálního. Tohle je prostě to skutečné umění. Tak díky moc za tohle přání. Byla to srdcovka na přání od Věry. U nás na Hit Rádiu za chvíli. Něco trošku moderního. Volt the Moon, Shut Up and Dance. Mimochodem je to píseň, která se objevila v novém muzikálovém zpracování na Broadwayi, muzikálu Moulin Rouge. Je 12 hodin 43 minut, s vámi Hit Radio, taky Jirka Pelnář. Srdcovky jsou za námi, další si dáme zítra v pravé poledne, ve 13 nejnovější zprávy a do té doby další hity. Proč? Protože jsme Hit Radio.
2: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
3: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
4: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
5: Aha.
4: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
5: A co SSB?
4: SSB? Co je SSB?
5: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
4: A to je nějaká nová investice?
5: To je stavební spoření od Buřinky.
4: Aha, a kde se to dá stáhnout?
5: No normálně v Georgii.
6: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
7: Osvěžte se na zahradě! V Unihobby široký výběr vířivek a bazénů různých druhů a velikostí od 2490 korun.
8: Unihobby.
7: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
9: Slevová akce Týden s Tescomou běží od 18. května do 1. června. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
10: Užijte si den plný pohybu i pohody v Parku Hluboká. Nejlepším místě pro relax a zábavu v jižních Čechách. Minigolf, lanové centrum, plážový volejbal, vodní atrakce i nové hřiště pro děti. K tomu skvělé jídlo a chill zóna. Park Hluboká. Místo, kam se budete chtít vracet.
11: Otevřeno každý den.
10: www.parkhluboká.cz
11: www.parkhluboká.cz.
10: Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Jsou místa, kam nejdeš jen tak, ale kam se vracíš. Kde zní hudba všech žánrů a každý si v ní najde ten svůj. Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou vás zve 31. května na dětský den s Michalem Nesvadbou, Pískomil se vrací a Michal Horák. Pohoda, klid a dobré postřižinské pivo. Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Program na postřižinskazahrada.cz.
12: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou plec bez kosti kilogram za 54,90 a rajčata sherry 250 gramů za 19,90. Byla. To dobré začíná u nás.

0: rádi.
1: EU Autoservis České Budějovice, Nemanická 444/4. Jsme smluvní partneři všech pojišťoven. www.euautoservis.cz.
2: Koberce Tábor Měšice.
3: Nyní Koberce Nábytek Měšice.
2: Pro váš byt či kancelář dodají koberce již od 20 korun za metr čtvereční.
3: Dále kusové koberce i PVC.
2: Bytové doplňky, nábytek
3: a matrace pro váš zdravý spánek.
2: Koberce Tábor Měšice se vyplatí navštívit velice.
4: Hit Radio.
5: 3 dny. 1 trať. A tvoje závodnický já v extázi. Vyhraj v soutěži Rychlá pětka 2 třídenní gold vstupenky na MotoGP v Brně. Nastartuj svoje motory každé všední ráno se snídaní šampionů na Hit Radio.
6: MotoGP je zpět. Nenech si ujít Grand Prix České republiky 2026 už 19. až 21. června na Masarykově okruhu v Brně. Více informací najdeš na autodrombrno.cz.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Walk the Moon, Shut Up and Dance, poslední hit mezi 12. a 13. hodinou. Před námi zprávy.
1: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Nehoda dvou osobáků se došetřuje v Dačicích, kousek od Byly, ulice Příhodová. Nejde ale o hlavní tah a místem bychom měli projet. Jezděte opatrně, přejeme šťastnou cestu a když narazíte na problém, vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
2: Vohnoutí a potrubí slaví 30 let. Už tento pátek před centrem Arpida. Přijďte na pořádnou dávku české muziky. Vstupenky na xticket.cz. Vohnoutí a potrubí slaví 30 let.
3: Co takhle něco ugrilovat? Nyní v Unihobby praktický grill Fieldman na dřevěné uhlí jen za 1790 korun.
4: Unihobby.
3: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
5: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské, tradiční pomazánkové, různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda, různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
6: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
7: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
8: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
9: Teď je čas na měření zraku zdarma. Odborně a bez podmínek. A brýle za ceny, co vás potěší. Oční optika Gemini. www.geminioptika.cz.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
12: Je 13 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Muž po kontaktu s nakaženým ebolou přiletí soukromým letem z Ugandy na letiště Václava Havla dnes večer. Poté si amerického lékaře převezme zdravotnická záchranná služba a transportuje ho do pražské fakultní nemocnice Bulovka. Potvrdil to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.
13: Jsme domluveni s americkou stranou, že veškeré náklady, které jsou spojeny s touto hospitalizací, uhradí Spojené státy, takže v tomto směru skutečně by mělo být vše urazeno. Jasné, že to nebude úplně ani levná záležitost. Ta karanténa, ta izolace bude trvat 3 týdny.
12: Podle ministra americký lékař nepředstavuje pro obyvatele žádné zdravotní riziko. Posílit ochranu dětí před domácím násilím, týráním a dalšími riziky má při rozhodování soudu o svěření do péče senátorská novela občanského zákoníku. Horní komora by se materiálem měla zabývat příští týden. Nová elektrická Škoda Epic se začne prodávat nejprve v silnější verzi za cenu 779 tisíc korun. Slabší model se základní cenou zhruba 619 tisíc přijde na trh ke konci roku. Výroba začne v červnu a objednávky jsou možné ode dneška. Teď ještě pohled k nám.
1: Rysice ze Šumavy se chystá na velký výlet do Brd. Jako mládě osiřela, ochranářům se ji ale podařilo zachránit a připravit na život v přírodě bez lidí. Pokud se v novém domově usadí a najde si partnera, mohla by pomoct tomu, aby se rysy do Brd opravdu vrátily. Vypustí je tam během následujících týdnů.
14: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Místy se nám zatáhlo a na radaru se začínají objevovat srážkové mraky. Na odpoledne počítejme s přehánkami, ale naměříme i ke 20 stupňům.
15: Hit Rádio. Jirka Pelnář. Hit Rádio.
0: 13 hodin, 3 minuty, pohodové středeční odpoledne. Jsem rád, že posloucháte Hit Radio. Za chviličku si dáme hodiny Zayn a Sia, před námi taky Edward Maja a Vika Gigolina. A povídat si v této hodině budeme mimo jiné také o hokeji, protože dneska po 4. odpoledne budeme hrát proti Itálii. Ano, také Itálie hraje hokej. Mimochodem, dokážete si tipnout, kdy naposled jsme s nimi hráli? Pokud byste to jako zvládli, tak to jste skuteční hokejoví fančmekři. Po 7 dlouhých letech čekání proti sobě budeme hrát. Na co si u Italů musíme dát pozor, to řeknu za chvíli.
16: Hit Radio Faktor.

Hodiny zitem dívej, je 13 hodin a 15 minut, posloucháte Hit Radio. Dneska je hokej, hrajeme proti Itálii a doufám teda, že se jako budete dívat. I když, no vlastně my hrajeme v 16.20, že jo? A to je podle mě zbytečně brzo. Jak to máte udělat vlastně, když jste v práci, nebo vyzvedáváte děti ze školky, nebo trčíte někde na D1 v koloně? Říkám, zbytečně brzo. Poslouchejte Hit Radio, protože naše odpolední show určitě hokej sledovat bude i za vás, takže veškeré aktuální informace budete mít z první ruky, jak se říká. Italové na rovinu. Měl by to být velmi snadný soupeř, zápas by měl být tak jednoduchý, jako když hrajete piškvorky s dětma. Na turnaji zatím dali jeden jediný gól a ještě nikdy v historii se nestalo, že bychom je neporazili. A to je právě ten největší problém. Podcenění soupeře. Tak snad budou mít naši kluci trošku jinak nastavený hlavy než proti Slovinsku, protože prohra se Slovinskem by nás taky nikdy předtím nenapadlo. To byl šok, to bylo překvapení. To bylo stejné překvapení jako výslovnost Roberta Záruby švédských hráčů v tom zápase o víkendu. Tak možná, že i to je třeba velké lákadlo pro dnešní zápas, jestli nám Robert prozradí výslovnost italských hráčů, o které jsme doteď nevěděli, jak se to vlastně správně vyslovuje. No, letošní šampionát je plný překvapení. Tak snad to překvapení velké dnes pro Itálii nebude. Taylor Swift na Hit Radio.

0: Tohle je ta píseň, která vám vžene slzy do očí. A ještě navíc, pokud jste vyrůstali v 90. na filmu Zachraňte Willyho. Michael Jackson, Will You Be There, ve 13:26. Když jsem vzpomněl na toho Willyho, tak vlastně něco podobného se nám v reálu odehrávalo ještě před pár dny. Akorát tady tamto pro Timmyho nakonec nedopadlo dobře. Posloucháte Hit Radio, za chvíli z našich hitů nabídnu například Selenu Gomez, bude taky Neil Diamond, no a pojďme si připomenout i to, jaká byla dnešní snídaně šampionů.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: A to je vždycky. A já nemám co na sebe a teďka vidíš tu skříně, říkáš si, ty tam to třeba 4x tolik než minulý měsíc a nechápu, no. Aha.
3: Takže ty s tím zkušenost máš, co se týká partnerky, ale ty necháváš něco takového? Neprozrazuješ cenu svých koníčků?
2: Kolik je hodin, jestli nejde do školky už, no.
4: Mě je takhle málo, jo.
2: Cože? No.
3: Strašný.
4: Hele, já jsem si vzpomněl na příběh mýho strejdy.
2: To nezajímá. No, povědej.
4: Ten si před svojí manželkou, můj tetou, vymyslel, že ten drahý stán, který měli na dovolenou, si půjčil od svého bratra, jo, aby nemusel říkat, kolik stál. No, střih za 2 měsíce, rodinná oslava, teta se přibližuje k bratrovi a říká, Milane, moc díky za ten stán, co jsi nám půjčil. A on říká, pro jaký stán, já žádný stán nemám.
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.
5: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
6: Slyš, poutniče. Vítkův hrádek nad Lipnem je otevřen celoročně. Čeká tě šerm, lukostřelba, právo útrpné i vyhlídka, co bere dech. Vstupné 100, kmeti a pacholata jen za půl. Platit lze grošem i kartou čarovnou. Vítkův hrádek. Víc než jen rozhledna. www.vítkuvhradek.eu.
7: Čerstvé exotické ovoce z Ugandy a Asie. Africké trhy v Budějcích. Bohaté chutě a neuvěřitelné vůně, které musíte cítit i přes rádio. Africké trhy se konají tuto neděli v Metropolu v Budějcích. Hadí a dračí ovoce, speciality káva, čaje, vstup i ochutnávka zdarma. www.sipy-farmers.cz.
8: Osvěžte se na zahradě! V Unihobby široký výběr vířivek a bazénů různých druhů a velikostí od 2490 korun.
9: Unihobby.
8: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
10: Start, plyn, výkon. Motor chce péči, ne kompromisy. Oleje Pakelo od firmy VZ Servis, kvalita, síla, ochrana. A teď poslouchej. Soutěž o kompletní sadu olejů pro vaše auta právě běží. Sleduj na Facebooku profil VZ Servis, psáno po anglicku VZ Service, nebo Vladimír Zelenka a odpověz na jednoduchou otázku. Tak zkus štěstí a vyhraj. VZ Service, vaše stroje v kondici.
11: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
12: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
13: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
12: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
14: No to bych to pěkně zvoral.
13: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Táborsko, Strakonicko a celé jižní Čechy.
15: Vynech lepek.
16: Otužuj se.
17: Ber hořčík.
18: Zkus půst.
19: Víc bílkovin.
20: Méně cukru.
21: A adaptogeny.
22: Stop. Zapomeň na trendy. Ty jsi totiž genetický originál. Genetické testy GenLabs ti ukážou, jak upravit životosprávu pro lepší trávení, imunitu a energii. Sportovcům pomůžou i s regenerací a výkonem. Geny prostě nejsou tvým osudem. Ty rozhoduješ, jestli je zapneš nebo vypneš. GenLabs. Návod na život najdeš ve své DNA. Tak na co ještě čekáš?
9: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Stock půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
1: Hit Radio. Víš, jak chutná hokej? Jako sevřené ruce. Jako napjaté ticho. Jako výbuch radosti po gólu. Užij si to naplno s hokejovým servisem Hit Radia. Hokej je lepší s Hit Radiem.
15: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Selena Gomez a Marshmallow na Hit Radio ve 13 hodin a 38 minut. Dneska v 16.20 hrajeme hokej. Pokud ale nejste úplně jako hokejoví fanoušci nebo faninky, moc vás to nebaví, tak mám pro vás plán B a je to jako skvělý plán. Doporučuji YouTube, tam zadejte do vyhledávače Vypalovačka a okamžitě se vám tam objeví náš videopodcast, který dávají dohromady naši kolegové z Hit Radio 90. A má náš podcast Vypalovačka venku nový díl. Je to už šestý díl, který se věnuje áčkovým hvězdám Hollywoodu 90. let. To znamená naši oblíbení herci jako Brad Pitt, Julia Roberts, Tom Hanks, Bruce Willis, Keanu Reeves a další a další. A jenom jako perličky, jo, tak se mimo jiné dozvíte například proč, nebo ne proč, ale co se schovávalo v krabici na konci filmu 7, jo? Nebo proč nám Jim Carrey připomíná Luďka Sobotu, proč Sharon Stone málem nikdy nebyla hvězdou, a nebo jak třeba Keanu Reeves rozdal část honoráře lidem ze štábu Matrixu. Bude toho mnohem víc, doporučuji, pojďte na náš YouTube, ještě jednou podcast Vypalovačka našich kolegů z Hit Radia 90. Stojí to za to?
1: Tohle vám hrajeme nově.

I tento hit od Miraj na letošních Hradech CZ dostane zelenou. Dojeďte i na festival bezpečně s aplikací Co-Pilot a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. Přejeme vám více zábavy s kooperativou, pojišťovnou pro život, jaký je.

0: Trocha romantiky v podání Huba Steng, Hit the Reason, je 13 hodin 640 minut, do 14. nabídnu ještě například Bruno Marze, nebude chybět ani Avicii. No a jedna taková zajímavost, jo. 2 ze 3 Evropanů si prý nosí práci domů. Mě na tom překvapilo to, že celá třetina z nás si ji domů nenosí. Patříte mezi ně? Všechno stihnete v práci? Opravdu v práci tak jako makáte, že potom máte už doma volno? Není to zbytečný se takhle jako přemáhat v té práci? Pokud je to váš případ, tak zkuste taky dneska trošku zvolnit, jo? Teď je teprve středa, máme na to ještě pořád spoustu času, to se zvládne, a když ne, no tak to děláte doma, ne? Buďte jako my ostatní 2/3, to je obrovský číslo. Za chviličku tedy další hity, no a po 14. hodině, a na to já se těším moc, když je středa, čeká nás ruleta českých dvojsmyslů.
1: Ahoj. Jsem Martin, mechanik z CarGlasu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na CarGlas.cz.
2: CarGlas opravdu.

0: Co takhle něco ugrilovat? Nyní v Unihobby praktický grill Fieldman na dřevěné uhlí jen za 1790 korun.
1: Unihobby.
0: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
2: Jižní Čechy, to je opravdová láska. Objevte kraj příběhů, historie a kultury. Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích nabízí vše v jednom. Interaktivní výstavy a akce pro děti i dospělé. Hravé expozice přírody, archeologie a národopisu nebo vzdělávací programy. Jihočeské muzeum, to je srdce regionu pohody. www.muzeum.cb.cz.
3: Stále hledáš tu správnou školu? Střední odborná škola v Kaplici nabízí posledních 8 míst na obchodní akademii a volná místa jsou i v učebních oborech. Neváhej a podej přihlášku do 25. května. Více na www.geukaplice.cz.
4: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
5: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď. Suchý beton ST-Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
6: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
7: Čtyřkolky Bavorov. Máme velký výběr čtyřkolek a motorek a proto vybereme nejvhodnější stroj právě pro vás. Čtyřkolky Bavorov. Odvoz k vám domů a následně i kompletní servis. Čtyřkolky Bavorov. Bohaté příslušenství včetně vozíků pro les i zahradu. Čtyřkolky.bavorov.cz.
8: Hele, vyšla nová kaplinka.
9: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
8: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
9: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
8: Jasně, romantický útěk v praxi.
10: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
11: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
12: A Max Mobil nabízí výkup, prodej a servis mobilních telefonů v Táboře za skvělé ceny. Najdete nás u nádraží v prvním patře nad restaurací DK. A maxmobil.cz.
13: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
14: V Ternu nyní v akci. M-ko mysli 750 gramů s aplikací Terno a Trefa za 69,90 a Captain Morgan 0,7 litru za 299,90. Ryze české Terno.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Rose a Bruno Mars krátce před 14. hodinou. Po celé Ed Sheeran, Matafix, Ala Henderson, taky naše ruleta dvojsmyslu. Ovšem ještě předtím Lucie a nejnovější zprávy. Máme pro vás info také z dopravy.
1: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Řidiči opatrně, jestli máte namířeno z Kaplice do Budějc po D3. Sice už tu skončilo dopravní omezení kolem kilometru 145 na úrovni Holkova pod Kopečkem, na vás ale číhá policejní hlídka, tak opatrně. Vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
3: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
3: Kaufland.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci. Při zapůjčení akukladiv Hilti Nuron vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin Dek platí do 29. května včetně rezervací. Tak si půjčte akukladiva Hilti Nuron se dvěma bateriemi zdarma. Více na dek.cz.
6: trenirkarna.cz.
7: Hej ty! Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
6: trenirkarna.cz.
8: Teď je čas na měření zraku zdarma. Odborně a bez podmínek. A brýle za ceny, co vás potěší. Oční optika Gemini. www.geminioptika.cz.
2: On air.
9: Online.
2: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
10: Je 14 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Lidé si zatím objednali české státní dluhopisy za 22,5 miliardy korun. Zájem tak překročil původní emisní plán 20 miliard. Ministryně financí Alena Schillerová rozhodla, že se budou dluhopisy republiky prodávat i po překročení emisního plánu, a to až do odvolání. Původní plán byl do 28. června. Na udělení nejvyššího státního vyznamenání by sněmovna mohla prezidentu Petru Pavlovi navrhnout jeho předchůdce Miloše Zemana. Sněmovní kandidáty na další varianty ocenění by mohly být Marek Eben nebo Patrik Šik. Předběžný seznam čítá 151 jmen. Léto a dovolené nebo výlety už máme na dosah. Na Berounsku nebo v Brdech už teď chystají druhý ročník takzvané digitální návštěvnické karty, která tyto oblasti propojuje. Šéfka destinační organizace Berounsko Hana Hajková.
11: Digitální návštěvnickou kartou mohou návštěvníci za víkend ušetřit až několik set korun. Pokud si aplikaci aktivovali v loňském roce, automaticky mají nárok slevy využívat i letos. V letošním roce jsme pro návštěvníky rozšířili nabídku slev a získali nové subjekty ke spolupráci. Vyberou si jak rodiny s dětmi, tak aktivní páry či seniori.
10: Digitální karta funguje prostřednictvím mobilní aplikace. No a teď ještě pohled k nám.
1: Na jihu Čech se letos staví méně bytů než před rokem. Za první tři měsíce začala stavba 343 bytů, což je pokles o téměř 15%. Ještě výraznější propad je u hotových bytů, zkoloudovalo se jich 318, tedy skoro 37% méně. Nejvíc ubylo dokončených bytů v bytovkách.
2: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
1: Nakonec ještě počasí, dneska odpoledne místy pozor na občasnou sprchu, čeká nás povětšinou oblačno, místy se může i zabouřit, ale naměříme i 20.
2: Hitradio. Jirka Pelnář. Hitradio.
0: Jsme v polovině pracovního týdne a zároveň v druhé kratší polovině pracovního dne. 2 hodiny, 3 minuty. Přeju pohodový odpoledne s Hit Rádiem a je na čase, abychom se taky trošku pobavili a popustili uzdu naší fantazii, protože je tady naše oblíbená středeční roleta dvojsmyslů. Už za chviličku Doufám, že se zapojíte i vy, pokud jste to ještě nikdy neudělali. Tak dneska je ten den D. Připravte si mobilní telefony, budete potřebovat číslo 777-937-777 a pak už jenom vaší, možná někdy trošku bizarní fantazii.
2: Hit Radio Faktor.

0: Posloucháte Hit Radio, s vámi Jirka Pelnář. Kolik máme hodin? 14 hodin 6 minut. Ideální čas na to, abychom roztočili naší ruletu dvojsmyslů jako každou středu ve 2 hodiny odpoledne. Takže pokud jste si nás naladili právě teď, tak věřte, že je to ten nejlepší čas, kdy jste to mohli vychytat. Opět pravidla jsou jednoduchá. Na 777 937 777 vy budete psát prostě to, co vás první napadne, jo? A já to nejlepší potom přečtu live do vysílání. No tak jdeme na téma. Roztočíme ruletu.
1: Co může zaznít v ložnici a...
0: A když se peče pizza, nebo když jíte pizzu. Jo, dneska hrajeme hokej proti Itálii, tak je to trošku symbolický, takhle to vybírám. Co může tedy zaznít v ložnici a když se jí pizza nebo peče pizza? 777 937 777 je telefonní číslo, sem ke mně do rádia a já čekám na první zprávy. Tady už, tak už na to koukáváte, to nemůžu ventilovat hned úplně. Jako první, dobře, tak... Tuhle scenzuruju a jdeme na další. Sakra, vyndal jsem to pozdě. Výborně. To taky nemůžu. Dobře, tak já to udělám jinak. Já vám dám teďko čas dva songy. Já to tady trošku proberu a pak dám, jo. Ale tohle je třeba hezký. Chutnalo ti? OK. Tak jo, tak za chviličku.

0: Ed Sheeran si ten Perfect tady u nás na Hit Radio a perfektní jsou taky i vaše zprávy do dnešní rulety dvojsmyslu. Je to strašně těžký to tady jako scenzurovat. Ptal jsem se, co může zaznít v ložnici a když jíte nebo pečete pizzu, jo? Tak a vaše zprávy zní například. Monika píše, ať už je v troubě. Ne, kecam, sorry, a už je v troubě, jasně? Lucka, vezmi to rukama. Andrea, už je pěkně rozpálená, hoď to tam. Jinak jsou to pořád samý ženy. Pánové, pojďte taky, jo. 777-937-777. Další zprávy. Bože můj, ty to tam neumíš šoupnout. Utři si pusu, máš to všude. Luboš píše, chce to trochu okořenit. Pavel, okraje máš okoralý. Okraje máš... Ježišmarja. Jdu dál. Tady další zpráva. Šunku ne, dej mi tam klobásu. Ježiš, to je úchylný. To je úchylný. Radši dáme hlasovku.
1: Ahoj Jirko, tady Pepa. Co se dá říct, když v ložnici a když žáš pizzu? Strč to tam hluboko, jak se to pořádně prohřeje. Ahoj.
0: Tak jsem to moc nevylepšil. Pojďme si dát radši nějakou píseň a vy můžete psát dál 777 937 777. Teď Damiano.

0: DJ Bobo, everybody, je 14 hodin 21 minut. Možná taky netrpělivě čekáte ještě na další dvojsmysly v rámci naší středeční rolety. Pokud jste si nás naladili právě teď, tak jsme ve finále. Dneska v naší ruletě tak máme téma, co může zaznít v ložnici a při pečení pici, nebo když se jí pizza, prostě když se dělá jako pizza. Já to tady dávám dohromady všechno z našeho WhatsAppu 777-937-777. Hodně věcí jsem scenzuroval. Nebudu lhát, že 70% zpráv, co mi píšete, tak se většinou týká kečupu, síra, nivy a olizování prstů. Nemusím k tomu říkat nic víc, jo? Ta naše představivost funguje výborně. Ale našel jsem tady jednu zprávu a tu beru jako dneska vítěznou. Napsal jí Jirka, shodou okolností. Jirkovi posílám naši rádiovou verzi Člověče, nezlob se. Pojďme to udělat tak, že vždycky ve středu ten nejlepší tak z vás od nás něco dostane. A Jirka napsal na otázku, co může zaznít v ložnici a při jezení nebo pečení pici, zprávu: ananas tam nepatří. Ale patří. Jiřino, gratuluju. Těch ananasových zpráv tady jako moc nebylo. Tahle je top. Ta, jak to je, patří tam nebo nepatří teda? No, hele, zkuste to použít třeba dneska večer, dítě středa.
1: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
4: Osvěžte se na zahradě! V Unihobby široký výběr vířivek a bazénů různých druhů a velikostí od 2490 korun.
5: Unihobby.
4: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
6: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
7: Zapomeň na všední mumraj, Bantaj. Naplň své touhy po okraj, Bantaj. Buď silný jako samuraj, Bantaj. Poznej, jak vypadá ráj.
8: Thajské masáže Bantaj. Thajské masérky vám připraví jedinečný zážitek v salonech Bantaj. V Budějovicích, Prachaticích, Krumlově a Táboře. Poznej, jak vypadá ráj. Bantaj.
9: Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Jsou místa, kam nejdeš jen tak, ale kam se vracíš. Kde zní hudba všech žánrů a každý si v ní najde ten svůj. Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou vás zve 31. května na dětský den s Michalem Nesvadbou, Pískomil se vrací a Michal Horák. Pohoda, klid a dobré postřižinské pivo. Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Program na postřižinskazahrada.cz.
10: Neřešte cenu, řešte přílohu. Dlouhodobě snižujeme ceny masa v prodejnách Lidl v Jihočeském kraji. Například krutí prsní řízky 500 gramů za trvale sníženou cenu 119,90. Nebo vepřová kýta řízky za trvale sníženou cenu 159,90 za 1 kg. Lidl, to se vyplatí.
11: Stavebniny Dek přináší mega akci. Nejprodávanější kadesít KH20 do základové desky nyní za skvělých 436 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro kadesít za super cenu. Více na Dek.cz.
12: Hausbrand Café per favore?
13: Si, signora.
14: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
15: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
16: Já.
15: Protože jsou spolehlivé?
16: Já, natürlich.
15: A se zárukou na 5 let zdarma?
16: Já, sicher.
15: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
17: Genlabs. Návod na život najdeš ve své DNA. Tak na co ještě čekáš?
5: Proplach automatické převodovky CZ. Autošíma ve Vodňanech. Odborník na všechny typy automatických převodovek. Nejen výměna oleje, ale i důkladný proplach pro maximální výkon a delší životnost. Zapamatujte si, každých 60 000 km nebo jednou za 5 let. Navštivte Autošíma ve Vodňanech. Proplach automatické převodovky CZ.
13: Jedna jízdenka pro celý kraj, to je IDSka, integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje. Od 1. července cestujte jednodušeji. Jak na to? Vaše cesta teď povede na www.ideska.info. Na webu si vyberete, co vám vyhovuje. Aplikace IDSka, karta IDSka nebo inkarta a pokud jezdíte jen občas, jízdenku si koupíte stejně jako dnes. Vše najdete na www.ideska.info. IDSka. Jedna jízdenka pro celý kraj.
17: Hit Radio.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Na Hit Radio naše novinka Rehab s hitem In My Head. Je 14 hodin 35 minut. Já jsem se před chvíličkou zase dozvěděl, co je ve vašich hlavách a ve vaší fantazii v rámci dnešní rulety dvojsmyslů. Měli jsme téma, co může zaznít v ložnici a když se dělá pizza, no, když se jí nebo peče a tak. Vyhrál to teda Jirka a jeho zpráva s ananasem a chodí na to strašně moc reakcí, jo, jako třeba tahle. Je to teda asi už jenom info jako pro mě, ale já se omlouvám, pustím to prostě živě do vysílání.
1: To mě úplně dostalo s tím ananasem, to je fakt jako top. Ani se nedivím, že to vyhrálo. A co můžu jako k tomuhle, já se spíš divím, že ti to vůbec dovolili, tohleto jako vysílat živě a tohleto, ale jako je to dobrý, člověk se aspoň pobaví. Tak snad to nezakážou, no.
0: já v to taky doufám. Snad mi tu roletu nezakážou a upřímně taky se divím, že mi to povolili, ale ona je jako pravda spíš taková, že já jsem se vlastně jako na to neptal, no. Já se občas v životě řídím a to je možná i rada pro vás, někdy, když se potřebujete rozhodnout pro nějaký fakt jako blbý nápad, tak já se občas řídím pravidlem, že v životě je někdy lepší se omluvit, než se ptát na povolení. A kdybych to dneska uzavřel, za chvíli odpolední show.
2: Už se to blíží, to nejlepší odpoledne na jihu Čech.
3: Hello buddies, nice to meet you.
4: Překladu, milí posluchači, rádi vás potkáváme.
3: Dneska si to dáme po anglicku, protože v českých Budějovicích na náměstí se mluví jenom anglicky.
4: Podíváme se na den s britskou ambasádou, ale taky nás čeká další duel.
3: Dorazí k nám kandidáti na krále a královnu českobudějovického majálesu.
2: Dej si tu nejlepší náladu na jihu Čech. Odpolední show s Janou, Jirkou a Pavlem od 15 do 18.

0: Red Hot Chili Peppers na Hit Radio s hitem Snow, tedy sníh, ačkoliv to vůbec nemá nic společného se zimním počasím. Je 14 hodin 42 minut, koukám z okna, tam to taky zatím nemá nic moc společného s tím letním počasím, které nás čeká už na konci tohoto týdne. A příští týden na 30. Zítra ve 12 hodin, 30 ještě asi nebude, ale 100% zítra ve 12 hodin budou další srdcovky Hit Radia. Chystám je pro vás, těším se na to strašně moc. Opět si dáme 5 legendárních hitů, které půjdou hned po sobě a 6. srdcovka bude na vaše přání. Do zítřka ještě času dost, do té doby vás čeká spousta legrace s Hit Radiem. Od 15 hodin navíc ve společnosti naší fantastický odpolední show. No a v 16.20 hrajeme hokej, tak věřím, že i odpoledne na Hit Radiu se dozvíte, jak si vedeme proti Itálii. Já jsem Jirka Pelnář, přeju pohodový zbytek středečního dne a zítra ve 12 se těším na slyšenou, tak se smějte.
1: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
2: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
3: Moderní deskový plot Style od Dytonu. Nyní se slevou více než 16%. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
4: Co takhle něco ugrilovat? Nyní v Unihobby praktický grill Fieldman na dřevěné uhlí jen za 1790 korun.
5: Unihobby.
4: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
6: Když potřebujete brýle, tak
7: Bob Optik.
6: Když kontaktní čočky, tak
7: Bob Optik.
6: Když chcete precizní měření zraku a bez čekání, tak
7: Bob Optik.
6: Právě teď nejvýhodnější akce roku. 40% sleva na všechna dioptrická skla bez nutnosti nákupu nových obrub. Ano, slevu 40% na skla můžete získat i na výměnu do vašich brýlí.
7: Bob Optik.
6: České Budějovice doktora Stejskala 2 nebo Příbram Čechovská 55. Více na popoptik.cz.
8: Jedna jízdenka pro celý kraj, to je IDSka, integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje. Od 1. července cestujte jednodušeji. Jak na to? Vaše cesta teď povede na www.ideska.info. Na webu si vyberete, co vám vyhovuje. Aplikace IDSka, karta IDSka nebo inkarta a pokud jezdíte jen občas, jízdenku si koupíte stejně jako dnes. Vše najdete na www.ideska.info. IDSka. Jedna jízdenka pro celý kraj.
9: Na pohádkovém koberci?
10: Přímo do pohádky koberců.
9: Rodinná firma koberce Strna Klišov?
10: To jsou kusové koberce z celého světa.
9: Metrážové koberce a běhouny?
10: Kvalitní PVC v rolích?
9: Či vinylové a plovoucí podlahy?
10: Odborné poradenství?
9: Profesionální podlahářství?
10: A víc jak čtvrtstoletí zkušeností.
9: Více na koberce@strnad.cz.
10: Pro každého dobrá rada?
9: Podlahu vždy od Strnada.
11: Motorácká srdce buší dál. Banes Motor České Budějovice prodává permanentky na novou sezónu. Mnohem nižší cena na jedno utkání než při koupi lístků. Zápasy play-off zahrnuty. Velké slevy pro věrné permanentkáře. Možnost své místo velmi snadno uvolnit nebo přeposlat v motorácké aplikaci. A další výhody. Buďte také hrdou součástí společné tradice a rezervujte si svoji sedačku včas. www.hcmotor.cz.
12: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
13: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
12: A tak to bude drahé.
13: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
14: Neřešte cenu, řešte přílohu. Dlouhodobě snižujeme ceny masa v prodejnách Lidl v Jihočeském kraji. Například krutí nudličky z prsních řízků 400 gramů za trvale sníženou cenu 99,90. Nebo hovězí kýta v celku za trvale sníženou cenu 299,90 za 1 kg. Lidl, to se vyplatí.

0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Odpoledne se bouralo na silnici číslo 20 ve směru Spištína na Sedlec u odbočky na Plástovice. Podle policejního serveru bychom už ale místem měli projet bez omezení a odpolední provoz komplikovala i nehoda na silnici 23 u Strmilova. Jestli tudy jedete, dejte nám prosím vědět, jak to tady aktuálně vypadá. Děkujeme, přejeme šťastnou cestu a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Vohnoutí a potrubí slaví 30 let. Už tento pátek před centrem Arpida. Přijďte na pořádnou dávku české muziky. Vstupenky na xticket.cz. Vohnoutí a potrubí slaví 30 let.
2: Randíte?
3: A tohle znáte?
2: Bylo to fajn, ozvu se.
3: Sestěhujem se hned?
2: Zapomněl jsem peněženku.
3: Uděláme si selfiečko?
2: Promiň, volá manželka.
3: Mrkneme do pařížský.
2: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
4: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
3: Elite Date, seznamka pro vztah.
1: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
3: elitedate.cz.
5: Stále hledáš tu správnou školu? Střední odborná škola v Kaplici nabízí posledních 8 míst na obchodní akademii a volná místa jsou i v učebních oborech. Neváhej a podej přihlášku do 25. května. Více na www.geukaplice.cz.
6: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
7: Mami, proč máme všechno od konceptu?
8: To jen se zeptej tatínka.
9: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
10: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
0: Máme 15 hodin, hezké odpoledne, jsou tu krátké zprávy pro jižní Čechy a Pavel Ferenčík. Muž po kontaktu s nakaženým ebolou přiletí na letiště v Ruzyni dneska večer. Amerika platí pro jeho převoz z Ugandy soukromý let. Dnes to oznámil ministr zdravotnictví Vojtěch. Američan podle něj nepředstavuje pro veřejnost žádné zdravotní riziko, nepřijde do kontaktu s českými občany. Uzavírka silnice mezi Hlubokou a Hrgějcem a komplikuje život lidem na Hosíně. Jak píše budějická drobná část řidičů, si tudy zkracuje cestu, i když obec není oficiální objízdnou trasou. Místním vadí rychlá jízda, hluk i velké množství nákladních aut. Bojí se hlavně o děti a žádají častější policejní kontroly. Uzavírka má trvat až do prosince. Lidé za nejlepšího porevolučního prezidenta České republiky stále vnímají Václava Havla. Ukázal to průzkum agentury STEM. Podrobné výsledky přidává z agentury Jan Burianec.
13: Jako druhý je Václav Klaus, třetí nejlepší je uváděn Petr Pavel a čtvrtou příčku zaujal Miloš Zeman. Současný prezident Petr Pavel je pozitivně hodnocen za způsob vystupování na veřejnosti či reprezentaci a obhajobu českých zájmů v zahraničí.
0: Podle dotazovaných by měla hlava státu zlepšit řešení sporů na tuzemské politické scéně.
11: Hokejový servis Hit Radia.
0: Češi jdou dnes na Itálii jako jasný favorit. Ve Friburgu se začíná v 16.20 a bookmakeri jim dávají zhruba 90% šanci na výhru. Tým je po vítězství 4-3 na Švédském v mnohem lepší náladě. Naopak Itálie je zatím na turnaji bez bodu a včera prohrála s Norskem 0-4. Papírově tedy povinnost, ale přesně tyhle zápasy umí být zrádné. Držme palce.
14: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
0: Kouknem na počasí, místy úřadují srážkové mraky a podle radaru to někde vypadá i na bouřku. Občasné sprše se dneska odpoledne nevyhneme a přehánky nás pozlobí ještě zítra. Od pátku do neděle si užijeme polojasno, ve čtvrtek ale čekáme oblačno, hlavně během odpoledne. Místy občasná sprcha a teploty mezi 18 a 21 stupni.
11: Hit Radio Faktor.
15: Středa 15.03 je prostředek týdne.
8: a zase se dneska bude hrát hokej.
12: Krásné odpoledne přejeme faktoráci. Jestli jste v práci do pěti a chcete ten zápas sledovat, tak máte možná problém, ale od toho jsme tady my, protože vám poradíme nějaký výmluvy, jak to utnout dřív.
8: A vy určitě taky nějaký máte a ty si všechny poslechneme teď. Bon Jovi, hezké odpo.

0: To je Ava Max a Hit Radio Faktor s vámi 15 hodin 10 minut a my už jsme to tady na začátku hodiny nakousli. Dneska se totiž hraje zase hokej, ale oproti předchozím zápasům trošku brzo, 16:20, a to je čas, kdy mnozí lidé ještě dělají, do pěti třeba.
1: Ano, my jsme toho zářným příkladem, protože my jsme tady do šesti. Máme ovšem práci, při které se můžeme na hokej dívat, jo? Ale jestli jste někde u pásu, tak byste se třeba chtěli dostat dřív domů.
0: Takže na místě je určitě vymyslet si nějakou výmluvu šikovnou, která by mohla u toho vašeho nadřízeného projít.
2: Pojďte nám dát vědět, jaká výmluva vám třeba v životě prošla úplně nečekaně, nebo jakou nejbizarnější výmluvu jste kdy slyšeli. Právě od toho je tady náš WhatsApp.
1: A nemusí to být jenom o hokeji, že jo? Můžete přihodit prostě jakoukoliv výmluvu, která se vám třeba i nevyplatila, jsme na to moc zvědaví. A nebo přihoďte nějakou vtipnou hokejovou, třeba volala mi žena, že sama tu první třetinu nezvládne. To by muselo zabrat, ne?
0: Nebo máme doma havárku, teče nám pivo.
2: Zprávy i hlasovky posílejte na telefonní číslo 724 883 596.

0: Všude je fajn, tam, kde se promítá hokej, tam, kde se můžeme podívat, jak to ty naši borci válej. Jeleni zpívají na Hitrádiu Faktor, že prostě tam je to fajn, ale ne každý si to může dovolit, třeba práce vám do toho může hodit vidle, že?
1: Ano, bavili jsme se s vámi, nebo bavíme se o tom, jakou použít výmluvu a můžete být klidně i hodně kreativní. Líbilo se mi, co napsal Petr. Přišla mi urgentní zpráva z nároďáku. Potřebují podporu z gauče. No to je snad jasný, to je naše povinnost.
2: Zajímavý je, že na tenhle dotaz se nám reagují převážně muži. Tak holky, nebojte se toho a pojďte nám taky dát vědět. Já tady mám zprávu od Ragima. Musím nutně k lékaři, konkrétně k doktoru hokejovi.
1: Ten je dobrý, to jsem slyšela, že ten je dobrý, ale a že s tím by to mělo klapnout. My jsme se vás ptali, ale i na výmluvy všeobecně, jestli se vám třeba nějaká vymstila a na to zareagovalo Lukáš.
3: Zavolal mi kámoš, že mu odpadl protihráč na dopoledne na tenis. Tak jsem zavolal do práce, že se mi udělalo hrozně zle, jo, a nedojdu málem ani na záchod, natož do práce. A všechno by v pohodě klaplo, jenže šéf je taky takový nadšený sportovec, tak víš co, když jsem dorazil na kurt, tak právě hrál na vedlejším kurtu.
0: To je hodně blbý, ale tomu se říká karma. Nicméně, když už se raz si vymyslíte nějakou tu výmluvu a ona vám klapne a půjdete třeba fandit do hospody, chlapy, holky, vyvarujte se sdílení nějakých těch storíček, jak sedíte u toho hokeje a všichni fandíte pospolu v drezech, protože to se vždycky proflákne.
1: Ale existuje varianta, že v té práci prostě řeknete pravdu.
0: No, tak já jdu, jo? Mějte se tu. Papa.
4: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz
5: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
6: Fakt? A kam pojedeme?
5: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
6: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Jaké boty a kabelky na léto? Na eobuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože eobuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na eobuv.cz v aplikaci i v kamenných prodejnách. Eobuv ví.
8: Čerstvé exotické ovoce z Ugandy a Asie. Africké trhy v Budějcích. Bohaté chutě a neuvěřitelné vůně, které musíte cítit i přes rádio. Africké trhy se konají tuto neděli v Metropolu v Budějcích. Hadí a dračí ovoce, speciality, káva, čaje, vstup i ochutnávka zdarma. www.sipy-farmers.cz
9: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Fernečtok půl litru za 99,90 a švarcvaldskou šunku při koupě od dvou kusů za 24,90 za kus. Bila, to dobré začíná u nás.
10: Užijte si den plný pohybu i pohody v parku Hluboká. Nejlepším místě pro relax a zábavu v jižních Čechách. Minigolf, lanové centrum, plážový volejbal, vodní atrakce i nové hřiště pro děti. K tomu skvělé jídlo a chill zóna. Park Hluboká. Místo, kam se budete chtít vracet.
11: Otevřeno každý den.
10: www.parkhluboká.cz
11: www.parkhluboká.cz
12: Stavebniny Dek přináší mega akci. Smrková palubka Klasik tloušťky 15 mm v kvalitě AB, metr čtvereční nyní za skvělých 245 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro smrkové palubky Klasik za super cenu. Více na dek.cz.
13: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
14: S cestovní kanceláří Fisher léto z Českých Budějovic právě startuje. Objevte Krétu s odletem přímo z Českých Budějovic. Exkluzivně na českém trhu pouze u nás. A k tomu dalších 5 oblíbených destinací. Last minute dovolená s all inclusive už od 9 990 korun. Více na Fisher.cz.
15: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
16: Já.
15: Protože jsou spolehlivé?
16: Já, natürli.
15: A se zárukou na 5 let zdarma?
16: Já,
15: Zicha. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
17: Motorácká srdce buší dál.
11: Banes Motor České Budějovice prodává permanentky na novou sezónu. Mnohem nižší cena na jedno utkání než při koupi lístků. Zápasy play-off zahrnuty. Velké slevy pro věrné permanentkáře. Možnost své místo velmi snadno uvolnit nebo přeposlat v motorácké aplikaci. A další výhody. Buďte také hrdou součástí společné tradice a rezervujte si svoji sedačku včas. www.hcmotor.cz. Potřebujete auto na víkend? Nebo spolehlivý vůz na služební cestu? V Auto 23 si jednoduše vyberete, rezervujete a jedete. Auto 23. Autopůjčovna, která vás nenechá stát. Auto23.cz. A Maxmobil nabízí výkup, prodej a servis mobilních telefonů v Táboře za skvělé ceny. Najdete nás u nádraží v prvním patře nad restaurací DK. A Maxmobil.cz.
2: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Řidiči opatrně na trase mezi obcemi Vydří a Lásenice. Silnice je neprůjezdná z důvodu havárie náklaďáku s autobusem. Pozor taky na silnici 20 u Předokyc. Došlo tu k úniku provozních kapalin a na místě zasahují hasiči. Nehoda dvou osobáků se vyšetřuje na Bratrské ulici v Jindřichově Hradci a voláte nám taky z Budějic.
17: Ahoj, to je řidič Luboš. Hlásím relativně čerstvou nehodu, která se stala na Drážní ulici v Českých Budějovicích. Je to na semaforu, který vlastně míří na Rudolfovskou. Doprava bohužel jeden brzdil a další dva nedobrzdili. Pro lidi, kteří chtějí na Suchý Vrbný, tak samozřejmě musí jít do prostředního pruhu, nechtějí lidi zipovat, no stojí to až na Mané Sovku. Doporučuji se tomu úseku vyhnout a vzít to pro dnešek odpoledne radši městem. Mějte se krásně, ahoj.
2: Ahoj, děkujeme moc, je toho víc než dost, dávejte na sebe pozor, přejeme šťastnou cestu a kdyby něco, vaše dopravní info dál, volejte na 800 800 101.
18: Hit Radio.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

0: DJ Alok špívá na Hit Radio Faktor po anglicky.
1: Špívá?
0: Špívá, no,
1: já
0: špívá.
1: Myslím, ty si hraješ na Roberta Zárubu teď, nebo jsi se chtěl naučit anglicky?
0: Singing. Dneska je na měsíc přemyslel od takové druhého v Budějcích právě Velká Británie, tak jsem si měl zapadnout, víš?
1: Jo, takhle, já jsem to nepochopila, to se moc omlouvám. Já jsem tam byla se podívat, protože mně se líbí double deckery.
0: Mně se líbí Spitfirey teda.
1: Máš to tam vedle sebe, ty už to nestihneš, protože akce končí v 17 hodin. A mám na vás kvízovou otázku. Kdo si myslíte, že ten double decker řídil, respektive kdo seděl za volantem?
2: Já se nemůžu účastnit, já jsem viděl video na našem Instagramu, kde jsi to propálila, ale Jirka ho určitě neviděl, tak schválně si tipni.
0: Já si myslím, že nějaký medvídek Paddington, ne?
1: Ne, ten byl možná na odpočívárně někde, protože tam seděl medvídek s nožičkou na volantu, ale já si myslím, že musí být dva Karlové vždycky v autobusu, že jo.
0: A nebyl to náhodou velvyslanec? Neřídil?
1: Ne, byl to medvídek půl, plyšovej, s bříškem venku, klasický.
0: Hele, já teďka koukám na webkameru, která míří z radnice právě na Námko, a to tam je lidi u toho, všichni jsou kolem toho Spitfireu teda, musím říct.
1: Není se co divit, faktoráci, vy taky vyražte, jestli stíháte. Musíte si samozřejmě vybrat mezi hokejem a britskou ambasádou na náměstí, ale je to na vás.
0: Ještě něco chcete říct? Třeba popřát po anglicku hezký den.
2: Have a good afternoon.
0: Yes.
1: And so asylum, runaway train.

0: Kids, it's better switch up. Switch up.
1: Switch up, a to jsou Black Eyed Peas, Hit Radio Faktor s vámi a my jdeme na fotbal, ne na hokej, ale výjimečně na fotbal.
2: Jdeme se podívat na budějický fotbal, prosím vás, není to Dynamo, jo, to vůbec ne, je to mnohem hezčí, protože fotbalisté Slávie od malého Jezu se dočkali svého velkého dne a dneska hrajou finále krajského poháru Samson Cupu na ligovém stadionu Dynama proti Třeboni.
3: Já jsem někde četl, že ale oni plánují nějaký netradiční příjezd na stadion? Nebo
1: pojedou lodí.
2: Od Slávie, jak jinak? K Maláku?
1: To je proti proudu.
2: No, tak my jsme vám jenom chtěli říct, že pokud uvidíte veselá plavidla po půl páté, kdy mají sraz u armáďáku, tak se nedivte. Jsou to fotbalisti, jsou to fanoušci a jedou si užít to utkání.
1: Dokonce představí úplně nový dresy. Na nich mají černou věž, Samsonovu kašnu, Solnici. No, kluci se vyhákli, viď, trošku.
3: Říkám si, že na Střeleckém ostrově by dneska po dlouhé době mohlo být docela dost fanoušků.
4: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
5: Carglass opraví, Carglass vymění.
6: Trenírkárna.cz. Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenírkárna.cz, napiš kód RADIO a jede to! 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš. Trenírkárna.cz.
7: Osvěžte se na zahradě. V Unihobby široký výběr výřivek a bazénů různých druhů a velikostí od 2490 korun.
8: Unihobby.
7: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
9: Znervozňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
10: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
11: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
10: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
11: No to bych to pěkně zvoral. Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Táborsko, Strakonicko a celé jižní Čechy.
12: V Penny nyní najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plyšákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.
13: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
14: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
15: Kasalova pila, dřevěné konstrukce. Váš spolehlivý dodavatel.
16: To máte klasický krovy, krovy pohledový, příhradový vazníky, dřevostavební panely, pergoly, garážový stání, roubenky, dřevěný okna a dveře interiérový i vchodový.
15: Přesné opracování a tradiční tesařské spoje z CNC stroje. Přijedeme, zaměříme, vyrobíme a postavíme. To je Kasalova pila Jindřichův Hradec. Dřevo jako vášeň, kvalita jako standard.
17: Hausbrand Café per favore?
18: Si, signora.
19: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
7: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
11: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
4: Hit Radio.
5: Když led hoří pod bruslemi, rodí se ty největší momenty. Rychlost, tvrdost, euforie. Prožij mistrovství světa s hokejovým servisem Hit Radio. Mega hokej, mega emoce. Hokej je lepší s Hitrádiem.
8: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
5: Hit Radio Faktor.
18: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: pátek ve středu odpoledne při 16. hodinu od Marka Ztraceného.
1: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Řidiči pozor, v Budějcích na nádražní před viaduktem se potkali tři osobáky a do Sucháče se jezdí v celku obtížně. Je lepší to objet. Nehoda nákladňáku s osobákem se vyšetřuje taky u křižovatky Diamant. Chvílemi se to tady štosuje. A pozor i na Strakonicku, když jedete z Blatné do obce Hajany, šetří se tu střet dvou osobáků. Dávejte na sebe pozor, všem za volant přejeme šťastnou cestu, hlavně pevné nervy. A kdyby něco, dejte vědět. Vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
2: Auto najdete v Českých Budějovicích dokonce dvakrát. Na pobočce Strakonická nabízíme 450 vozů i hned k odběru. V Krčinově ulici najdete širokou nabídku levných vozů a dodávek. A na obou pobočkách vaše auto i vykoupíme. Otevřeno denně od 9 do 9. Volejte AAA Auto 800 110 800.
3: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
4: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
5: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
4: Kaufland.
6: Mami, proč máme všechno od konceptu?
7: To jen se zeptej tatínka.
8: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
9: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
1: Dobré odpoledne, je 16 hodin, krátké zprávy pro jižní Čechy a Pavel Ferenčík. Ministerstvo dopravy ustoupilo od zrušení zvýhodnění dálničních známek pro nízkoemisní vozidla. Ta měla podle původního návrhu platit stejně jako ostatní auta za roční známku 2570 korun. Novela, kterou rezort předložil vládě, už navrhuje pouze zmrazení cen známek na stávající úrovni. Noční klid ve Strakonicích narušil 27-letý recidivista. Podle policie rozbil okna několika zaparkovaných aut, převrátil motorku a poškodil i dveře domu. Hlídku na něj upozornil svědek a muži zákona ho vypátrali poblíž nemocnice. Byl opilý podle testu i pod vlivem drog a protože policisty napadal, skončil v poutech a zamířil do cely. Chůze na boso může výrazně posílit svaly nohou. Takzvaná barefoot obuv podle studie aktivuje chodidla a zlepší jejich stabilitu, jak potvrzuje ze specializovaného obchodu s obuví Jan Chalupný.
12: Chodidlo je velmi komplexní struktura s desítkami svalů, které moderní obuv často částečně vyřazuje z aktivní práce. Právě minimalistická obuv nebo barefoot chůze může pomoci tyto svaly znovu zapojit.
1: Minimalistická obuv tak podle výsledků studie může přispět ke zdravější chůzi. A obránce Jan Ščotka vyvázl po vyloučení na 5 minut a dokonce utkání v duelu se Švédy na mistrovství světa bez dalšího trestu, jen s dodatečným napomenutím. Informovala o tom Mezinárodní hokejová federace. Ščotka musel do kabin za nevybíravý krosček. Končím počasím, dneska odpoledne místy pozor na občasné přehánky, zítra se probudíme do prosluněného rána, během dne ale dorazí mraky a opět někde sprchne. V denních maximech ale naměříme 18 až 21.
10: Hit Radio Faktor.
0: I po 16. hodině jsme tady s vámi, faktoráci. Samozřejmě v této hodině startuje utkání Česko-Itálie, ale taky přivítáme další kandidáty na krále.
13: Je to tak, budou to kandidáti na krále Majálesu, abychom byli úplně konkrétní, abyste nečekali korunovaci, ale i o té bude řeč, tak už za chviličku.
0: Teď ale hity, Linkin Park budou a na start hodiny Alan Walker.

0: Linkin Park Up From The Bottom, Hit Radio Faktor a na něm Ostrý kytary a my jsme vám slibovali další dvojici kandidátů na letošního krále českobudějovického Majálesu.
1: Dneska by se dalo říct, že proti sobě stojí dva uličníci.
0: Sousedi dokonce.
1: Ano, jsou z jedné ulice, z Husovy třídy, protože tady budeme mít kandidáty z obchodky a zároveň ze zdrávky, no a to je kousíček.
0: Prvním, no asi začne ta obchodka, že jo, to bude Matyáš Borovský, ale on se vám sám představí.
2: Tak já jsem Matyáš Borovský, jsem z obchodky Husova 9 a naše téma je Playboy.
1: Co vás vedlo k tomu, že jste zvolili právě to?
2: Tak já jsem to úplně nevolil, volili to naši žáci, takže... Takže tak.
0: Hele, Maty, proč jsi se rozhodl, že chceš být zrovna ty králem Majálesu?
2: Hodně kámošů mi říkalo, abych to zkusil a tak jsem si řekl, že žijeme jenom jedno, takže to zkusím.
1: A co uděláš pro to, abys vyhrál a jak moc ti s tím škola pomáhá?
2: Třída mi hodně pomáhá a dám do toho všechno, všechnu snahu a budeme se snažit.
0: To víš, to srdíčko. Co si představíš, když se řekne Majáles a co na něm máš nejradši?
2: Tak určitě ten závěrečný pátek, kdy se jde počilovat na Sokolák.
1: Počilovat. To jsou slova, kterým my nerozumíme, ale zase jsou slova, kterým nerozumí mladí, že?
0: Tak máme tady jihočeský minikvíz, jdeme na něj.
3: Co to je šorna?
2: To je na odhrábávání sněhu.
3: Výborně. Co je lechníček? Jaký je to prst na ruce?
2: Typnu prsteníček?
3: Ne.
2: Ne?
3: Malíček. Včera neuhodli, co je to cmunda.
2: Taková ta placka z bramboru. Bramborák.
3: Výborně.
1: Já jsem teda lechníček taky nevěděla. Matyáši, jsem s tebou. No to jsem slyšela, že to je malíček, no, ale to slyším prvně. Člověk se vždycky něco naučí.
0: Maty, tvůj vzkaz pro tvý potenciální voliče.
2: Ahoj, já jsem Maty a měli byste mě volit, protože jsem z obchodky a umím si všechno spočítat.
1: No tak to je dobře. Za chviličku tvůj soupeř, počkejte si i na něj.

0: Tři minuty před startem hokeje na Hit Rádiu Faktor Alexandra Sten. Přejeme vám hezké odpoledne a mezi tím, než si zapneme telky, pojďme se věnovat dalšímu kandidátovi, který by se chtěl stát králem budějického Majálesu.
1: Měli jsme tady Matyho Borovského z obchodky Husova 9 a jeho soused chodí na zdrávku hned o barák vedle, jmenuje se Krištof. A jak dál, to se dozvíte právě teď.
2: Takže já vás zdravím, já jsem Krištof, jsem ze zdrávky Budějovický a naším tématem je Old School Rap 2000.
0: Co tě vedlo k tomu zvolit si právě tohle téma?
2: Tak já poslouchám černý rapery, takže vlastně to mě trošku motivovalo a taky prostě je to asi nejlepší, aby jsme se mohli nějak jako sjednotit a oblíct, tak prostě je to asi nejjednodušší varianta pro mě.
1: Hned slyším 50 Cent, DMX, ježiš, to je velká paráda. Proč jsi se rozhodl, že jsi právě ty být králem budějického Majálesu?
2: No a chtěl jsem pozornost od holek a taky prostě mě do toho všichni hecovali a prostě jsem si řekl no balls, tak jsem do toho šel a nějak jsem to vyhrál na zdrávce, takže to zkusíme.
0: Krištofe, pozornost od holek na zdrávce snad nebude problém. O tom se pobavíme třeba jindy. Co uděláš pro to, aby si vyhrál a jak moc ti s tím pomáhá škola?
2: O, tak samozřejmě udělám všechno, že abych vyhrál. A třída mi s tím hodně pomáhá, pak kamarádi a na školu se taky můžu opřít, takže asi všichni mi takhle pomáhají.
1: I když se řekne Majáles, co si představíš, co na něm máš nejradši?
2: Nejradši mám na tom asi ten závěrečný večer, kde hraju prostě no-name kapely a tohle, takže můžeme poznávat nový lidi a co si představím, tak asi prostě ten průvod a ty disciplíny pro ty krále, že nemusíme chodit do školy a můžeme hrát někde frisbee.
0: I pro tebe máme připravený jihočeský mini-kvíz.
1: Když se řekne šajska, co to je?
2: Jako lehká dáma?
1: Ne, podprsenka. Když někoho budu šodat, co budu dělat?
2: Když někoho budu šodat? No, tak to nevím, asi.
1: Škrapkat ho. Co to je hnětinka?
2: Hnětinka? Není to vařečka nebo něco takového?
1: Ne, koláček posvícenský, normálně na masopustu.
0: Já jsem se lekla, že u té odpovědi šodat se dozvíme úplně něco jiného. Dobře to dopadlo. Krištofe, ještě tvůj vzkaz pro voliče.
2: OK, takže čau, já jsem Krištof, nejsem žádný piškot. Chcete krále Majálesu? Taky, že vám to donesu. Zvolte krále testosteron, bude to bomba, neboj.
1: Yes, takže to je jasný, hele, tak on má repery, viď?
0: Kámo, držíme palce, ať to klapne, ať to všem ukážeš, jak je to tady dobré.
1: Hey, yo, check this baby, man, fuck is you are.
3: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
5: Osvěžte se na zahradě! V Unihobby široký výběr výřivek a bazénů různých druhů a velikostí od 2490 korun.
6: Unihobby.
5: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
7: Klimatizace si všimnete, až když nefunguje. Problém není vidět, ale poznáte ho hned. U Transport Klima klimatizace nejen plníme a opravujeme, ale vyrábíme i hadice na míru. Řešíme tedy příčinu, nejen následek. Transportklima.cz, servis, který vás nechá v klidu.
8: Když potřebujete brýle, tak
9: Pop Optik.
8: Když kontaktní čočky, tak
9: Pop Optik.
8: Když chcete precizní měření zraku a bez čekání, tak
9: Pop Optik.
8: Právě teď nejvýhodnější akce roku. 1+1 zdarma. Vyberte si jedny kompletní dioptrické brýle a druhé získáte zdarma pro vás nebo vaše blízké. Dvoje brýle a pouze jedna cena.
9: Pop Optik.
8: České Budějovice doktora Stejskala 2 nebo Příbram Čechovská 55. Více na popoptik.cz.
10: Jižní Čechy. To je opravdová láska. Objevte kraj příběhů, historie a kultury. Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích nabízí vše v jednom. Interaktivní výstavy a akce pro děti i dospělé. Hravé expozice přírody, archeologie a národopisu nebo vzdělávací programy. Jihočeské muzeum, to je srdce regionu pohody. www.muzeum.cz.
11: EU Autoservis umí i rychlo servis, olej brzdy přezouvání, uděláme na počkání, opravy my máme rádi, pojišťovny jsou, hej!
6: Hej, kamarádi!
12: EU Autoservis České Budějovice, Nemanická 444/4. Jsme smluvní partneři všech pojišťoven. www.euautoservis.cz.
13: Randíte?
14: A tohle znáte?
13: Bylo to fajn, ozvu se.
14: Sestěhujem se hned?
13: Zapomněl jsem peněženku.
14: Uděláme si selfiečko?
13: Promiň, volá manželka.
14: Mrkneme do pařížský.
13: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
15: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
16: Elite Date, seznamka pro vztah.
17: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
16: elitedate.cz.
18: Stále hledáš tu správnou školu? Střední odborná škola v Kaplici nabízí posledních 8 míst na obchodní akademii a volná místa jsou i v učebních oborech. Neváhej a podej přihlášku do 25. května. Více na www.geukaplice.cz.
19: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
20: V Ternu nyní v akci. M-ko mysli 750 gramů s aplikací Terno a Trefa za 69,90 a Captain Morgan 0,7 litru za 299,90. Ryze české Terno.
21: Tady se vám blíží splátečka a další, a další, a další, a další, a další.
22: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
23: Hit Radio.
24: Zlepši si náladu.
23: Zlepši si náladu.

0: Timbaland a One Republic na Hit Radio Faktor zpívali o tom, že není čas na omluvy, ale já myslím, že teď je ten nejvyšší čas na výmluvy. 16.29 s Jirkou už není řeč, protože ten už zírá na hokej. A my s vámi hned po 15. hodině řešili výmluvy. Buď to, jak se dostat z práce na hokej, anebo nějaká výmluva, která vám třeba nevyšla.
1: Já se vymlouvám, že prostě teďka jsem slepej a nemůžu koukat, protože koukám jinam.
0: Mohl by si nám teda aspoň říct, jak se ten zápas vyvíjí?
1: 0-0.
0: Děkujeme za informaci. Pojďme se podívat, nebo si spíš poslechnout, jaká výmluva se jednou nevyplatila Evě.
2: Takže já jsem jednou zapomněla, že jsem domluvená ráno na manikuru a tak jsem před odjezdem zavolala šéfovi, že jsem se připravila bouračce, že musím spisovat protokol s policajtama, do práce to stihnu, teda nevím kdy a tak dále. No a pak jsem rychle sedla do auta a když jsem vyjížděla z parkoviště, tak jsem si nevšimla, že za mnou jde auto a samozřejmě jsem do něho nabourala. Takže jsem na sobě vymýšlenou výmluvu dojela, nestihla jsem nechty, do práce jsem potom přišla ještě pozdě odpoledne a navíc jsem musela to nabourané auto vysvětlovat.
3: Neříká se tomu instantní karma?
0: Jo, jo, to není výmluva, to je karma, přesně mě napadlo to samý.
1: No, jestli vy ještě máte taky nějakou takovouhle zajímavou historku a chcete se s námi o ní podělit, tak pište na náš WhatsApp.
0: Máme číslo a teď si ho nepamatuju, protože taky koukám na WhatsApp, teda na hokej.
1: Na hokej.
3: 724 883 596.

0: Billy Gleesh, Hannah Bolein, DNA na Hit Radio Faktor. Jdeme dělat dobrý skutky.
1: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Na náš záznamník dorazila jedna výzva z Budějco Tuny Hobby. Jestli hledáte černé desky, tak nastražte uši.
2: Čus, mezi Mébelicem a Unihobby leží na té čtyřprodovce černý desky. Zřejmě se asi někdo položil na auto a ztratil je. Tak jestli to tam ještě chvilku vydrží, má je tam.
1: Díky za hovor, vzhledem k tomu, že zrovna sprchlo, otázkou zůstává, v jakým budou stavu. Všem za volant přejeme šťastnou cestu. Dávejte na sebe pozor a kdyby něco, jsme tu pro vás. Vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
4: Carglass opraví, Carglass vymění.
5: Koberce Tábor Měšice.
6: Nyní Koberce Nábytek Měšice.
5: Pro váš byt či kancelář dodají koberce již od 20 korun za metr čtvereční.
6: Dále kusové koberce i PVC.
5: Bytové doplňky, nábytek
6: a matrace pro váš zdravý spánek.
5: Koberce Tábor Měšice se vyplatí navštívit velice.
7: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské, tradiční pomazánkové, různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda, různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
8: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
9: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
10: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
11: Moderní deskový plot Style od Tytonu. Nyní se slevou více než 16%. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
12: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
13: Čtyřkolky Bavorov. Máme velký výběr čtyřkolek a motorek a proto vybereme nejvhodnější stroj právě pro vás. Čtyřkolky Bavorov. Odvoz k vám domů a následně i kompletní servis. Čtyřkolky Bavorov. Bohaté příslušenství včetně vozíků pro les i zahradu. Čtyřkolky.bavorov.cz.
14: Zlato, musím si vyčistit hlavu. Pojedu se projet autem.
15: Tak si nezapomeň přepravku na ty kytky a květináče.
16: Co si koupíš?
17: Vždy je důvod navštívit zahradní svět Melo. V Protivíně i ve Strakonicích máme úžasnou nabídku rostlin, ovocných stromků, bonsají a zahradní keramiky. Zahradní svět Melo. Zeleň kolem vás.
14: Jo a mimochodem, nepotřebuji přepravku. Beru si tvoji dodávku. A moje maminka jede taky.
17: Zahradní svět Melo. Protivín a Strakonice.
18: Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Jsou místa, kam nejdeš jen tak, ale kam se vracíš. Kde zní hudba všech žánrů a každý si v ní najde ten svůj. Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou vás zve 31. května na dětský den s Michalem Nesvadbou, Pískomil se vrací a Michal Horák. Pohoda, klid a dobré postřižinské pivo. Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Program na postřižinskazahrada.cz.
19: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
20: Já.
19: Protože jsou spolehlivé?
20: Já, natürlich.
19: A se zárukou na 5 let zdarma?
20: Já, sicher.
19: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
21: Hit Radio.
22: 3 dny. 1 trať. A tvoje závodnický já v extázi. Vyhraj v soutěži Rychlá pětka 2 třídenní gold vstupenky na MotoGP v Brně. Nastartuj svoje motory každé všední ráno se snídaní šampionů na Hit Radio.
23: MotoGP je zpět. Nenech si ujít Grand Prix České republiky 2026 už 19. až 21. června na Masarykově okruhu v Brně. Více informací najdeš na autodrombrno.cz.
24: Hit Radio.
0: Fajon Faktor.
2: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: 8 minut před pátou na Hit Radio Faktor Måneskin a Jirka je teď smutný jako tahle píseň.
1: Proč smutný? Já nejsem
0: se
1: smutný.
0: Se na tebe dívám, ne?
1: No, protože Češi zase hrajou proti rozhodčím. No, píská Švýcar a úplně není nakloněn našemu týmu. Je to 0-0 furt.
0: Ještě, že jich tam není tolik, ne? To přehrajeme. 0-0 je dobrý skóre. Budeme to sledovat dál a fandíme, ne?
1: Jasně, a k tomu pořádná muzika. Tady je Shakira.

0: Cyril Štamblinen, Hit Radio Faktor, bude 17 hodin a my musíme na silnice.
1: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, nehoda 3 osobáků v Budějcích na nádražní u viaduktu už byla odklizena a průjezdu do Sucháče nic nebrání, na kolony ovšem pozore na Strakonické u Unihoby a hlásíte i jednu policejní hlídku na Táborsku u Mirošovice mezi benzínkama, hlídají to tu prý z mostu, tak opatrně. Šťastnou cestu a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
2: Vohnoutí a potrubí slaví 30 let. Už tento pátek před centrem Arpida. Přijďte na pořádnou dávku české muziky. Vstupenky na xticket.cz. Vohnoutí a potrubí slaví 30 let.
3: Auto najdete v Českých Budějovicích dokonce dvakrát. Na pobočce Strakonická nabízíme 450 vozů i hned k odběru. V Krčínově ulici najdete širokou nabídku levných vozů a dodávek. A na obou pobočkách vaše auto i vykoupíme. Otevřeno denně od 9 do 9. Volejte AAA Auto 800 110 800.
4: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylina limonáda 1,5 litru za 21,90 a Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
5: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
6: Teď je čas na měření zraku zdarma, odborně a bez podmínek. A brýle za ceny, co vás potěší. Oční optika Gemini. www.geminioptika.cz.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
1: Hezké odpoledne, je 17 hodin, krátké zprávy pro jižní Čechy a Pavel Ferenčík. Nová aplikace umí předpovídat budoucnost, ví, kolik dětí bude za 5 nebo 10 let potřebovat místo ve školce. Využívá k tomu statistická data, více prozradí mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura.
9: Interaktivní aplikace je dostupná online na webu ministerstva školství a obsahuje také metodické materiály a analytické komentáře. Ministerstvo chce tímto pomoci obcím, krajům i státu lépe plánovat kapacity mateřských škol s ohledem na probíhající demografické změny a rozhodovat se na základě dat.
1: Kvůli nízké porodnosti bude v následujících letech volných míst ve školkách víc než dost. Na udělení nejvyššího státního vyznamenání by sněmovna mohla prezidentu Petru Pavlovi navrhnout jeho předchůdce Miloše Zemana. Ke sněmovním kandidátům na další druhy vyznamenání by pak mohli patřit Marek Eben nebo Patrik Šik. Předběžný seznam čítá celkem 151 jmen. Případ pokousaného chodce z Lišova míří k soudu. Už loni v lednu tam muže na ulici napadla volně pobíhající fena, kterou podle policie majitel nezabezpečil a ona mu utekla. Zraněný skončil v nemocnici. Majiteli psátek za ublížení na zdraví z nedbalosti hrozí až rok vězení. A fotbalisté Jablonce a Karviné se dnes v Hradci Králové utkají ve finále domácího poháru. Zatímco Severočeši budou usilovat o třetí triumf v Molkapu, Slezané se do souboje o vítěznou trofej dostali poprvé. Zápas začíná už za hodinu. Dáme si i počasí, dneska na večer by občasné přehánky měly ustat, během noci se vyjasní, zítra po ránu předpověď hlásí polojasno, přes den ale postupně oblačno, sem tam s přehánkami a denními maximy do 21 stupňů. Dobrou zprávou je, že od pátku minimálně do neděle by už pršet nemělo.
7: Hit Radio Faktor.
0: 3 minuty po 17. hodině ze studia vás zdraví Jana, Jirka a taky Pavel.
10: Krásné odpoledne. V Budějcích prší teď docela krásně.
0: Prší krásně.
10: Prší krásně. Hokej je po třetině, jsem pochopila.
0: No, teďka je pauza. 0-0.
10: Tak za chviličku, faktoránci, se podíváme na to, co se u nás doma na jihu děje. O víkendu.
0: A přejeme všechno nejlepší všem Zbyškům.

0: a Dua Lipa na Hit Rádiu Faktor. 9 minut po 17. hodině na hokejovém utkání Česko-Itálie je stále přestávka, předpokládám, protože Jirka dýchá v klidu a nerozčiluje se.
1: No, nic se nestalo, 0-0 pořád, no.
0: Pojďme se podívat i na jiný sport. Ty jsi mluvil o, a teď to nechci poplést, protože ty mě potom mlátíš do hlavy, když to řeknu špatně, o americkém fotbalu.
1: Správně, tuhle sobotu.
0: Není to rugby teda.
1: Ne!
0: Já už to je zase.
1: Tahle sobota 14:45, fotbalový stadion T je hluboká. Nad Vltavou hrajou South Bohemia Falcons proti Hradec Králové Dragons. To utkání začíná ve 3:45, takže možná bychom mohli stihnout potom i ten hokej s tím Slovenskem.
0: No, když si dáte dívačku někde blízko, tak to bude úplně v pohodě. Doražte fandit a teď si s Matyášem řekněme, co se o víkendu děje i jinde.
2: Kam vyrazit?
3: Kam vyrazit?
4: Jasná zpráva. Slzy tvý mámy anebo želva. To jsou slavné hity skupiny Olympic a vy je uslyšíte živě v pátek v Pivovarské zahradě v Českém Krumlově. Koncert Olympiků v čele s Petrem Jandou začne v 8 večer. V sobotu se můžete vydat do Hoslovic na bylinkový den, který oživí areál historického vodního mlýna. Na místě vás čeká atmosféra starých časů, bylinky a místní tradice i pečení v původní peci. To Hluboká nad Vltavou chystá na sobotu oslavy 150 let sboru dobrovolných hasičů. Událost se bude konat po celý den na centrálním parkovišti hned vedle Penny. A na programu jsou složky IZS, hudební doprovod, atrakce pro děti i hasičské úkoly. No a v neděli dorazí do Českých Budějovic oblíbené africké trhy, které promění Dům kultury Metropol v místo plné exotických chutí a vůní. Od 9 do 15 hodin můžete ochutnat i nakoupit čerstvé tropické ovoce z Ugandy, Indonésie nebo Brazílie.
2: Více tipů najdete na hitradiofaktor.cz.

0: Sapphire, a to byl Ed Sheeran na Hit Radio Faktor. Přejeme vám hezkou středu a vyrazíme za vámi na silnice, konkrétně na cestu do Krumlova. A tady, pánové, potřebuju to vysvětlit a myslím, že i posluchači to ocení. Četla jsem totiž, že se bude měnit vedení dopravy na křižovatce u Rájova, ale nedokážu si to úplně představit.
1: Tak ono se tam teďka jezdí takovou tou polňačkou, dá se říct, takovým bypassem a nad tebou po levé straně, když jdeš na Krumlov, tak tam probíhá ta stavba, tak teďka ten bypass zavřou a bude se jezdit horem potom už hotovým kusem.
0: Už po novým, jo? Tak to je krásný, kdy to začne?
1: V pátek 22. května, tak s tím prosím vás počítejte, asi to bude chviličku trvat, než to tam převedou, ale najednou se to úplně celý změní a pojedete jak z partesu.
2: Bezpečnost má zelenou od kooperativy. A neb kyberbezpečnost pro každého.
3: Většina českých dětí tráví čas na internetu o samotě. Téměř každé páté dítě poslalo svoji intimní fotku, která ale z internetu nikdy nezmizí a může se stát nástrojem vydírání. Jak o těchto rizicích s dětmi mluvit, nám poradí Martin Kožíšek ze Safer Internet Centra. Dobrý den.
4: Dobrý den. Asi nejdůležitější je důvěra. Dítě se nesmí bát přijít za vámi, i když udělá chybu. A naučte děti naši krizovou trojčlenku. Za prvé, pokud se v komunikaci cítí nepříjemně, mají okamžitě ukončit. Za druhé, pořídit si screenshot jako důkaz. A za třetí, vše nahlásit vám, rodičům.
3: Děkujeme za radu. Podrobný manuál najdete na stránkách bezpečnostmazelenou.cz.
5: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
6: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
5: Kaufland.
7: Co takhle něco ugrilovat? Nyní v Unihobby praktický grill Fieldman na dřevěné uhlí jen za 1790 korun.
8: Unihobby.
7: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
9: Zapomeň na všední mumraj, Bantaj. Naplň své touhy po okraj, Bantaj. Buď silný jako samuraj, Bantaj. Poznej, jak vypadá ráj.
10: Thajské masáže Bantaj. Thajské masérky vám připraví jedinečný zážitek v salonech Bantaj. V Budějovicích, Prachaticích, Krumlově a Táboře. Poznej, jak vypadá ráj. Bantaj.
11: Proplach automatické převodovky CZ. Autošíma ve Vodňanech. Odborník na všechny typy automatických převodovek. Nejen výměna oleje, ale i důkladný proplach pro maximální výkon a delší životnost. Zapamatujte si, každých 60 000 km nebo jednou za 5 let. Navštivte Autošíma ve Vodňanech. Proplach automatické převodovky CZ.
12: Na pohádkovém koberci?
13: Přímo do pohádky koberců.
12: Rodinná firma koberce Strnad Lišov?
13: To jsou kusové koberce z celého světa.
12: Metrážové koberce a běhouny?
13: Kvalitní PVC v rolích?
12: Či vinilové a plovoucí podlahy?
13: Odborné poradenství?
12: Profesionální podlahářství?
13: A víc jak čtvrtstoletí zkušeností.
12: Více na koberce@strnad.cz.
13: Pro každého dobrá rada?
12: Podlahu vždy od Strnada.
14: Končím s tebou a stěhuju se k mamince!
15: A teď ona se vrátí. Bydlení v inteligentním domě od firmy Delnet se těžko opouští. Když elektrikáři, tak Delnet.
16: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
17: Potřebujete auto na víkend? Nebo spolehlivý vůz na služební cestu? V Auto 23 si jednoduše vyberete, rezervujete a jedete. Auto 23. Autopůjčovna, která vás nenechá stát. Auto23.cz.
18: Motorácká srdce buší dál. Banes Motor České Budějovice prodává permanentky na novou sezónu. Mnohem nižší cena na jedno utkání než při koupi lístků. Zápasy play-off zahrnuty. Velké slevy pro věrné permanentkáře. Možnost své místo velmi snadno uvolnit nebo přeposlat v motorácké aplikaci. A další výhody. Buďte také hrdou součástí společné tradice a rezervujte si svoji sedačku včas. www.hcmotor.cz.
19: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Alex Hepburn na Hit Radio Faktor vytáčí svůj hlas do vysokých otáček. Mě to úplně připomíná rallyový speciál a oni už teďka jsou tady v Budějcích, protože na spadnutí je letošní 53. ročník Rally Krumlov.
1: Startuje se na výstavišti v pátek v 16 hodin, i když ten oficiální start bude v Krumlově v Jelení zahradě, myslím, že v 17.20. Četla jsem článek na iDNESu. Pořadatelé letos slibují spoustu novinek, krásný RZ-ty, osvědčené úseky a dobrý věci. Moc tomu nerozumím. Jsem dívka.
2: Rally každoročně přináší je velké množství uzavírek, takže jestli se to týká i vaší obce nebo místa, kudy jste zvyklí jezdit, koukněte na web, kde organizátoři všechno přehledně sepsali.
1: Chystáš se do Benešova?
2: Právě kvůli rally se nechystám, protože vím, že tam kolem těch Malond to bývá obtížnější, tak budu doma.
1: Ale kdyby si na to pořádně šlápnul, tak by si toho možná nevšimli.

0: Hit Radio Faktor, končí naše odpolední směna, my se s váma Faktoráci jdeme rozloučit a díky, že ladíte i přesto, že mnozí z vás sledujete a fandíte.
1: Podíváme se na to, co nás čeká zítra, já to mám úplně jasný, protože je den Chardonnay, výborný bílý víno, takže slavit můžeme.
2: Já zítra mluvit takhle budu.
1: Proč?
2: Protože je národní den mluv jako Yoda.
1: Yoda?
2: Yoda.
1: Kdo je Yoda?
2: Neznáš Hvězdní války.
0: No Star Wars, ale já jsem mu taky rozuměl Yoda.
2: Yoda.
0: Já si zítra uvařím čaj, protože jeden čaje.
1: Tak to si nás pobavil. Ještě by si k tomu mohl přidat, že si dáš brokolici, protože je i den, jeste více ovoce a zeleniny.
0: Ne, určitě si brokolici nedám. Dám si víno, prosím vás, ale možná v té takuté podobě.
1: Mějte se krásně, Faktoráci, a zítra ve 3 se budeme těšit.
2: Ahoj.
3: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
4: Leze po železe, nedá pokoj, až tam vleze. Co je to?
5: Sunex.
4: Sunex.
5: Výkup železa a barevných kovů za fantastické ceny. Ekologická likvidace autovraků a technologických celků. Sunex Temelín, Kladno a Plzeň. Více na sunex.cz. www.sunex.cz.

0: Neřešte cenu, řešte přílohu. Dlouhodobě snižujeme ceny masa v prodejnách Lidl v Jihočeském kraji. Například krutí prsní řízky 500 gramů za trvale sníženou cenu 119,90. Nebo vepřová kýta řízky za trvale sníženou cenu 159,90 za 1 kg. Lidl, to se vyplatí.
1: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní zubní kartáček Philips Sonicare se Sense IQ jen za 5 524 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6 499 korun. Když něco, tak Allegro.
2: Pořádná práce, kde metr nestačí. A k tomu náborový příspěvek 100 000 korun. Jsme GPN a hledáme seřizovače soustružnicko-frézovacího centra, který se nezalekne ani obrobku s průměrem 1,8 metru. www.gpn.cz Trhové sviny.
3: Housebrand Café, per favore?
4: Si, signora. Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
5: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
6: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.stárnet.cz.
7: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort-group.cz.
8: Co takhle něco ugrilovat? Nyní v Unihobby praktický grill Fieldman na dřevěné uhlí jen za 1790 korun.
9: Unihobby.
8: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.

0: I taky na www.levnězčiny.cz.
1: A Max Mobil nabízí výkup, prodej a servis mobilních telefonů v Táboře za skvělé ceny. Najdete nás u nádraží v prvním patře nad restaurací DK a maxmobil.cz. Motorácká srdce buší dál. Banes Motor České Budějovice prodává permanentky na novou sezónu. Mnohem nižší cena na jedno utkání než při koupi lístků. Zápasy play-off zahrnuty. Velké slevy pro věrné permanentkáře. Možnost své místo velmi snadno uvolnit nebo přeposlat v motorácké aplikaci. A další výhody. Buďte také hrdou součástí společné tradice a rezervujte si svoji sedačku včas. www.hcmotor.cz.
2: Klimatizace si všimnete, až když nefunguje. Problém není vidět, ale poznáte ho hned. U Transport Klima klimatizace nejen plníme a opravujeme, ale vyrábíme i hadice na míru. Řešíme tedy příčinu, nejen následek. Transport Klima.cz. Servis, který vás nechá v klidu.
3: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
4: A to je vždycky. A já nemám co na sebe a teďka vidíš tu skříně, říkáš si, ty tam to třeba čtyřikrát tolik než minulý měsíc a nechápu, no. Aha.
5: Takže ty s tím zkušenost máš, co se týká partnerky, ale ty necháváš něco takového? Neprozrazuješ cenu svých koníčků?
4: Kolik je hodin, jestli nejde do školky už, no.
6: Mě je takhle málo, jo.
4: Cože? No.
5: Strašný.
6: Hele, já jsem si vzpomněl na příběh mýho strejdy.
4: To ne, nezajímá už. No,
6: ten si před svojí manželkou, můj tetou, vymyslel, že ten drahej stan, který měli na dovolenou, si půjčil od svého bratra, jo, aby nemusel říkat, kolik stál. No, střih za 2 měsíce, rodinná oslava, teta se přibližuje k bratrovi a říká, Milane, moc díky za ten stan, co jsi nám půjčil. A on říká, proč jaký stan, já žádný stan nemám.
3: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, taky dneska počítejme s komplikacemi v tunelu Pohůrka na D3. Jezdí se jen jedním tubusem, tentokrát ve směru na Kaplici, což komplikuje nájezd od Srubce. Práce by měly skončit zítra večer. Vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
3: Do Penny dorazila polštářová zoo. Navíc v akci borůvky 125 gramů za 24,90 a výběrové špekáčky řezníků v talíř 600 gramů za 69,90. Penny.
4: Na Krétu přímo z Českých Budějovic, exkluzivně na českém trhu pouze u Exim Tours. Užijte si dovolenou s All Inclusive už od 9 990 korun. A navíc z Českých Budějovic můžete letět do dalších 5 oblíbených destinací. Vyberte si svůj last minute zájezd ještě dnes. Více na eximtours.cz.
5: Genlabs. Návod na život najdeš ve své DNA. Tak na co ještě čekáš?
6: Hele, vyšla nová kaplinka.
7: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
6: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
7: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
6: Jasně, romantický útěk v praxi.
8: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
9: Teď je čas na měření zraku zdarma, odborně a bez podmínek. A brýle za ceny, co vás potěší. Oční optika Gemini. www.geminioptika.cz.
1: On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
10: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Lidé si zatím objednali české státní dluhopisy za 22,5 miliardy korun. Zájem tak překročil původní emisní plán 20 miliard. Ministryně financí Alena Schillerová rozhodla, že se budou dluhopisy republiky prodávat i po překročení emisního plánu, a to až do odvolání. Původní plán byl do 28. června. Vláda rozhodne o složení delegace, která pojede na červencový summit NATO v Ankaře na jednání 8. června. Po dnešní schůzce s ministrem obrany Jaromírem Zunou to potvrdil premiér Andrej Babiš.
11: Co je nejdůležitější, je, že jsem požádal pana ministra, aby už připravoval mandát delegace na summit NATO. Vláda ten mandát projedná pondělí 8.6., kde i rozhodne o delegaci na summit NATO.
10: Jaké bude složení delegace, ale nechtěl Andrej Babiš předjímat. Škoda na úrodě ovoce kvůli mrazům bude podle odhadů až 1,5 miliardy korun. Úroda bude navíc o 50% nižší. Nejvíce postižené oblasti jsou ve středních a východních Čechách, ale i některé části Moravy. Běžná roční sklizeň ovocnářů představuje zhruba 140 tisíc tun. Letošní odhad je tedy poloviční.
1: Hokejový servis Hit Radia.
10: No a v závěru tedy ještě hokejový šampionát. Českému nároďáku se proti Italům zatím nedaří. Po druhé třetině naši prohrávají 0-1. Ve skupině A už padlo nepatrně více gólů. Švýcarsko válcuje Rakušany, po druhé části vede 7-0.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
10: V noci a ráno oblačno, polojasno, zejména v Čechách ještě místy přehánky, ranní teploty 12 až 7 stupňů. Během dne pak proměnlivá oblačnost, místy slabý déšť nebo přehánky, maxima 18 až 24 stupňů a vítr od severozápadu.
12: Sami jste to slyšeli, přátelé, na ten hokej snad ani nemá cenu koukat, jo? Za to si můžete nechat zahrát nějakou svoji oblíbenou. Je tady středa, vaše středa. Až do 21. diktujete, co budeme hrát. Já jsem Kuba Urban a začínáme s Michaelem Schulte.

Středeční večer po 6. hodině, což znamená jediné, přátelé. Hit Radio je s vámi a vy nám píšete, co chcete zahrát. Co budeme hrát, záleží jenom a jenom na vás. No a první zprávy už chodí na 777-937-777. Budu samozřejmě rád, když to budou třeba i hlasovky, které můžete nahrát úplně bez problému přes SMS-ku nebo přes WhatsApp. Číslo je stále stejné, takže 777-937-777. Marťas, zdravím tě, chtěl bych prosím tě nechat zahrát píseň od Petra Muka, Láska ta nebezpečná věc, a bylo by to pro mě a pro tebe, věrný posluchač. Marťasi, všechno je připraveno. Já myslím, že bychom jakoukoliv píseň měli stále ještě věnovat českým hokejistům, aby zatraceně už s těma Italama něco udělali, protože ano, je to k nevíře, ale na začátku třetí třetiny stále prohráváme s Itálií 0-1, jo? A na tom skóre se stále nic nezměnilo. Jak říkám, dneska možná je cokoliv lepšího, než sledovat hokej. Já vás ovšem budu informovat. Takže první píseň na přání, tady je Petr Muk, u nás na Hit Radio.

0: Robin Schulz, Million Good Reasons. Vy posloucháte Hit Radio. No a vy rozhodujete o tom, co bude jako další písnička. Kamarádi, 777-937-777, dneska to diktujete vy, přesně tak. Co byste si dneska jako přáli? Možná bychom měli zahrát směsku nějakých italských hitů. To mě teďko napadlo. No, je to 1-1 už mezi náma, jo? Ale uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál. Samozřejmě mluvím o zápase mistrovství světa v ledním hokeji. Nicméně, jedna hudební přání, které nás přenese až do 90. let. Dáme si totiž klasiku La Bouge Be My Lover a je to od Lenky, protože zkrátka tuhle pecku má úplně nejraději. Co vy? Jak jste na tom? 90, 80, 0, něco nového? Záleží jenom za vás. 777-937-777.
1: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
2: Fakt? A kam pojedeme?
1: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
2: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
4: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
5: Kasalova pila, dřevěné konstrukce, váš spolehlivý dodavatel.
6: To máte klasický krovy, krovy pohledový, příhradový vazníky, dřevostavební panely, pergoly, garážový stání, roubenky, dřevěný okna a dveře interiérový i vchodový.
5: Přesné opracování a tradiční tesařské spoje z CNC stroje. Přijedeme, zaměříme, vyrobíme a postavíme. To je Kasalova pila Jindřichův Hradec. Dřevo jako vášeň, kvalita jako standard.
7: Čtyřkolky Bavorov. Máme velký výběr čtyřkolek a motorek a proto vybereme nejvhodnější stroj právě pro vás. Čtyřkolky Bavorov. Odvoz k vám domů a následně i kompletní servis. Čtyřkolky Bavorov. Bohaté příslušenství včetně vozíků pro les i zahradu. Čtyřkolky.bavorov.cz.
8: Zlato, musím si vyčistit hlavu. Pojedu se projet autem.
9: Tak si nezapomeň přepravku na ty kytky a květináče, co si koupíš.
10: Vždy je důvod navštívit zahradní svět Melo. V Protivíně i ve Strakonicích máme úžasnou nabídku rostlin, ovocných stromků, bonsají a zahradní keramiky. Zahradní svět Melo. Zeleň kolem vás.
8: Jo, a mimochodem, nepotřebuji přepravku. Beru si tvoji dodávku. A moje maminka jede taky.
10: Zahradní svět Melo. Protivín a Strakonice.
11: Leze, leze po železe, nedá pokoj, až tam leze. Co je to?
12: Sunex.
11: Sunex.
12: Výkup železa a barevných kovů za fantastické ceny. Ekologická likvidace autovraků a technologických celků. Sunex Temelín, Kladno a Plzeň. Více na sunex.cz. www.sunex.cz.
13: Zapomeň na všední mumraj. Bantaj. Naplň své touhy po okraj. Bantaj. Buď silný jako samuraj. Bantaj. Poznej, jak vypadá ráj.
14: Thajské masáže Bantaj. Thajské masérky vám připraví jedinečný zážitek v salonech Bantaj. V Budějovicích, Prachaticích, Krumlově a Táboře. Poznej, jak vypadá ráj. Bantaj.

0: taky na www.levnězčiny.cz.
1: Amax Mobil nabízí výkup, prodej a servis mobilních telefonů v Táboře za skvělé ceny. Najdete nás u nádraží v prvním patře nad restaurací DK. Amaxmobil.cz.
2: Housebrand Café per favore?
3: Si, signora.
4: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
5: Hit Radio. Hit Radio.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: jsou Maroon 5 a jejich Animals. Na Hit Radio, přesně, podle vás, teda alespoň doufám, protože tak vlastně znělo jedno přání, které dorazilo sem ke mně, dokonce hlasové.
1: Týden chtěla bych zahrát Animals pro všechny ty, co dnešní krásný počasí využili k nějakému sportu a teď jsou na cestě domů, díky.
0: Tak doufám, že to byly správný Animals, protože pak ještě mohl být Martin Garrix. Což se mimochodem k tomu dobrému počasí a dneska k nějakému sportu jako celkem hodilo. Tak děkuju za vaše zprávy, které posíláte na 777-937-777, protože vy rozhodujete o tom, co u nás na Hit Radio dneska budeme hrát až do 21. Vaše středa a vaše přání, ať už SMS-kou, WhatsAppem, anebo třeba hlasovkou, jakýkoliv způsob samozřejmě beru. Zahraj Danza Kuduro, bude to pro Martinu, Jirku a taky pro celý náš pracovní kolektiv, protože jsme prostě jako nejlepší, jo? Tak to napsal Marcel. Marceli, jako by se stalo, jeden Don Omar je připraven, Taylor Swift za pár minut a další přání taky na Hit Radio.

0: Je to dáma, je to hvězda par excellence. Taylor Swift, The Fate of Philia. A to těsně před 6:45. Hit Radio s vámi a taky vaše středa, to znamená, že až do 21 je playlist Ve vaší moci. Cože to budeme hrát už za chvíli? No, směřujeme do Brna a budeme hrát Migi, to je jasný. Mudr Ivana Justana pro doktora Ivana Justana k jeho kulatým narozeninám hodně zdraví, štěstí. Ivet a Simona Rajmič, Brno. Děkujeme, pěkný večer, jasně, dáme za chvíli MIG 21 a bude spousta dalších vašich přání, které směřujete na 777-937-777. Tak rozhodně dál posílejte vaše zprávy, ať už přes WhatsApp anebo hlasovky, je to úplně jedno, zahraju vám.
1: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek s kladem a online. e-kondomy.cz
2: Slyš, poutníče. Vítkův hrádek nad Lipnem je otevřen celoročně. Čeká tě šerm, lukostřelba, právo útrpné i vyhlídka, co bere dech. Vstupné 100, kmeti a pacholata jen za půl. Platiti lze grošem i kartou čarovnou. Vítkův hrádek. Víc než jen rozhledna. www.vítkuvhrádek.eu
3: trenírkarna.cz.
4: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenírkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio.
3: Dnes objednáš a zítra máš. trenírkarna.cz.
5: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
6: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
5: A tak to bude drahé.
6: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
7: Kasalova pila, dřevěné konstrukce, váš spolehlivý dodavatel.
8: To máte klasický krovy, krovy pohledový, příhradový vazníky, dřevostavební panely, pergoly, garážový stání, roubenky, dřevěný okna a dveře interiérový i vchodový.
7: Přesné opracování a tradiční tesařské spoje z CNC stroje. Přijedeme, zaměříme, vyrobíme a postavíme. To je Kasalova pila Jindřichův Hradec. Dřevo jako vášeň, kvalita jako standard.
9: Užijte si den plný pohybu i pohody v parku Hluboká. Nejlepším místě pro relax a zábavu v jižních Čechách. Minigolf, lanové centrum, plážový volejbal, vodní atrakce i nové hřiště pro děti. K tomu skvělé jídlo a chill zóna. Park Hluboká. Místo, kam se budete chtít vracet. Otevřeno každý den. www.parkhluboká.cz www.parkhluboká.cz.
10: Pořádná práce, kde metr nestačí. A k tomu náborový příspěvek 100 000 korun. Jsme GPN a hledáme seřizovače soustružnicko-frézovacího centra, který se nezalekne ani obrobku s průměrem 1,8 metru. www.gpn.cz Trhové sviny.
11: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
12: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
13: Tak dobře poslouchejte.
12: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
14: House Running.
13: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
12: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
13: Budete viset 101 metrů nad zemí.
12: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
15: Maminko!
13: Prostě pořádnej adrenalin.
12: Tenhle zážitek najdete pouze na...
16: Firma na zážitky.
13: CZ.
17: Randíte?
18: A tohle znáte?
17: Bylo to fajn, ozvu se.
18: Sestěhujem se hned?
17: Zapomněl jsem peněženku.
18: Uděláme si selfiečko?
17: Promiň, volá manželka.
18: Mrkneme do pařížský.
17: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
19: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
18: Elite Date, seznamka pro vztah.
4: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
18: elitedate.cz

0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Max, ta hra je před 7 hodinou, vy posloucháte Hit Radio. Poprosili bychom zahrát písničku na přání Disturbed the Sound of Silence s přáním pro všechny divoké kočky z Milíkova Anton Clemens. A prosím, jestli by bylo možné po 19. hodině. No tak to si na to budeme muset počkat asi až po 19. hodině. Já jsem tady měl připravený až úplně jiný písničky. Dobře, tak dáme jednu, kterou bychom měli zahrát přímo do Valašského Meziříčí. Zahraj mi prosím tě Lunu a Vamos a la Playa a bude to pro mého tatínka Jiříka na odpolední směnu. Ať ti práce utíká, rychle uteče od ruky a připomínám už tenhle víkend Anfík sobotu. Ta 23.5. bude hrát ve Valašském Meziříčí Turbo. Tak zdravíme moc Tomáše, ano, dáme si jednu Lunu a Vamos a la Playa a za chvíli 19. hodina a i po ní. To je přesně podle vás.

0: Neřešte cenu, řešte přílohu. Dlouhodobě snižujeme ceny masa v prodejnách Lidl v Jihočeském kraji. Například krutí nudličky z prsních řízků 400 gramů za trvale sníženou cenu 99,90. Nebo hovězí kýta v celku za trvale sníženou cenu 299,90 za 1 kilogram. Lidl, to se vyplatí.
1: Radíte?
2: A tohle znáte?
1: Bylo to fajn, ozvu se.
3: Sestěhujem se hned?
1: Zapomněl jsem peněženku.
3: Uděláme si selfiečko?
1: Promiň, volá manželka.
2: Mrkneme do Pařížský.
1: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
4: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
2: Elite Date, seznamka pro vztah.
5: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
2: Elitedate.cz.
6: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
7: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
8: Hi, this is Ed Sheeran.
9: Hi, this is Madonna.
10: Sedmá večer a středa v kalendáři, což znamená, že to, co hrajeme, ovlivňujete u nás na Hit Radio jenom a jenom vy. A dobrá zpráva, jestli jste si mysleli, že s těma Italama jsme prohráli, tak ne. Nakonec 3-1, ale teda bylo to trápení, co si budem povídat. Takže hokej už máme za sebou a věnovat se můžeme muzice. Na 777-937-777 vybíráte vaší oblíbenou, nahráváte vzkazy, posíláte WhatsAppu nebo SMSkou a můžete ovlivnit, co budeme hrát. Tady jsou Krištof a Hvězdáři. Hit Radio.
11: Všechna ta slova, všechny ty kroky,
12: já si to pamätám celé ty roky.
11: Když se nám rozpadlo, v co člověk věří, a my jsme zůstali v samotě stát, neuměl jsem ti říct,
12: že tě to bolí,

Sound of Silence, tentokrát ve správný čas, po 19. hodině. My jsme Hit Radio a děkujeme Nikče, Andy, Aničce, Evičce. A zkrátka moc zdravíme, protože tohle bylo hudební přání přímo od vás. Mimochodem, zdravíme všechny pracující, jo? Sexy tým Anton Clemens. Protože budeme hrát na odpolední směnu taky Queeny a We Will Rock You. Holky, moc zdravím, jo? Užívejte, zvládněte to. Bude to trvat ještě nějakou tu dobu, ale nebojte se, jo? Já vám k tomu budu hrát prostě skvělý písně a vy si můžete nechat zahrát tu svoji. Je to velmi jednoduché, stačí vzít telefon 777-937-777, to správné telefonní číslo. Namluvte klidně hlasovku a nebo prostě pište. Záleží, co máte rádi. A směřujte to na to správné číslo až do 21. hodiny. Tady jsou Queeny a taky večerní vaše středa na Hit Radio. Buddy, you're a boy, make a big noise.

0: Tohle jsou Linkyni a ty patří sem k nám na Hit Radio. Stále dobrý večer, přátelé. Ve čtvrt na 8. No a co bude dalšího? Budeme hrát do Českých Budějovic. A to kabáty. Bude to konkrétně pro dětičky Lukáška Krištůvka, taky pro milovanou ženušku Jitušku a pro bráku Jaromíra, aby se mi dobře dělala večeře. A na večeři dělám sekanou a bramborovou kaši. Martin, Marťas, vynikající volba, opravdu skvělá. Taková dobrá sekačka s bramborovou kaší, hele, to máte pak hned lepší den. Mimochodem, jaká je vaše večeře? Klidně napište mezi tím, co si budete diktovat, co chcete zahrát, jo? 777937777 je naprosto jasný, že za chvíli hrajeme kabáty.
1: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
2: Zapomeň na všední mumraj. Bantaj. Naplň své touhy po okraj. Bantaj. Buď silný jako samuraj. Bantaj. Poznej, jak vypadá ráj. Thajské masáže Bantaj. Thajské masérky vám připraví jedinečný zážitek v salonech Bantaj. V Budějovicích, Prachaticích, Krumlově a Táboře. Poznej, jak vypadá ráj. Bantaj.
3: Jedna jízdenka pro celý kraj. To je IDSka, integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje. Od 1. července cestujte jednodušeji. Jak na to? Vaše cesta teď povede na www.ideska.info. Na webu si vyberete, co vám vyhovuje. Aplikace IDSka, karta IDSka nebo inkarta a pokud jezdíte jen občas, jízdenku si koupíte stejně jako dnes. Vše najdete na www.ideska.info. IDSka. Jedna jízdenka pro celý kraj.
4: Končím s tebou a stěhuju se k mamince.
5: A teď ona se vrátí. Bydlení v inteligentním domě od firmy Delnet se těžko opouští. Když elektrikáři, tak Delnet.
6: Kasalova pila, dřevěné konstrukce, váš spolehlivý dodavatel.
7: Tu máte klasický krovy, krovy pohledový, příhradový vazníky, dřevostavební panely, pergoly, garážový stání, roubenky, dřevěný okna a dveře interiérový i vchodový.
6: Přesné opracování a tradiční tesařské spoje z CNC stroje. Přijedeme, zaměříme, vyrobíme a postavíme. To je Kasalova pila Jindřichův Hradec. Dřevo jako vášeň, kvalita jako standard. Potřebujete auto na víkend? Nebo spolehlivý vůz na služební cestu? V Auto 23 si jednoduše vyberete, rezervujete a jedete. Auto 23. Autopůjčovna, která vás nenechá stát. Auto23.cz.
8: Osvěžte se na zahradě! V Unihobby široký výběr vířivek a bazénů různých druhů a velikostí od 2490 korun.
9: Unihobby.
8: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
10: Zlato, musím si vyčistit hlavu. Pojedu se projet autem.
11: Tak si nezapomeň přepravku na ty kytky a květináče. Co si koupíš?
12: Vždy je důvod navštívit zahradní svět Melo. V Protivíně i ve Strakonicích máme úžasnou nabídku rostlin, ovocných stromků, bonsají a zahradní keramiky. Zahradní svět Melo. Zeleň kolem vás.
10: Jo a mimochodem, nepotřebuji přepravku. Beru si tvoji dodávku. A moje maminka jede taky.
12: Zahradní svět Melo. Protivín a Strakonice.
13: Vidíš to?
14: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
13: No a víš, co vidím já?
14: Co?
13: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
14: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
13: U nás si vybere úplně každý.
14: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
13: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
14: Nejlepší dárek je zážitek.
15: Firma na zážitky.
14: CZ.
16: Mine chlepek.
17: Otužuj se.
14: Berhořčík.
18: Zkus pust.
17: Víc bílkovin.
19: Méně cukru.
6: A adaptogeny.
14: Stop. Zapomeň na trendy. Ty jsi totiž genetický originál. Genetické testy GenLabs ti ukážou, jak upravit životosprávu pro lepší trávení, imunitu a energii. Sportovcům pomůžou i s regenerací a výkonem. Geny prostě nejsou tvým osudem. Ty rozhoduješ, jestli je zapneš nebo vypneš. GenLabs. Návod na život najdeš ve své DNA. Tak na co ještě čekáš?
1: Hit Radio.

Evičky Boží mlejny. Eva Farná byla v několika vašich hudebních přáních. A také tady pro příjemnější středeční večer. Jarda třeba napsal, jestli bychom nemohli zahrát nějakou českou zamilovanou pro mě a moji lásku Helenku. Tak Jardo, zdravíme a samozřejmě se k tomu připojujeme. No a co dalšího si dáme? Tentokrát pojedeme v rytmu 90. let. A v rytmu, tak jak hraje třeba na naše další kamarádská stanice, a to Hit Radio 90, kde ladíte v dabu od rána až do večera ty nejlepší 90. Mimochodem Zuzka, která píše úplně poprvé sem k nám na Hit Radio, tak říká, že už nás dlouho poslouchá. A k těm 90 by si přála nějakou od 24/7. Tak Zuzi, všechno je připraveno. Dáme si Leave Them Alone. No a další velké hity už jsou taky na vás. Na 777-937-777. Vemte telefon a až do 21. hodiny máte šanci ovlivnit to, co hrajeme.

jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozdát.

0: My jsme Hit Radio a nabízíme vám už za chvíli další vaše hity, které jste si nechali napsat, o které jste si vlastně nadiktovali na 777-937-777. Alvaro Soler bude pro Šárku, která se dneska večer učí. A protože bylo nádherný počasí, tak o to víc jí to štve. Tak rozhodně bude mít co dohánět, protože dneska musela jít na sluníčko. Šárko, Alvaro Soler připraven za pár minutek a další vaše přání rozhodně stíháme. Vy můžete napsat na 777-937-777 a to až do 21. hodiny. Je to vaše středa.
1: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek s kladem a online. e-kondomy.cz
2: Genlabs. Návod na život najdeš ve své DNA. Tak na co ještě čekáš?
3: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. Komfort-group.cz

0: I taky na www.levnězčiny.cz.
1: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
2: Tak dobře poslouchej.

0: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
1: House Running!
2: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
0: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
3: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na...
1: Firma na zážitky.
2: CZ.
4: Motorácká srdce buší dál. Banes Motor České Budějovice prodává permanentky na novou sezónu. Mnohem nižší cena na jedno utkání než při koupi lístků. Zápasy play-off zahrnuty. Velké slevy pro věrné permanentkáře. Možnost své místo velmi snadno uvolnit nebo přeposlat v motorácké aplikaci. A další výhody. Buďte také hrdou součástí společné tradice a rezervujte si svoji sedačku včas. www.hcmotor.cz.

0: Pojišťovny jsou, hej!
1: Hej,
0: kamarádi! EU Autoservis České Budějovice, Nemanická 444/4. Jsme smluvní partneři všech pojišťoven. www.euautoservis.cz.
2: Tak to je teda bomba! Elva Profi se přestěhovala do Pištína a to není všechno! Zveme vás na demo dny 2026 s Elva Profi, které se uskuteční 27. až 28. května 2026 v našem areálu v Pištíně 134 u Českých Budějovic. Elva Profi, prodejce komunální, stavební, zemědělské a zahradní techniky v Pištíně. Dvoudenní výstava techniky s praktickými ukázkami.
3: www.elvaprofi.cz.
2: Cesta k nám se vyplatí.
4: Víte, že většina žen a dívek si vybírá špatnou velikost podprsenky?
5: Móda Nikola. Největší výběr plavek a spodního prádla světových značek v jižních Čechách. Přijďte si je k nám v klidu vyzkoušet.
4: Každá prsa správně oblečeme.
5: Rádi poradíme a najdeme tu pravou velikost. Móda Nikola. U masných krámů v Hroznové ulici v Budějovicích. www.modanikola.cz.

Offenbach a Overdrive. Jasně, před 20. tedy 8. hodinou večerní. Vaše středa, Hit Radio, a vy ovlivňujete, co budeme hrát. Přála bych si You Rock My World od Michaela Jacksona. Posílám pozdrav moderátorovi, a to jsem já, a taky všem posluchačům, kteří mají rádi Michaela Jacksona, krále popu, který nikdy neumře. Díky moc, zdraví Lukáš Ostravy. Tak Lukáši, You Rock My World a Michael připraven právě teď. Do 8. hodiny ještě Train a po 8. další poslední 60 minutovka, kterou můžete ovlivnit na 777 937 777. Kamarádi, přátelé, hezkou středu, je to na vás.

0: Housebrand Café, per favore?
1: Si, signora. Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz
2: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše pro spánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
3: Pořádná práce, kde metr nestačí. A k tomu náborový příspěvek 100 000 korun. Jsme GPN a hledáme seřizovače soustružnicko-frézovacího centra, který se nezalekne ani obrobku s průměrem 1,8 metru. www.gpn.cz Trhové sviny.
4: I'm Ariana Grande.
5: It's Hozier.
6: Jdeme na to, 20. odbyla, vy posloucháte Hit Radio, s vámi je Kuba Urban. No a poslední hodinka přesně na vaše přání. Hit Radio. Ahoj, vařím dětskám večeřu, tak dejte tam nějaké činasky, prosím, ať se mě lepší vaří, jo? Díky moc, Radim z Valašska, Radime moc zdravíme. Tady je novinka od činasky, jmenuje se Selhání a za pár minut další vaše hudební přání, které chodí na 777 937 777. Vaše středa i po 20. hodině.

Lady Gaga. Dead Dance. Jarka nám píše, zahrajte mému manželovi, Stáničkovi, který právě teď betonuje. On má prý radost, že Češi dneska vyhráli nad Itálií. Tak tohle bylo něco od Lady Gagy. Doufám, že stále, teda že už přestal betonovat, prosím vás, už zapadá slunko. Normálně ho vemte domů, jo? Tak to nemá to betonování za trest. 777-937-777, to je to správný telefonní číslo, který slouží pro vaše zprávy, pro vaše WhatsAppky, SMSky, hlasovky, zkrátka pro vaše písně na přání. Je tady vaše středa a budeme hrát něco vlastně tak nějak trošku jako úplně mimo náš rytmus. Dáme si pořádné reggae. Bob Marley pro mojí paní, dneska máme spolu 42 let a je to, a teď dobře poslouchejte ho, nejlepší Liduna na světě. Manžel Ina, děkuju moc, no není zač, jo, takže dáváme si trochu kvalitního reggae v podání Boba Marleyho, jo, nasaďte dready a pojďte si dát společně s námi Could You Be Loved? A samozřejmě zdravíme Lidunu, jo, 777 937 77.

0: Feels like I'm fallen in love. To jsou skvělý Coldplay, které hrajeme ve 8:45. A hrajeme pro vás, protože vy si diktujete na 777-937-777. Mimochodem tohle bylo pro Markétu rovnou do Liberce. Tak tam zdravíme. Tentokrát to vyměníme vlastně za druhý kout republiky. Ahoj! Chtěla bych písničku Drahokamy. Chtěla bych písničkou Drahokamy překvapit svého partnera, no jo. Takže u nás děti večeří a já s partnerem si společně vaříme a užíváme si večer. A já bych ho chtěla právě překvapit písničkou a říct mu, dobře poslouchejte, že ho miluju a děkuju mu za společných 15 let a za všechno, co pro mě a holky dělá. Příjemný večer všem. Ježiš, to je tak krásný přání, přátelé. Ivča ho mimochodem napsala. Tak Ivčo, já doufám, že to doputovalo přesně na ta správná místa, kam mělo, jo? Že partner slyšel. A my Raj Drahokamy dáme za chvíli.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
3: Firma na zážitky.
4: Tak to je teda bomba! Elva Profi se přestěhovala do Pištína a to není všechno! Zveme vás na demo dny 2026 s Elva Profi, které se uskuteční 27. až 28. května 2026 v našem areálu v Pištíně 134 u Českých Budějovic. Elva Profi, prodejce komunální, stavební, zemědělské a zahradní techniky v Pištíně. Dvoudenní výstava techniky s praktickými ukázkami.
5: www.elvaprofi.cz.
4: Cesta k nám se vyplatí.
6: Potřebujete auto na víkend? Nebo spolehlivý vůz na služební cestu? V Auto 23 si jednoduše vyberete, rezervujete a jedete. Auto 23. Autopůjčovna, která vás nenechá stát. Auto23.cz.
7: Vynech lepek.
8: Otužuj se.
9: Ber hořčík.
10: Zkus pust.
8: Víc bílkovin.
11: Méně cukru.
12: A adaptogeny.
13: Stop. Zapomeň na trendy. Ty jsi totiž genetický originál. Genetické testy GenLabs ti ukážou, jak upravit životosprávu pro lepší trávení, imunitu a energii. Sportovcům pomůžou i s regenerací a výkonem. Geny prostě nejsou tvým osudem. Ty rozhoduješ, jestli je zapneš nebo vypneš. GenLabs. Návod na život najdeš ve své DNA. Tak na co ještě čekáš?
14: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
15: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz.
16: Slyš, poutníče. Vítkův hrádek nad Lipnem je otevřen celoročně. Čeká tě šerm, lukostřelba, právo útrpné i vyhlídka, co bere dech. Vstupné 100, kmeti a pacholata jen za půl. Platit lze grošem i kartou čarovnou. Vítkův hrádek. Víc než jen rozhledna. www.vítkuvhradek.eu

Ahoj Kubajs, prosím tě, zahraj mi nějakou osmdesátku, protože já tu dobu pamatuju. To napsal Pepča, tak tohle byly Inexus a New Sensation. Když už jsem měl teda volnou ruku, tak jsem vybral Inexus, ale osmdesátka absolutně vypečená a skvělá. Tak, co bude dál? Přesně to, co si přejete na 777-937-777. Sabina napsala, že by hrozně chtěla Hunter X a Golden a že by to chtěla poslat všem svým kamarádkám, protože zítra ve škole čeká písemka, tak ať to zvládnou. Hele, my se připojujeme taky. Doufám, že taháky jsou na svém místě. Protože vždycky, když si připravujete tahák, tak se to vlastně učíte, jo? Já bych se toho nevzdával. Hunter X a Golden právě teď, za pár minut, další vaše přání a určitě třeba taky Do Jacket. To všechno hrajeme na Hit Radio a hrajeme to přesně v 8:30. To znamená, že nám zbývá poslední 30-minutovka na vaše hudební přání. Hit Radio.

0: Imagine Dragons, i tohle jsme hráli přesně podle vás, respektive podle Martina. No a za okamžik si dáme úplně poslední dnešní přání. Já vlastně stihnu ještě dvě, protože je tady zpráva od Hanky, která napsala, že by chtěla tu novou od UDG. Bohužel si nepamatuju ještě, jak se to jmenuje, ale vím, že to hrajete. No trefa, Hani, ano, jmenuje se to Odlétáš a UDG si dáme už za pár minutek. 777-937-777, vím, že stihneme ještě jedno hudební přání a to už za chvíli 9. hodina se blíží, vaše středa a Hit Radio.
1: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
2: Potřebujete auto na víkend? Nebo spolehlivý vůz na služební cestu? V Auto 23 si jednoduše vyberete, rezervujete a jedete. Auto 23. Autopůjčovna, která vás nenechá stát. Auto23.cz.
3: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše Prospánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
4: Tak to je teda bomba! Elva Profi se přestěhovala do Pištína a to není všechno! Zveme vás na demo dny 2026 s Elva Profi, které se uskuteční 27. až 28. května 2026 v našem areálu v Pištíně 134 u Českých Budějovic.

0: Pardubic. Elva Profi. Prodejce komunální, stavební, zemědělské a zahradní techniky v Pištíně. Dvoudenní výstava techniky s praktickými ukázkami. www.elvaprofi.cz. Cesta k nám se vyplatí.
1: Mine chlepek.
2: Otužuj se.
3: Ber hořčík.
4: Zkus půst.
2: Víc bílkovin.
5: Méně cukru.
6: A adaptogeny.
3: Stop. Zapomeň na trendy. Ty jsi totiž genetický originál. Genetické testy GenLabs ti ukážou, jak upravit životosprávu pro lepší trávení, imunitu a energii. Sportovcům pomůžou i s regenerací a výkonem. Geny prostě nejsou tvým osudem. Ty rozhoduješ, jestli je zapneš nebo vypneš. GenLabs. Návod na život najdeš ve své DNA. Tak na co ještě čekáš?
7: Ratatararatatrička, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
8: Proplach automatické převodovky CZ. Autošíma ve Vodňanech. Odborník na všechny typy automatických převodovek. Nejen výměna oleje, ale i důkladný proplach pro maximální výkon a delší životnost. Zapamatujte si, každých 60 000 km nebo jednou za 5 let. Navštivte Autošíma ve Vodňanech. Proplach automatické převodovky CZ.
9: Kasalová pila, dřevěné konstrukce, váš spolehlivý dodavatel.
10: To máte klasický krovy, krovy pohledový, příhradový vazníky, dřevostavební panely, pergoly, garážový stání, roubenky, dřevěný okna a dveře interiérový i vchodový.
9: Přesné opracování a tradiční tesařské spoje z CNC stroje. Přijedeme, zaměříme, vyrobíme a postavíme. To je Kasalová pila Jindřichův Hradec. Dřevo jako vášeň, kvalita jako standard.
11: Hit Radio. Hit Radio.

jestli to není právě to tvoje. A najednou vítr

UDG, jejich novinka odlétáš. Tohle vám hrajeme těsně před 9. hodinou. Já jsem Kuba Urban, pomalu, ale jistě se rozloučím, protože za chvíli už je tady večer. Vaše středa alespoň pro tento týden splněná. Spousta vašich hudebních přání, já za ně děkuju, ale nebojte se, zase příští týden ve stejný čas mezi 18. a 21. hodinou vám zahrajeme zase to, co si vy budete přát. A klidně už teď napište na hitradio.cz. Tady je poslední přání a to je Miley Cyrus a Kuba Urban se bude těšit zase příště.

0: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
1: Tak dobře poslouchejte.
0: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House Running.
1: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Budete viset 101 metrů nad zemí.
0: A pak... Pak si to pěkně seběhnete dolů.
3: Maminko!
1: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na...
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
4: Stále hledáš tu správnou školu? Střední odborná škola v Kaplici nabízí posledních 8 míst na obchodní akademii a volná místa jsou i v učebních oborech. Neváhej a podej přihlášku do 25. května. Více na www.geukaplice.cz.
5: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
6: Hit Radio Faktor.
1: Zlepši si náladu.

0: Slyš, poutniče. Vítkův hrádek nad Lipnem je otevřen celoročně. Čeká tě šerm, lukostřelba, právo útrpné i vyhlídka, co bere dech. Vstupné 100, kmeti a pacholata jen za půl. Platit lze grošem i kartou čarovnou. Vítkův hrádek. Víc než jen rozhledna. www.vítkuvhradek.eu.
1: Vynech lepek.
2: Otužuj se.
3: Berhořčík.
4: Zkus půst.
2: Víc bílkovin.
3: Méně cukru.
4: A adaptogeny.
3: Stop. Zapomeň na trendy. Ty jsi totiž genetický originál. Genetické testy Genlab ti ukážou, jak upravit životosprávu pro lepší trávení, imunitu a energii. Sportovcům pomůžou i s regenerací a výkonem. Geny prostě nejsou tvým osudem. Ty rozhoduješ, jestli je zapneš nebo vypneš. Genlab. Návod na život najdeš ve své DNA. Tak na co ještě čekáš?
5: Jedna jízdenka pro celý kraj, to je IDSka, integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje. Od 1. července cestujte jednodušeji. Jak na to? Vaše cesta teď povede na www.idska.info. Na webu si vyberete, co vám vyhovuje. Aplikace IDSka, karta IDSka nebo inkarta a pokud jezdíte jen občas, jízdenku si koupíte stejně jako dnes. Vše najdete na www.idska.info. IDSka. Jedna jízdenka pro celý kraj.
6: Koberce Tábor Měšice.
7: Nyní Koberce Nábytek Měšice.
6: Pro váš byt či kancelář dodají koberce již od 20 korun za metr čtvereční.
7: Dále kusové koberce i PVC.
6: Bytové doplňky, nábytek
7: a matrace pro váš zdravý spánek.
6: Koberce Tábor Měšice se vyplatí navštívit velice.
8: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
9: Já.
8: Protože jsou spolehlivé?
9: Já, natürlich.
8: A se zárukou na 5 let zdarma?
9: Sicher.
8: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.

0: Minej chlepek.
1: Otužuj se.
2: Ber hořčík.
3: Zkus pust.
1: Víc bílkovin.
4: Méně cukru.
0: A adaptogeny.
5: Stop. Zapomeň na trendy. Ty jsi totiž genetický originál. Genetické testy GenLab ti ukážou, jak upravit životosprávu pro lepší trávení, imunitu a energii. Sportovcům pomůžou i s regenerací a výkonem. Geny prostě nejsou tvým osudem. Ty rozhoduješ, jestli je zapneš nebo vypneš. GenLabs. Návod na život najdeš ve své DNA. Tak na co ještě čekáš?
6: Vidíš to?
7: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
6: No a víš, co vidím já?
7: Co?
6: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
8: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
6: U nás si vybere úplně každý.
8: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
6: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitku.

0: nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
3: Motorácká srdce buší dál. Banes Motor České Budějovice prodává permanentky na novou sezónu. Mnohem nižší cena na jedno utkání než při koupi lístků. Zápasy play-off zahrnuty. Velké slevy pro věrné permanentkáře. Možnost své místo velmi snadno uvolnit nebo přeposlat v motorácké aplikaci. A další výhody. Buďte také hrdou součástí společné tradice a rezervujte si svoji sedačku včas. www.hcmotor.cz.
4: Pořádná práce, kde metr nestačí. A k tomu náborový příspěvek 100 000 korun. Jsme GPN a hledáme seřizovače soustružnicko-frézovacího centra, který se nezalekne ani obrobku s průměrem 1,8 metru. www.gpn.cz. Trhové sviny.
5: Slyš, poutníče. Vítkův hrádek nad Lipnem je otevřen celoročně. Čeká tě šerm, lukostřelba, právo útrpné i vyhlídka, co bere dech. Vstupné 100, kmeti a pacholata jen za půl. Platit lze grošem i kartou čarovnou. Vítkův hrádek. Víc než jen rozhledna. www.vítkůvhrádek.eu.
6: Hit Radio. Hit Radio.

0: Vidíš to?
1: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
0: No a víš, co vidím já?
1: Co?
0: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
1: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
0: U nás si vybere úplně každý.
1: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
0: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
3: Slyš, poutniče. Vítkův hrádek nad Lipnem je otevřen celoročně. Čeká tě šerm, lukostřelba, právo útrpné i vyhlídka, co bere dech. Vstupné 100, kmeti a pacholata jen za půl. Platit lze grošem i kartou čarovnou. Vítkův hrádek. Víc než jen rozhledna. www.vítkůvhrádek.eu
4: Hit Radio Faktor.
1: Zlepši si náladu.

Hit Radio Faktor.

0: this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: ratata, trička, ratata, ratata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bila, CZ.
1: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
2: Vynech lepek.
3: Otužuj se.
4: Berhořčík.
5: Zkus půst.
3: Víc bílkovin.
6: Méně cukru.
7: A adaptogeny.
8: Stop. Zapomeň na trendy. Ty jsi totiž genetický originál. Genetické testy GenLabs ti ukážou, jak upravit životosprávu pro lepší trávení, imunitu a energii. Sportovcům pomůžou i s regenerací a výkonem. Geny prostě nejsou tvým osudem. Ty rozhoduješ, jestli je zapneš nebo vypneš. GenLabs. Návod na život najdeš ve své DNA. Tak na co ještě čekáš?

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio Faktor. Tohle vám hrajeme nově. Rehab. Hit Radio.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: na ty dny, v nich si byla ty, těžko se hledáme, drahokami.
1: Hit Radio Faktor.